0: Flipside za náma, troubit na trumpety by se nám líbilo, ale hlavně my hrajeme teď na kysu, co se líbí vám. A to buď tak, že nahrajete hlasovku do mobilní aplikace, anebo vytočíte číslo 210-323-323 a pak se vám povede dovolat, jako se povedlo Tomovi. Ahoj!
1: Luky, krásné ráno, přeju, ahoj!
0: A tobě, jak se máš při pondělku?
1: Pak poslední týden přede mnou, pak začíná dovča, takže to je super.
0: No, to je nádhera, to je hned takový lepší pocit, viď?
1: 100%.
0: Já si myslím. Tak co ti k tomu zahráme?
1: Já bych poprosil, jestli můžu Fatals a We Come One.
0: Určitě.
1: A pošlu to všem na noční šichtu, a tím to utíká do rána, ať všichni dojedeme v pořádku, tobě do studia, to s náma vydrží do šesti. A prostě vše, no.
0: Dobře, no tak jo, tak hrajeme, prozradíš, kam míříš na dovolenou?
1: Určitě, my to máte mám trošku jiný netradiční, my jedeme na motorce směr Rumunsko.
0: No dobře.
1: Takže 14-denní trip nás čeká.
0: No tak jo, tak držím palce, ať někde nezabloudíte, protože tu doma mi někdo vyprávěl, že byl v Rumunsku a nějak se jim to povedlo, tak doufám, že vy na tom budete trošku líp.
1: Bylo to vám je trošku divoký, no.
0: Je, no, divoký. No tak to víš, Rumunsko, no. Ale ne, tak jako zase ta příroda, to tam prej stojí.
1: Prej nádherná, tak. Nádherná. Těším se na to, spousta medvědů teda, tak doufám, že nám to všechno myslím.
0: Držím palce, tak se pak tome hlavně ozvi.
1: Jasně, Luky, díky moc.
0: Měj se krásně, taky, ahoj.
1: Nápodobně, díky.
0: No vám všem skvělou noc.
2: Radio Kiss. Kiss.
3: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Jukebox.
1: No a na Kisu vám hrajeme hodně na cestách a na cesty vaše, to je jasná věc, což teď určitě dokáží i Maty a Tom.
2: Ahoj, ahoj, zdravíme všechny kysáky, chtěli bychom vás poprosit o zahrání písničky Na mě nečekej od Verony. Bude to pro všechny kysáky, co jsou právě teďkom za volantem a drandí silnice, a tobě samozřejmě do studia, ať to všem krásně utíká. A hlavně šťastnou cestu. Mějte se krásně, zdraví Maty a Tom. Čauky.
1: Já moc děkuju, no a tohle je vzpomínka na vlastně už ne včerejší, ale předvčerejší party v Mikulově, kde vystoupili s námi i Verona a tahle pecka tam samozřejmě nemohla chybět. A ještě navíc na začátku měla takovou dost jako zajímavou pomalou úpravu. Tak to bych docela uvítal, kdyby to třeba šlo vydat i v téhle verzi, takové jako něžnější. No uvidíme, třeba to ještě přijde.
0: Radio Kiss.

0: hodiny ukazují přesně 14:30, jedeme pondělní noční juboxy na Kisu, ale vraťme se na chvilku ještě do včerejška, protože bouřky nám pěkně řádily, ano, a dokonce podle meteorologů se možná objevilo na jihu Čech v okolí Netolic na Prachaticku i slabé tornádo. Proto pánové i dámy meteoroložky hledají případné svědky tohoto úkazu a informace o škodách. Tak zdali jste náhodou zahlídli něco, co by mohlo vypadat jako tornádo, nebo jste to dokonce natočili na jihu Čech v okolí Netolic na Prachaticku, tak se určitě ozvěte. Jinak teď na našem území někde slabě prší, někde více a mělo by to zesilovat. To znamená, opravdu nějaké provazy by dokonce mohly padat. Tak na sebe dávejte pozor, obzvlášť pokud jste na silnicích. No a dáme si Britney, pak taky Marka Korna, pak se zase vrhneme na muziku podle vás.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: pondělí 1. června letíme nočními juboxy na KISu, no a teď právě i taky na číslo 210-323-323 za Davidem. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak jak tobě to sviští takhle při pondělku?
1: No, mohlo by to být lepší, že tak 4 hodinky a jdu spinka, takže. No,
0: tak aspoň, že tak. Tak doufám, že ti to rychle uteče, Davide. Co si k tomu zahraješ?
1: You are the voice, poprosím.
0: Ano.
1: Bude to tobě do studia, kamarádovi, který mu se narodila před tedy malá, jsme ji zapíjeli teď o víkendu.
0: Aha, aha.
1: A pro všechny, co jsou za volantem, ať mě to utíká, hlavně kolama dolů.
0: Jasně, no tak přejeme samozřejmě především hodně zdravíčka, malé dcerce, kamaráda. No a cože tě napadla tato 80, člověče?
1: Protože to je taková...
0: Taková nakopávačka, viď?
1: Ano, ano, ano, je to výborná skladba.
0: Přesně tak, ten hlas, hele, jo, The Voice, ano. John Farnham, je to ano. Tak. Mimochodem Australan, já jsem koukal, že dneska Jason Donovan, jeho kolega taky a Krajan, ten slaví narozeniny 1. června. Tak to poletí i jemu.
1: Tak to poletí.
0: Tak jo, paráda. Tak se mě krásně, Davide, hlavně šťastné kilometry a zase brzo féteru. Ahoj.
1: Jasně, ahoj.
2: Připomeňte si dobu, kdy vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme

0: Míša,
1: Roman,
2: DJ Basslicker,
3: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
6: Soňa.
7: Kiss Party Live!
8: Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. No a dneska hrajeme a budeme patrně hrát, myslím, i dost pro děti. A to teď hlavně Páje.
2: Ahojky, Luky, zahraj tam něco, když je ten den dětí. Mimo ní pro Anetku, pro Renču, pro Luzku, pro Sáru, pro všechny, co mají noční, a pro všechny kysáky, pro tebe a Kubu Krabáče. Čauky, Pavluša.
1: Ano, protože Kuba Krabáč, ten je tady obvykle samozřejmě z neděle na pondělí, ale byl tak hodný, že si se mnou prohodil směnu, což ho dost mrzelo, jelikož on se těšil na Mezinárodní den dětí. Ale nevadí, já věřím, že si to vynahradí v pátek. No a právě Mezinárodní den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby nejmenších zástupců populace. Já věřím, že vy kysáci potřebujete na probuzení něco opravdu pořádného. No a taky tady Adží Duchové v takové opravdu velmi vyvedené drum and bassové verzi. Tak si užijte.
0: Radio Kiss.

0: Máme 3 hodiny na vás, je, co bude z KISu znít. Ovlivníte to buď přes apku nebo telefon 210 323 323. Pohodovou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KIS.
2: Be happy.

0: another. To, co slyšíte, jsou noční juboxy od Mixpultu Kisu. Vás všechny moc zdraví. Lukáš Bláha, přeju vám pohodové pondělí, to úvodní v tomto týdnu a hlavně je úvodní červnové. No a stále dvě varianty, jak se dostat do našeho éteru. Buď nahrát vzkaz přes mobilní aplikaci, anebo vytočit číslo 210 323 323 a pak se dovolat, což se povedlo Romaně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Romčo, tak jak ty se máš při pondělku?
1: No, mám se, no, já jsem po operaci dělali, ale vždycky mě rozčilujou, tak jsem vždycky, no, nic moc, ale jo. Jsem doma.
0: To je dobře, to je dobře. Tak ti přejeme samozřejmě hodně zdraví. Za chvilku,
1: ano.
0: Ty jsi říkala, že necháš song na dalším posluchači, tak to svěříme Patrikovi.
1: Jo.
0: Budeme hrát Kalina za chvilku a...
1: Ano, to se mi líbí.
0: No tak to jsem rád. A zahrajeme to někomu extra? Chceš někoho pozdravit?
1: Já nevím, třeba Romaně, Martinovi, Davidovi a z českých spoušitelny tím paním, já tam uklízela.
0: Dobře, no tak jo.
1: Jo, dobře, děkuju moc.
0: Tak hodně zdravíčka hlavně,
1: jo,
0: Romčo.
1: Děkuju. Jo,
0: děkuju.
1: Měj
0: se nádherně.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Jo, ahoj.
0: Ahoj. No a... Ahoj. Vám všem ostatním samozřejmě skvělou noc a tady je slíbený song.
2: Ahoj Lukáši, zdravím tě. Mohl bych tě poprosit, nezahrál bys mi tam Kalin Hanna Montana. Jinak bych všem rád popřál dnešnímu pondělku, ať ho mají úspěšné, ať se mají krásně. A hlavně dětem přeju krásný den dětí, i když teď většina spí. Moc ti děkuji a samozřejmě tobě taky přeji krásný pondělí.

0: Noční Jukebox.
1: Za námi z quizu Aqua Dr. Jones, čili klasická 90. No a v těchto letech budeme pokračovat v té jejich druhé polovině, spíš už ke konci, protože jedny Offspring by si rád dal Pavel, který nás poslouchá ve Velké Británii.
2: Ahoj Luky, ahoj kysáci, přeju všem krásný večer. Moje dětství provázely nedvědi, brontosauři, kameloti, zpívání u táboráku na pionierském táboře, taky Beatles, nejoblíbenější skupina mého táty, a já jsem měl rád Offspringy, a jestli bych mohl poprosit písničku Pretty Fly, a bylo by to pro všechny, a 85. ročník je nejlepší. Mějte krásný večer, Pavel ze Skotska.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Dvě minuty chybí do půl čtvrté, dobré ráno, pokud právě teď vstáváte a třeba se chystáte snídat, tak si dejte mléko, protože právě toho je dneska světový den, kromě toho už zmíněný a jasný pro 1. červen Mezinárodní den dětí, zároveň ovšem taky Mezinárodní den rodičů, aby jim to náhodou nebylo líto. A ještě je navíc den řekni něco hezkého. Tak já myslím, že KISS, to je to nejhezčí, co vám teď můžu říct, taky příjemný poslech. No a jestli vy chcete něco vykřičet do éteru, tak pochopitelně máte možnost buď přes mobilní aplikaci, anebo číslo 210 323 323. Budu se moc těšit. Yo,
1: Radio KISS. To nejlepší od 90. let.

0: díky, že i úvodní červnový den jste s nočními juboxy na KISu a teď právě chvilku bude v éteru na čísle 210-323-323 taky Katka. Ahoj.
1: Ahoj, já tě zdravím, Luky.
0: Já tebe taky, hezké pondělí. Jak ho trávíš?
1: Teď jsem zrovna na benzínce.
0: Dobře, tak jo. Co ti zahrajeme?
1: Prosím tě, Kisla z Message.
0: Dobře, máš to mít a pošleme to někomu extra?
1: Tak budete tady pro paní na benzínku a pro všechny otaváky.
0: No tak jo, tak tam moc zdravíme samozřejmě. Ty potom někam cestuješ, předpokládám.
1: Ano, jdu rozvážet noviny.
0: Tak jo, tak a ti to jde od ruky, hezký den a samozřejmě i celý týden a celý měsíc v podstatě nový. Měj se krásně.
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ahoj. Radio Kiss.

0: 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss.
1: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
2: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
1: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
0: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Na to se můžete absolutně spolehnout a samozřejmě pokud potřebujete probrat do nového dne, tak jak o tom zpíval Denzel, takzvaně rozpumpovat, tak to je přesně ono a to je taky vaše muzika, kterou vy vybíráte. A teď bude následující song patřit Karlovi.
3: Zdravím, Kiss Radio, tady Karel. Chtěl bych prosím zahrát písničku od Black Eyed Peas, Meet Me My Health. A bude to pro všechny kulaťáky samozřejmě a hlavně flotilu z Peditransu. Z Peditrans jede. Díky moc, ahoj, Karel.

0: Čtvrtá hodina na dohled, šéfy muziky, zůstáváte vy, ať si vylepšíte pondělní jitro, to s datem 1. června.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: přála Ela, aby vám nechyběl elán ani při pondělku 1. června, tak to vám přeje Lukáš Bláha. Samozřejmě ideálním společníkem je Kiss takhle po ránu, při tom pondělním, kdy mají svátek Laury. A ať se jmenujete jakkoliv, tak samozřejmě můžete ovlivnit to, co si budeme hrát. Buď tak, že nahrajete vzkaz do mobilní aplikace, a nebo zavoláte na číslo 210-323-323, a to taky udělal Petr. Ahoj Petře.
1: Dobré ráno.
0: I tobě. Ty už ses mi mimo éter svěřoval, že nějak jako těžké je ráno dneska.
1: No, je to nějaké takové náročné ty pondělky, no.
0: Souhlasím, no. Není to jednoduchý. Možná i nějaký ten modrý úplněk, nebo co, že to bylo vlastně.
1: Ale Luky, blbě tě slyším, zkusím trošku přidat, prosím.
0: Jo, co teď? Je to lepší?
1: Teď je to úplně.
0: Tak to je krása, to je dobře, že se slyšíme krásně. Tak povídej, co si zahrajeme a komu to pošleme?
1: Ale dali bychom si Felixe s Kaskádou. Mhm. Boj v Euroturní.
0: Ano, ano, Diana Ross předělaná, je to tak.
1: No, ať se trošku rozpumpujeme po tom ránu, nějakou energii nám to dodá, protože teda fakt zoufám.
0: No jo, souhlasím. No tak jo. A ještě někomu to poletí?
1: Asi tobě, mě a všem ostatním.
0: Bejď, nikdo jiný si to nezaslouží.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, tak jdeme na to. Petře, tak držím palce, ať tě to nějak probere, no.
1: Tobě, ať ti uteče, čau.
0: Děkuju, měj se nádherně, ahoj. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Hezké ráno, díky, že se probouzíte do pondělí 1. června s kysem. Taky dneska je v kalendáři, kromě Mezinárodního dne dětí, Světový den mléka. A k mléku tak nějak výborně patří jahody. Tak jsem rád, že si na ně vzpomněla, Peťule.
2: Ahoj, Kiluky. Prosím tě, zahraj tam od Míra jahodu a bylo by to pro všechny řidiče, řidičky, pro tebe do studia, pro všechny, co makaj a pro všechny, co mě znají. Díky moc, kamioni da Peťule.
0: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Dvě minuty nám chybí do půl páté. Dobré pondělní tro vám všem, kteří ladíte tu správnou stanici, a to i 1. června, a dnes se placka diskuzní naprosto nabízí vzhledem k tomu, že je Mezinárodní den dětí. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na Laury, kteří mají dneska svátek, a mě by zajímalo zcela jednoduše, jaká píseň se vám vybaví při vzpomínce na dětství. Tak dejte vědět, budeme moc rádi. Pochopitelně je dost dobře možný, že si pak i zahrajem. No a hlavně další vaše vzkazy, i třeba dětičkám, ratolestem, tak ty nahrávejte přes mobilní aplikaci, a nebo si o song zavolejte na číslo 210 323 323. Hezké ráno.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. As we walk through the corridor of creation, we see lands divine. Nation a

0: Probouzíte se s Kisem a pojďme se podívat na linku 210 323 323. Já se ptám, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Káča.
0: Hezké ráno, Kačko. Tak prozradíš, ty už máš nějaké své děti?
1: Ano, já mám dvě ratolesti, Terezku a Honzíka.
0: Mm-hmm. A učíš je nějakou jako muziku, co by měli poslouchat, nebo to necháváš čistě na nich? Ano, já tě slyším výborně. Co ty? Ty se ztrácíš. Katu, ty se nám někde vytrácíš. Jako Marek ztracený. Haló, haló. Tak to vypadá, že nám Kačka chudinka vypadla, ale to nevadí. Já myslím, že ji zkusíme klidně vytočit ještě jednou. Teda doufám, že ji jako moc nevytočíme tím, ale já myslím, že by zase byla škoda, kdyby se nám úplně ztratila.
1: Ne.
0: Haló, ano.
1: Já se omlouvám, já jdu po dálnici, asi to není signál.
0: No to je hrozný, na těch českých dálnicích není ani signál, to by člověk ale pohledal.
1: Díry tu jsou.
0: No, to zase jo, když není signál, tak aspoň díry. Kato, já jsem se ptal na ty dětičky, tak to je jasný, dvě tam jsou. Co tvůj song z dětství, vzpomeneš si na nějaký?
1: Já jsem ještě říkala, jestli oni učí mě, respektive jestli já je učím muziku.
0: Hmm.
1: Tak já je neučím muziku, protože jsem prý stará a nemám vkus.
0: No.
1: Takže já se do toho radši nepouštím. Ale song v dětství, to jsou takový ty songy z těch pohádek.
0: Hmm.
1: Šmoulové, Kačeří příběhy, Chip a Dale a tyhle, to je asi jako song v dětství.
0: No jasný, no takhle, to ti doporučím, jak tobě, tak případně i tvým dětičkám a samozřejmě ostatním posluchačům. Mezi 6. a 9. dneska v raním Kisu poběží vyloženě jako speciální dětský playlist, si představ.
1: No tak to je super, to je manžel poveze do Prahy, do školy, tak to uslyšej, tak
0: no,
1: fajn.
0: Nádhera. No tak jo, jinak věděla jsi mimochodem, že Šmouly, ty texty k tomu psal Loufanánek Hagen.
1: Ne, tak to jsem nevěděla.
0: No jo, je to tak. Člověče, je tři sestry a jako, aby si tak trochu jako od toho odpočinul, tak tam hodil Šmoulu. Ale jako, já myslím, že se mu to docela povedlo, no.
1: No určitě, no, jako, tak jo. Možná bych něco dala nějaký, ale...
0: Ano. Tak prosím tebe, ty jsi říkala, že už mimo éter, že bys ráda slyšela Mikolase Pepu, pošleme to někomu ano. Extra?
1: To samozřejmě všem dětem, všechno nejlepší k dnešnímu dní.
0: Mm-hmm.
1: A potom řidičům, kteří jsou teď na cestě, ať jedou opatrně, je to mokrý všude, tobě a ostatním pisákům.
0: Já moc děkuju, posíláme. Katu, přeju ti úspěšný den, potažmo týden a vlastně i celý červen.
1: Já ti taky děkuju a přeju ti krásný celý rok.
0: Děkuju, jo, děkuju. Hezký Vánoce pro jistotu.
1: Ano, samozřejmě, jsi další.
0: Měj se krásně, ano. Ahoj.
1: Mějte se, ahoj, děkuju.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Lepší než originál. Alex Kolova, náš moderátor. Co to je za song, nebo jak to máme uvést?
2: Já jsem si 100% jistý, že všichni naši posluchači poznáte ten song z prvních tónů.
3: Já celou dobu myslel, že to byl originál.
4: Tak tohle byla naprostá paráda.
2: Děkuju.
1: Alex, se taky můžete zasypat láskou nekonečnou. Díky hlasování na webu kiss.cz.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.
5: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you listening to my new single.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: A než to začneme zase uskutečňovat, tak jedna dopravní od Michala.
2: Čau, jedna dopravní. Jednička směrem na Brno u Větrnýho Viníkova. Je tam nehoda. Momentálně to vypadá, že to nepouští ani jedním druhém, takže opatrně tam se tam začíná dělat kolona. Čau, Michal.
1: Michale, děkujeme. No a co se týče vašich oblíbených songů z dětství vzhledem k Mezinárodnímu dni dětí, tak děkuju Lence, která napsala klasicky Šmoulové, Tom a Jerry nebo Gumítci, a vlastně s Gumítkama

0: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
1: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
2: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
3: Výborný to je.
4: Michaela, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
1: No ty číčo.
0: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
6: 5 hodin na vrch, 1 minuta, na vás je dál rozhodování muzice, ale nejdřív se v Mezinárodní den dětí vrátíme do doby, kdy nám bylo náct. Dobré ráno.
5: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
7: Be happy.

0: 7 minut po 5. hodině, ano, já jsem malem řekl obráceně, 5 minut po 7. tak to už byste asi byli radši všichni ti, kteří musíte být v práci, že byste měli další 2 hodiny za sebou. Ale žel 5 hodin 8 minut, tak to je přesný čas, abychom si v tom udělali pořádek. Já jsem Lukáš Bláha, přeju vám z KISu krásné ráno. No a začínáme romanticky v Mezinárodní den dětí 1. června. Tady mám vzkaz od Tomáše. V sobotu před půlnocí se nám po dvoudenním zápasu narodila dcerka Lily a rád bych tímto jí mé ženě Aleně, která odvedla neskutečný kus práce a všem rodičům poslal song Obyčejný svět od Abraxas. Obě holky jsou zdravé a dcerka má lehce přes 3 kg a 50 centiáků. PS, pro všechny maminky máte můj obdiv. Ano, ono se to málo ví, ale 1. červen je taky mimochodem Mezinárodní den rodičů. Tak i můj obdiv letí maminám a shodou okolností song od Abraxas si přeje i Radek, tak nevidím důvod, proč si ho nedat.
1: Ahoj Luky, zdravím všechny posluchače Rádia KIS. Chtěl bych nechat zahrát Abraxas, Obyčejný svět, pro všechny řidiče a řidičky, ať nám uteče ten týden a letím do Pohořelic skládat, tak ať nám to jede. Ahoj, díky moc. Rádio KIS.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox.
2: Ian Kiss vám v tento čas dopřeje slyšet to, co se přímo vám líbí. No a právě teď na lince 210 323 323 to bude Roman. Ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši. Ahoj, dobré ránko.
2: Já tebe taky. Jakého máš to pondělní?
3: No takový právě to pondělní ráno. Pravý,
2: ulaví.
3: Jo, a deštivý, ještě nám pěkně prší do toho, ale aspoň je dobrý vzduch.
2: No, je to taková nostalgie, no, je to tak, takhle 1. červnu. Tak z jakou písní zavzpomínáme?
3: No, prosím tě, od Michaela Jacksona, jo, nebo. A bylo by to pro všechny děti, všechny maminky, všem kysákům a naší ranní trojice, ano. Oni jsou takové naše velké tři děti, hlavně Miška, že jo.
2: A no tak, takhle, jak to říkal Jara Cimrman, dá se s tím nesouhlasit, dá se proti tomu protestovat, tuším, že tam je, nebo nějaký takhle, a, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat, no, takže asi jo, něco na tom bude. Něco na tom bude. No tak jo, tak samozřejmě oni už jsou teďka v plné přípravě na dnešní speciál od 6. hodiny Den dětí. Aha. Takže ten si určitě nenechte ujít, no a my jdeme léčit svět, protože je to potřeba, co si budeme povídat.
3: Přesně tak, ví Lukáši.
2: Tak jo, Romane, měj se krásně, hezký den.
3: Ty taky, děkuju, ahoj.
0: To nejlepší od 90. let.

0: No tak lehce, po půl šesté, přesněji pět minut, jsme si museli střihnout na Mezinárodní den dětí na KISu vzpomínku na Jen počkej zajíci. Vy si určitě počkejte, protože po šesté hodině pro vás rozjedeme ranní KIS. Dneska speciál Den dětí, tedy playlist, který rozhodně nebude jako obvykle. Ale to neznamená, že bychom se do 6 hodin ještě nemohli zahrát nějakou tu dětskou píseň. Je to na vás 210 323 323 nebo apka. Jinak díky posluchači Jirkovi, který volal kvůli nehodě na dálnici D10 66. kilometr ve směru na Prahu. Tak v těchto místech opatrně a za muzikou teď jdeme s Mírou.
1: Dobré ráno, přeji všem. Chtěl bych zahrát od skupiny Squeezer Sweet Kisses a bylo by to pro všechny kysáky. Díky, Míra.
0: Ano, sladké pusinky pro všechny kysáky.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. To platí a bude platit i 100% během měsíce června, který jsme dneska úspěšně načutli. Teď máme 2 minuty před 6:45, tak se pojďme honem podívat na linku 210-323-323. Já se proto ptám, kdo je tam?
2: Ej, dobré ránko, Luky, dobré ránko, všetkým kysákom.
1: Hezké ránko. Juraji, ty jsi byl v sobotu v Mikulově, viď? Přiznej se.
2: Áno.
1: Já jsem tě tam viděl.
2: Bol som, aj ťa teba som tam videl.
1: Tak sme sa videli navzájem a spousta dalších kysáků se tam s náma určite videlo. Čověče, mě to mizelo pod rukama, já jsem tam prodával merch a já už jsem pak neměl co prodávat. Málem to ze mě strhli i to, co jsem měl na sobě.
2: Ty, to verím. Alebo...
1: Dopad se málem jak Robbie Williams tenkrát v tom videoklipu.
2: Je. Yeah. No. Jo, pamätám.
1: Jo. No, tak co bychom si tak mohli zahrát za skupinu, viď?
2: Presne, dáme si Veronu, dáme si pekne Petra Fidera a Verunku Stýblovou, skvelí ľudia, perfektne to tam rozbalili, rozjeli všetko, úplne naštartovali tých ľudí a tak. Bolo to úplne skvelé.
1: Souhlasím. Pošleme to niekomu speciálne?
2: Ja, speciálne. Samozrejme všetkým, kto boli na Mega Kiss Party.
1: No, ty už si v listopadu.
2: Ja som zase tak, kde ide. Nie. V Mikulove samozrejme, najmä by som chcel vyzdvihnúť vlastne agentúry Vlny, Vláďu Suchana a Míra Pomáhača, ktorí to všetko spachtili, zorganizovali. Bolo to neskutočné, úžasné, skvelé. Samozrejme, Peter Tyrol Klobása určite už počúva a keď nepočúva, tak si počuje. Mišu Romanovou, ktorá tam tiež s náma bola, zaskakovala za ranú trojcu o správach tehdy. Gabku, tam bolo ľudí toľko, že by som to ani nestihol vymenovať.
1: Tak, to by sme tedy byli, no co do 6, možná i dál. No tak jo,
2: no, a ešte
1: tak skvělý, jdeme na Veronu, krásný ráno a pěkný červen samozřejmě přeju.
2: Jo, a ešte by som zabudol. Preca, všetkým deťom dneska.
1: No, detičky, haló. Přesne tak pro ty hraje.
2: Malá už je hore, dneska no, ide skorej do školy, takže už sa bude.
1: Tak hrajeme, jdeme na to.

0: ranní trojka zpátky ve studiu s Lukášem Bláhou.
1: Nazdar, nazdar.
2: Čau.
0: Tak tebe jsme dlouho neviděli, no, Luky, teda. Co to tady máš? Jo, to je merch, jo, ještě sebou vezmeš.
1: No, to ještě tady.
0: Ještě prodáváš. Luky byl totiž ten,
1: se slevou, to
0: který
1: je
0: byl s námi v Mikulově na Nighty Party, kde se prodával merch a vy jste to teda vzali útokem, takže dneska je dost možné, že přijdou kolegové k vám do práce v červené.
1: Ano.
0: S logem KISu a tak dále. Takže cesta nakonec dobrá i domů.
1: Cesta dobrá, já jsem jenom, nechci dělat reklamu, ale zahlédl jsem tam, když jsem jel v noci, takový pěkný Moravia se to nějak jmenuje.
2: Aha.
1: No, a to je hezký. Jako
2: jo, to je taková ta budova, kde je strašně moc vody.
0: Tam jsi hupsnul do vody.
1: No, abych se probral.
3: Vidíš to, dobře.
0: No pěkně, víkend byl nádherný, o tom ještě dáme řeč. Míšo, jenom jedním slovem byla jsi na motorce. Pršelo nebo ne?
2: Pršelo.
0: Ano, dobře. Výborně.
2: Neděli večer, ale až jinak byl víkend krásný.
0: Heleď, a co bys chtěl od nás, Luky, ke dnu dětí, protože dnes je 1. června.
1: No, nějakou pěknou písničku zahrajete mi.
0: Tak ti dáme, no dáme ti hodně, protože budeme hrát 3 hodiny.
1: Já jsem tady na to už jako avizoval lekce, že to bude stát za to.
0: To teda, bude to jiný playlist. Tak si užij zbytek dne a měj se.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: klasiky ze světa trance.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: Pondělí přinese zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháníkami, místy bouřkami, postupně bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Žen v integrovaném záchranném systému přibývá. Nejrychleji roste počet policistek. Jejich podíl se za 10 let zvýšil z 15 na 20%. Více je také lékařek u záchranné služby. Řídit sanitky ale příliš nechtějí. U profesionálních hasičů pak ženy ve výjezdu zůstávají výjimkou. V celé republice jich slouží aktuálně 7. I to ale představuje nárůst. Do roku 2022 totiž nebyla ani jedna. Střety fotbalových fanoušků a policie ve Francii si vyžádaly nejméně 219 zraněných. Francouzská policie zadržela 780 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris Saint-Germain nad anglickým Arsenálem ve finále Ligy mistrů. Největší nepokoje propukly v Paříži, kde policisté zadrželi přes 480 osob. Výrazně klidnější byla atmosféra v Budapešti, kde se zápas konal. A teď zpátky domů.
3: Nový prostor pro relaxaci mají návštěvníci pláže Ostende na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni. Město tady otevřelo trojici nových plovoucích mol. Ta nabídnou návštěvníkům komfortnější a bezpečnější zázemí pro relaxaci. Mola jsou ukotvena pevnými betonovými prvky a jejich povrch tvoří exotické dřevo.
0: Sport.
2: Mistři světa v hokeji jsou po 4 letech Finové. Švýcaři si doma v Curychu brousili zuby na historické zlato, ale ani 5. finále nezvládli. Finsku podlehli 0-1 v prodloužení. Švýcarsko prohrálo vůbec první zápase na turnaji. To Finové slaví 5. zlato v historii. Historicky první medaily na světovém šampionátu mají Norové. V souboji o bronz porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. To byly zprávy s datem 1. června a s ranní trojkou jdeme slavit dětský den.
4: Vítáme vás do Dne dětí.
5: Až do 9. jedeme dětský playlist.
6: Princové jsou na draka. Tím začínáme na Kisu.
7: Ranní Kis.
0: Celé ráno slavíme Den dětí.
7: Kis. Radio Kis. Be happy.

0: Pěkný den dětí vám přejeme, chysáci. No tak jsme začali něčím, co jsme nedávno slyšeli v pořadu Lepší než originál. Tohle zpívali naše holky z Právařky. Statistika nuda je, má však cenné údaje. A tento pořad tu dneska bude připomenut znovu v 7:30, protože si poslechneme výsledek našeho nového moderátora Alexe.
1: Můžete hlasovat na webu kiss.cz a když je ten dětský den, tak by měli hlasovat hlavně děti dneska, ne?
2: Přesně. Nazdar děcka, jsem tu a připravený. Můžeme to spustit.
0: Tak to spustíme, protože dneska pojedeme speciální playlist až do 9. hodiny dopoledne. Jeden dětí, takže se to musí pořádně oslavit. A pravdou je, že my, dospěláci, to znamená Patrik a další parta, jsme dárek dostali už včera. A vlastně už i v sobotu hlavně,
3: jo.
0: Protože jsme byli v Mikulově na Nighties Party. Patriku, já nevím jak ty, já nemám slov.
3: Já taky ne, a potřeboval bych ještě jednu neděli možná.
0: O to ani nejde, ale spíš mi jde o to, jak krásný to bylo, jak úžasný lidi jsme potkali, jak nás přijali, jak si to užili. A těžko se odjíždělo teda, na rovinu bylo smutno. No.
3: Vlastně i při cestě domů jsme potom potkali někde za Brnem najednou kysáci, nazdár, tak jsme je zdravili.
0: Jeli směr Pardubice, myslím, teď třeba Pavlí, taky naše posluchačka, která tam byla s holkama, se dá do auta, co si pamatuju, že psala, že od 6. hodiny ladí. Spousta z vás je, to bychom nestihli vyjmenovat, ale chceme vám moc poděkovat. A bylo to, no prostě jako
3: nádherný,
0: vždycky,
3: hele, nádherný. 666, Verona i Snap zahráli výborně, opravdu počasí vyšlo, do posledního detailu se to vydařilo.
1: Teď už se to může říct, protože kluci celý týden trnuli, že nevíde počasí a nakonec podívejte se, bylo krásně, dívala jsem se na sociální sítě a vyšlo vám to nádherně.
0: Konečně, trakaře klidně dneska můžou padat, už je na to úplně jedno, ať se stane cokoliv. Takže děti a zároveň i dospěláci, protože tohle bude nostalgie hlavně pro nás, co už něco pamatujeme. Začínáme, spouštíme speciální dětský playlist.

0: Ty čověče, teprve 8 minut po 6 jedeme dětský playlist a já si přijdu, že jsem na úplně jiným rádiu.
1: Já tady taky pořád koukám na logo. Jsme na KISu? Jo, jsme pořád ještě na KISu. Jo.
2: Ale řekni mi, kde jinde než na KISu by jsme právě hráli tohle?
1: No tak počkej. Tohle?
2: Tohle.
1: Tohle?
2: Tohle.
1: No děti, můžeme slavit.
3: Šnapí.

0: Jedna věc k dokonalosti dnešku chybí. Dneska tady místo nás měli sedět děti.
1: Jo.
0: Jo, to by tak sedlo.
1: A nebo klidně i dospěláci.
2: Dobré ráno a krásný den dětí všem.
1: Ahoj.
2: Myslím, že my dospělí si to teďka do 9 užijeme, hlavně za volantem. Ahoj, Rendis.
1: Rendis, taky tě vítáme do nového dne. No, pojďme do velké historie k jedné z prvních Disneyovek do roku 85, kdy jsme poprvé viděli gumítky.
3: Wow.
1: Ty víš, co to je?
3: Gumíčky, to jsou moje bonbony, ne?
1: No to jo.
0: To myslím, a ty jsou dobrý, no, gumíci.
3: Já myslím, že myslíš tohle.
1: Jakože tady Haribo budu hrát.
3: Já dostal chuť na bonbony.
0: Neměli Haribo nějaký.
1: To jsou, Patriku, uč se, to jsou gumíci méďové.
4: Rázní a smělí a s hrdými čely chtějí se dělit o zážitky své. Hlubo

0: malé děti.
1: Každý jsme dítě.
0: To je dobře, každý bychom měli zůstat trošku dítětem. A Patriku, ano. Podívej se do playlistu, tohle už asi znáš, víš?
2: No jasně, Kačerov je hurikán, městem míří.
1: No necháme to radši na profici. Užijte si to. Kačerov.

0: Lemon Job na Radio Kiss. Hezký den, děti. Co se teď děje v autech po celé České republice? Například něco podobného.
1: Tak ten chňapík, musím vám říct, tím jste to úplně zabili. Jedu do školky se svojí 4letou dcerou a ta najednou ze zádu říká: je, mami, i moji písničku zahráli. No fakt, jako topovka.
0: Tak to bylo cílem, aby vás to takhle potěšilo. Takže si to všichni moc užívejte, snad vám to zvedne náladu. Hned z kraje tohoto týdne.
2: Pošta! Pošta! Je to tu. Děkujeme.
0: Znáte ho tohohle týpka dobře,
3: vy? Jasně, Věro Jaro.

0: těch dětí mě napadlo, jestli si vůbec vzpomenete, kolegové, na hračky, který jste jako děti museli mít.
1: Beyblady jsem sbíral,
0: jo,
1: si pamatuju.
0: Taky Beyblady.
1: Beyblady hodně. A pak jsem měl strašně rád takový velký plastový auta a potřeboval jsem, aby bylo co největší. A sbíral jsem takový ty série, měl jsem nakladáč, měl jsem nějaký bagr a takhle. A mám jich to furt toho domu spou, doma spoustu.
2: Ten malinký věkový rozdíl mezi mnou a Patrikem je trošku znát. Mně stačil prak.
1: Jo.
2: A pak takový ty vojáčci z plastu, jenom v písku jsme si
1: ty
2: s tím.
1: Ty cínový vojáčci.
2: Kéžby cínový.
0: Kéžby,
2: ale jo, máš pravdu. Jo, ale jestli teda něco modernějšího, tak Transformers.
0: Oh, wow. Jo, Transformers. Víte, na co jsem si vzpomněla já? Jestli jste chodili taky v rámci školy na plavecký kurzy, tak vždycky na těch plaveckých stadionech byly ty automaty, ze kterých se vždycky do toho si hodil 5 korunu nebo 10 korunu a z toho ti to vyplivlo nějakou hračku. Hmm. A my jsme chtěli takový ten sliz, který jo. Slizový panáčky, hodil jsi to na stěnu a jo. Ono se to tak jako přiklápilo.
1: Ježíš, pak byly mastný zdi,
0: jo,
1: už si to pamatuju.
0: Jo, to mi mamka nadávala.
2: A pak to bylo zase naopak od té omítky zničený ten sliz. Ježíši, tolik takových vzpomínek je. Co to letí?
3: Co to tady bzučí?
0: Bosy. Bosy.
2: Ty to neznáš, Patrik.
1: Ne.
2: Počkej, tohle...

0: od rána, co jste to pustili. Je to boží a strašně jsem se na to těšila. Už celý víkend jsem na to připravena, že si to pustím. Mějte se krásně, papa.
1: Všechno nejlepší ke dní dětí. Kiss Radio Kiss.

0: A teď? Jako když Patrik troubí do katí.
1: No jo, no jo.
2: Tak takhle budeme hrát až do 9. hodiny.
0: Podívejte se, 25 minut uteklo jako nic.
3: To jo.
2: To je pravda.
0: Moc jo. Rychlý to je.
2: Je to moc rychlý.
0: Jak si to užíváte?
4: Ahoj, Daní Trojko. Chtěla bych všem, ale úplně všem dětem, dospělým, babičkám, dědečkům, strýčkám, tetičkám, všem popřát krásný den dětí a hlavně našemu synovi Pájovi 13.
0: Pájovi 13. Jo. Baru, maminko, víš, co ti Pája posílá?
5: Jo.
0: Nebo?
5: Nech to.
0: Jo, ty jo, to byl Pája.
2: Dobrý.
0: A nebo?
5: Teda Chromane, ty jsi pěkný Roman. Čau, Pája.
0: My tady máme takový skvosty uložený.
2: Ale teď, když se dívám na to, jak to máš uležený, tak tady je Pája 11. Ten už se ozývá pěkně dlouho.
0: To je dobře, že s námi stárnete. A někteří mládnete.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss. Počasí.
1: Pondělí přinese zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháníkami, místy bouřkami. Postupně bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Téměř 610 miliard by v příštím roce mohlo být potřeba na zdravotní péči. Počítá s tím i výsledek hlavní části dohodovacího řízení mezi pojišťovnami, nemocnicemi a dalšími poskytovateli péče. Většina jejich zástupců se dohodla na růstu úhrad o 2 až 4 %. Má to ale podmínku 25 miliard, o které by se státu zvýšily platby za pojištěnce. Nová studie naznačuje, že změna chemického složení severního ledového oceánu způsobená klimatickými změnami narušuje tamní potravní řetězec. Podle vědců je situace v dalších stovkách až tisících letech nezvratná. Rozsáhlý úbytek arktického mořského ledu vedl k prudkému poklesu hladiny dusičnanů a to má dopad na populace planktonu, ryb, mořských ptáků a mořských savců.
0: Sport.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa v Americe porazili doma Kosovo 2-1. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka rozhodli zápas v Praze na Letné už v úvodním dějství. Výsledkem 2-1 skončil i třetí vzájemný duel. Národní celek si nad Kosovem připsal druhé vítězství. To byly zprávy v jedné minutě a pokračuje oslava dětského dne.
2: A proto celé ráno až do 9. hodiny bude úplně jiné.
3: Budeme hrát pro děti i pro dospělé.
4: Tak si s námi zpívejte.
5: Ranní Kiss.
0: Celé ráno slavíme Den dětí.
5: Kiss. Radio Kiss.
0: Be happy.

0: proč chodit do práce. Dělání
1: je
0: lepší.
1: Dělání, to je pravda. Takových posluchačů, co se probudilo a vyráží do práce.
0: Ano.
1: Koukají se na naše, ne naše, na vaše rádio, že jo, to máte v autě třeba. A říkají si, co se to děje, co to hrajou.
2: Co to je za rádio?
1: Ano, jako Jitka, viď?
3: Teda vy jedete bomby, já tady vosy, a teď měl vlastně nějaký pán do autobusu, ten si akorát klepal na čelo. Jo, to bude veselý, hezky do Mnichova hradiště a zpátky 315. To bude, to mi to rychle uteče aspoň, díky vám.
1: Celou 315 zdravíme a jestliže si doposud neťukali na čelo všichni, tak od teď, Jitko, už ano. Jo, baby shark! A zbývá celý autobus právě teď.

0: Je, Baby Shark na Radio Kiss. Až do 9. jedeme dětský playlist. A víte, co by bylo skvělý, kdyby se za 20 minut do soutěže 7-7 dovolal nějaký prcek, nějaký dítě.
1: To by bylo dokonalý. A vlastně, kdo dneska hází?
0: Ty, Míšo.
2: Je na tobě.
1: Já bych
2: klidně
1: to nechala na nejmladším z nás, protože jeden dětí.
2: Dobře, tak jo. Ale jak si říkal, že se má dovolat nějaký prcek, úplně to vidím, jak to bude nějaký náš dospělý posluchač a bude hrát dítě, víš?
0: Jo.
2: Aby nepřišel o možnost vyhrát peníze, ale takhle to není podmínka. Samozřejmě dovolat se může kdokoliv, ale kdyby to vyšlo, bylo by to hezký.
0: Kdybyste vedle sebe měli zrovna třeba dceru nebo syna, tak by to bylo dobrý.
2: A aby si pak mohli zajít na nějakou malou dobrotu, udělat si radost na den dětí, jak to bývá. Takže teď to uděláme tak, že si zahrajeme hezky pomalej, klidněji, protože co když jste teď zapli rádio, u vás doma se probouzíte, protože za kluku se jde do školy a do školky.
0: A

0: v cestě do práce. Rád ještě neposlouchám, ale jdu vám po přechodu a stojí tam nákladák a z něho se ozývá Heiniel se plán z podání řidiče. Docela mě to pobavilo.
1: To je skvělý, úplně mi to připomnělo jednoho řidiče, jak zpíval Last Ketchup.

0: to má 30 vteřin, tato písnička, já vůbec nic nestíhám.
1: Počkej, já ti tam dám něco delšího. To už je pro vás, co jste na nohou probuzení. A dáme si mimo ně.

0: jestli jsme úplně správně zvolili playlist od rána. Protože my to tady valíme do těch kysáků a kysáčat, ale oni jsou teprve v posteli.
1: Šoutraní trojko, co když je ten den dětí, co kdybychom jsme si pustili malý snůně, válilo se v tůně. Nebo jak to je, já už nevím, ale prostě to malý snůně.
0: Šimon, sotva mluví.
2: Pájo, ty jsi borec.
0: Pájo, sluně tady pro tebe nemáme, ale jestli se ještě válíš v peřinách, protože to tak zní, tak něco bychom tady měli.
3: Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života. Tak proč si nedopřát opravdu

0: Pro spánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.
1: Soutěžit se bude už dneska odpoledne a když byla řeč o posteli, tak si do těch raných, zahřátých postelí ještě něco pustíme. Pokud si můžete dovolit, že si ještě chvilku poležíte.

0: dětí. 1. června slavíme to na KISu.
1: Ahoj, Radio KIS. Děkujeme za hezké ráno a pustíte tam Ale to mluvit.
0: Ty jsi boží. Wow.
2: Eliško, moc rádi ti zahrajeme, ale já bych zvolila tu verzi, kterou znáte z pohádky Madagaskar.
0: Ty myslíš tu maďarskou?
2: Kterou?
0: Ty nevíš, jak se to zpívá v maďarštině?
2: Ne.
0: A v japonštině?
2: Ne.
0: A ve španělštině? Maďarština.

0: Váš král Jelimán to říká na rovinu. Miluju všechny holky, který se pořádně hejbají. Když už se někdo hejbe, tak ať je sličný a sladký jako já. Aha. Žena fyzicky fit, fyzikálně fit, psychicky, atomicky a politicky fit. Žena fyzicky fit, fyzikálně fit.
1: Chce to bramburky a buráky.
2: Kiss, kiss, Radio Kiss.
3: Tak to je vinec tohle.
4: A nejvíc, nejlepší playlist.
3: Ale když je oslava, tak je to přece vždycky mejdánem. Všechny možné hity tady uslyšíte od 6. až do 9. hodiny, na které vzpomínáme, když je ten den dětí na Kissu.

0: Legendární Maxíci, Maxim Turbulence na rádiu Kiss a mezi tím třeba u Peti v autě.
1: Zepitel zázvoru, ježek za ní utíká, vy jste boží nejvíc.
2: S Kissem za volantem po celé republice.
3: Tak se pojďme podívat na silnice. Na dálnici D5 na 22. kilometru ve směru na Rozvadov boural osobák do svodidel a další nehody řeší v Praze na Prosecké a v Hradci Králové v Bezručově ulici.
0: Jeďte opatrně a těšte se i na soutěž 7 v 7, za chvilku tady bude.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: Pondělí přinese zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháníkami, místy i bouřkami. Postupně bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
3: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Ověřování mělo trvat do roku 2028. Představitelé Bílého domu doporučili americkému viceprezidentovi J.D. Vanceovi, aby načas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky, a to je podle vysokých činitelů pod úroveň jeho funkce viceprezidenta. Napsal o tom deník The New York Times. Bílý dům zprávu ale popřel. A teď zpátky domů.
5: Po rozsáhlé rekonstrukci se ode dneška vrací doprava na Rolnické náměstí v Plzni. Končí tak práce, které se protáhly oproti původnímu plánu o půl roku. Stavbu kanalizace zahájenou loni v květnu prodloužily archeologické nálezy, stabilizace svahu, velmi tvrdé podloží a další problémy.
4: Sport. Dánský cyklista Jonas Vingegaard při své premiéře vyhrál Giro d'Italia. Poslední 21. etapu v Římě ovládl v hromadném sportu Ital Jonathan Milan, kterému dosud prvenství unikalo. Za námi jsou zprávy a za chvíli jdeme soutěžit. Je tady soutěž 7 v 7, tak držím palce.
6: 7 v 7.
7: Zavolejte právě teď do Rádia KISS a vyhrajte až 7000 korun.
6: 210 323 323.
8: Umba bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu bahu

0: Královské reggae, tady na Kisu na Den dětí, kdy taky budeme rozdávat peníze v soutěži.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: Ano, 7-7. Jak to tedy bude tento týden? Kdo bude mít hrací kostku v rukou?
3: Měla by mít Míša, ale Míša rozhodla, jelikož jsem nejmladší, tak na Den dětí by sem prý měl házet já.
4: Já si myslím, že je to fér, protože v pátek já jsem ti tu příležitost sebrala, protože jsem potřebovala zachránit, že nepadla dlouho šestka.
5: Dobře.
0: Naše posluchačka Jana se dostala svou radostí do takový vysoký polohy hlasem, že normálně zněla jako malá holčička. Jani, ahoj!
6: Ahoj!
0: Nazdár! Tak ty máš radost, co, že to vyšlo?
6: Mám velkou radost,
0: teda.
6: Mám strašně dlouhou.
0: Tak to jsme rádi. Co Den dětí, jak ty si to dneska užíváš?
6: No, s dětima, samozřejmě s dětima, protože jsem na rodičáku, tak ještě budu s malou doma.
0: Hezký.
6: A odpoledne něco podnikneme.
0: To je dobře, ať si zajdete někam na výlet, koupíte nějakou dobrotu, tak doufejme, Patriku, že to teď vyjde a padne co nejvyšší číslo.
3: Určitě každá kostka, kostka, částka se hodí a já teď hážu kostkou. Na kostce se objevila dvojka,
0: dobrý!
3: Takže ti posíláme
0: 2000! Yes! No paráda, tak jo, Jani, pozdravuj všechny doma, užívejte si Den dětí a zase se nám někdy ozvi.
6: Jo, děkuji moc.
0: Ahoj.
6: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
7: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Dneska už jsme kostkou házeli a zítra budeme pokračovat a takhle až do konce roku.
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Radio Kiss.
4: Be happy.
0: Jenomže je Den dětí.
4: Den
0: dětí. A rozjedeme to tady na Radio Kiss.

0: Tereza Pergnerová, 7 hodin a 6 minut. Dneska slavíme Den dětí, speciální playlist, je to neuvěřitelný, až do 9. hodiny.
1: Playlist je teda úplně topovka, jako jste úplně hustý.
0: To je dobře, a navíc máme za sebou nádherný víkend. Chceme vám poděkovat za to, jak jste si to s námi užili v Mikulově. Už jsme tady s Patrikem říkali, že to bylo nepopsatelný, nepřenositelný. Za to, jak jste nás přijali, jaký jste byli, jak jste si to užívali. A Míšo, chci říct jednu větu, ty, jak jsi musela být jinde, ano, tentokrát než v Mikulově, každý. Ale úplně jo, každý, s kým jsme si udělali fotku, s kým jsme si podali ruku, vždycky dodali tu stejnou větu. Kde je Míša?
2: Míša bude na Máchově jezeře 18. července.
0: Skvěle, Patriku, oni přijeli posluchači z celé České republiky.
3: Na Mátko si vzpomenu samozřejmě z Brna, z Opavy, dokonce z Chomutova přijel náš posluchač a dokonce i ze Slovenska. Spoustu tam bylo Slováků.
0: A teď si vzpomínáme po 7. zdravotní sestřičku z Olomouce jsme měli pozdravit. Vidíš, my jsme si vzpomněli. Je, a když jsme u vás, zdravotních sestříček a doktorů, rád bych taky pozdravil naší posluchačku Lenku, která je teď na cestě s Amálkou do fakultní nemocnice Motol, s tím, že to všechno určitě dobře dopadne. Zítra, Amálko, až se potom probudíš, tak ucítíš, že si na tebe vzpomenou všichni posluchači, aby už to všechno bylo za tebou. Takže děcka, hlavně ať jste zdraví, ať si můžete života pořádně užívat. A my vám posíláme další, kterou známe hlavně my dospěláci.
2: No jo, Petra Černocká a Saxána.
4: Dívka na koštěči.
0: Takže celý auto, pokud teď někam cestujete, do práce, do školy, do školky hlavně, tak ať si zpíváte.
2: Dexempo Šupoplex.

0: Taxána na Rádiu Kiss, další píseň z našeho dětského playlistu, který tady pro vás budeme mít při dní děti až do 9. hodiny. A ozval se nám posluchač Adam, kterýmu musíme dneska v 8 hodin ráno, kysáci, všichni držet palce.
1: Ahoj Romane, Míšu a Patriku, já dneska píšu v 8 hodin celoročku z češtiny, budete mi držet palce, děkuji Adam.
2: To ví, že jo.
1: To jo.
2: Ježiš, celoročka, no.
0: Velký test.
2: No, teda snad začíná. Budeš umět kouzlit jako Saxána a potom až to tam všechno bude. Sám.
3: Kdyby si mohl tou rukou šáhnout pro nějakej tahák,
2: nenaváděj.
3: Jo, tak to ne. To se nedělá.
2: A dobré ráno, dětská dospěláci. Je to tady.

0: i tobě, kamaráde, ale nevěřím ti, že ti je 17 let.
1: Kysáci, děcka, všem nejlepší, hezký den dětí. Jenomže nám kysákům, co je třeba 17, tak to je náš poslední dětský den a to je strašný si uvědomit, jo, jak člověk stárne.
2: To není možný.
0: A jo, třeba jo.
2: 17, jo.
0: 17.
2: No to by byl ten hlásek vyšší.
0: Ale říkal třeba 17.
2: Jo, třeba 17.
0: Dával to jako příklad. Kdy jste si pro mě uvědomili, že jste dospělí? V kolika letech to bylo?
2: Kdy mě na záchodech potkala malá holčička a řekla mi dobrý den.
3: Už jsem se lek, tyjo, že řekneš něco jiného.
2: Ne, ale přišla jsem, to si pamatuju, přesně nevím, kolik mi bylo, ale přišla jsem na dámský záchody, byla tam malá holčička a řekla mi, dobrý den, a já, už je to tady, už mi vykaj.
0: A jakože už jako nejseš úplně dítě? Mně přijde tak 13, 14?
4: Jakože ti je?
0: To už mi bylo.
4: Jo.
0: Ne, takový to, že už si říkáš, ale už nejsem jako žádný děcko.
2: Tak u nás, holek, je to asi jasný, když se to změní. To je prostě, to, pánové, to vy nemáte, u holek se to změní a to už nejsou prostě děti.
0: U nás se to taky mění.
2: Jak se to mění?
0: Hádej.
4: Najednou je to jinak.
0: Hlavně ráno. A když to tak je to v pořádku, hele.
2: Ale vy jste stejně takový jako dobrodruzi.
0: No to je diskuze tohle zase.
2: Když se to u vás změní, no tak to máte, a to máte rádi stanování, ne, do konce života.
0: Tak teď to správně popsala. Tak, aby ti, co to mají pochopit, to pochopili.
4: Ano, přesně tak.
0: A děcka se i nadále usmívají.
5: To je Brame.

0: Moulové nesměli chybět, dneska na oslavu Dne dětí.
1: Čaute, ranní trojko.
0: Ahoj.
1: No nevím, jestli je dobré dávat takové písničky pro děti. Tady u školky děti nadávají, že chcou poslouchat písničky a nechcou jít ani do školky, ani z auta a furt jenom se jet v autě a poslouchat písničky.
0: No Radku, nemáte zač.
2: Ale to je jednoduchý, jak je dostat do školky. Běžte za paní učitelkou a vyříďte jí, ať si tam pustí kys.
0: To je nápad.
3: No, no, na přestávky.
0: Ano.
4: Dobrý den, poprvé dělám hlasovku a mohli byste nám něco zahrát pro mě, pro bráchu, pro taťku a pro sestru. Děkuji, čau.
0: To moc rádi, vám všem. Máme tady v playlistu další pohádkovou píseň, Patrik z toho úplně nadšen.
3: Jo, protože já k tomu mám vzpomínky. Já jsem v první třídě na školní akademii hrál mravenečka na tuhle písničku.
0: Patrik Mraveneček.
3: Jo, já měl sádru, pak jsem jí zahodil, protože se polámal.
0: Já tě úplně vidím.
3: Jo.
0: Nejvyšší kluk ve třídě, ne?
3: Nejmenší jsem byl.
0: Tak vzpomínej na starý dobrý časy.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: Určitě s vám s takovouhle hudbou jede dobře. Promiň, Míšo, jenom jsem chtěl pozdravit na cesty a dát ti slovo, abys nám řekla, jestli se někde něco děje.
2: Děkuju moc. Kysáci, co jedete na dálnici D1, tak na 199. kilometru se ve směru z Prahy srazil nákladák s dodávkou. Na dálnici D5 na 22. kilometru ve směru do Prahy bourali dva osobáky a další nehodu řeší v Brně v Pionýrské ulici.
1: Dětský playlist po zprávách bude pokračovat, ale budeme držet palce Alexovi, našemu parťákovi, který je v pořadu lepší než originál. Můžete mu dát hlas na webu Kiss.cz ještě posledních 7 minut.

0: Kuba,
1: Lenka,
2: Alex,
3: Katka
0: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá non-stop.
5: Radio Kiss počasí.
1: Pondělí přinese zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháníkami, místy i bouřkami. Postupně bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Ministerstvo chce pokračovat ve slučování škol nebo školek. Jeden ředitel by tak působil ve více zařízeních. Spojovat pod jednu správu by se mohly školy nejen v jediné obci, ale i napříč sousedními samosprávami. Už teď svazkové školy získávají skrze rozpočtové určení daní 20% navíc na nepedagogické pracovníky. Ministr školství Robert Plaga by jim chtěl nabídnout i další výhody. Změny přicházejí do oblíbeného Chorvatska. Nově platí přísný zákaz spaní pod čirákem mimo oficiální kempy. Sankce může být až 1300 eur, tedy 32 tisíc korun. Chorvatské úřady navíc považují za nepovolené nejen stanování, ale také přespání v autě nebo v obytné dodávce.
5: Sport.
1: Po 10 letech má Česko čtvrtfinalistu mužské dvouhry na Roland Garros. 20-letý tenista Jakub Menšík si v nedělním večerním souboji poradil v Paříži s Rusem Andrejem Rubljovem po setech 6-3, 7-6, 4-6, 2-6 a 6-3 a poprvé v kariéře postoupil na Grand Slamu mezi nejlepších 8. To byly nejnovější zprávy a jestli byl Alex lepší než originál, to se dozvíme už za okamžik.
6: Držíme mu palce, je to jeho velká premiéra v pořadu Lepší než originál.
1: A my pokračujeme dál, teď si dáme něco pro holčičky.
7: Ranní Kiss.
5: Celé ráno slavíme Den dětí.
7: Kiss, Radio Kiss.
8: Be happy.
6: Co?
8: No písničku.
6: A jakou?
8: Když se na junk

0: jste naladili Rádio Kiss až teď, tak toto byl Alex Kolova v pořadu Lepší než originál.
1: Lepší než originál.
2: A kachna je venku.
0: Počkej to. Alexi, dobré ráno.
3: Dobré ráno, hele, já koukám, že vy znáte všechny moje písničky, co mám na svým albu.
0: Prý už albu, ale dokonce.
2: Jo.
0: Alexi, no, jak jsi užil víkend? Všechno v pohodě?
3: Jo, já jsem to měl krásný, já myslím, že i posluchači si užili to, že bylo parádní počasí, který se tam teda velmi jako zlomilo včera, takže dělal jsem práci, prostě moderoval jsem svatbu, potom jsem moderoval ještě další akci, do toho prostě sluníčko, takže skvělý.
0: No a v tom všem nabitým programu měl jsi chvilku čas poslat si hlas?
3: Minimálně dva jsem si poslal, ale omylem dva, jinak samozřejmě bych jako spravedlivě měl dělat jeden. Jo, se překlik, ale jo.
0: Heleď, my ti chceme sklonit velkou poklonu za klip, který jsme viděli a doufáme, kysáci, že jste taky na sociálních sítích viděli to, co Alex vytvořil. Říkám si, je něco, co ten chlap neumí? Já tam viděl kotrmelce,
2: jo,
0: roznožky,
2: hvězdy,
0: všechno.
3: To byly speciální efekty.
0: Geniální.
3: Nejdražší část na tom klipu, ano, to jsou efekty.
0: Jako AI už umí opravdu úplně všechno teda. Alexi, teď je tady důležitý moment, protože kysáci mohli hlasovat pro tvoji píseň Warislav celý víkend, klikat na tlačítko lepší nebo horší. Kolik typuješ, Patriku, ty, že to bude dneska?
4: Já si myslím, že to bude přes 90%, já Alexovi věřím, protože byl skvělý.
0: Taky bychom mu to přáli. Alexi, jak to vidíš ty hlavně?
3: Hele, já budu rád, když to bude přes 50.
0: Chápu tě, tak to máme všichni.
4: Ano.
0: Míšo, ty jsi jediná, která už hlasy sečetla, už víš, jak
2: ano.
0: To dopadlo.
2: Alexi, mám pro tebe dobrou zprávu.
3: Dobře.
2: Máš přes 50%.
3: Tak já už jdu slavit.
2: No počkej, ještě musíš vědět přesný číslo. Je to docela dost. Přes 50%, protože máš krásných 88%!
0: Dobrý! Pěkný úvod do tohoto pořadu.
4: Dost dobrý, Alexi.
3: Jo. Ale dvě osmičky, to jsou dvě nekonečná, takže...
0: Moc ti díky za to, že jsi do toho šel. Kysáci, pokud jste klip ještě neviděli, opravdu si to puste. My vám teď dáme jenom tu audioverzi, ale s videem je to ještě dokonalejší. A 88% jasně dává najevo, že vás to moc bavilo. Takže Alexi, díky, že jsi do toho šel a zase se uvidíme. Počkej, uvidíme, my se uslyšíme.
4: Ano.
0: Ve středu ráno tady na Kisu.
2: Ano.
3: Ano.
0: Tože? Míšo, ty budeš pracovně mimo studio.
2: Já musím pracovně pryč a děkuju Alexi, že to za mě bereš.
0: Alex přijde.
3: Ale strašně rád.
0: Takže od šesti...
3: Já budu muset být stejně roztomilej a tohle to bude takové složitější se mnou, ale zkusím.
0: Budeme tě čekat. Alexi, díky, já jdem si tě pustit.
3: Ahoj.
0: Se.
3: Ahoj. Tak jo, díky, ahoj, čau.
1: Lepší než originál. What is

0: Alex Kolová a 88% skvělých procent hlasů v pořadu lepší než originál.
1: Ale teď, jestli jste si mysleli, že už začneme hrát jako normální dospělácký písničky, tak vám řekneme jednu důležitou informaci. 1. června je až do večera a my prostě až do 9. hodiny budeme hrát dětský.
0: Takže když to nejsou normální dospělácký, tak je co to nenormálního?
1: Ne, jsou to normální dětský.
0: Že tě to taky napadlo.
2: To je parťák, ten Roman.
1: Že jo.
0: Hrajeme.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: lípa.
1: Zdravíme všechny děti, co poslouchají Radio Kiss, a nejenom děti. Vojto.
2: Ahoj, raní trojko. Právě jedu v autobuse a tady v autobuse nám hrajou písničky z Kissu.
3: To je dobře.
4: Wow.
3: Proto jsme to chystali. Hele, tak jestli pořádný zvěřinec v autobuse nebo kdekoliv teď ve školkách a školách, mám tu jeden speciální song. To budou znát úplně všichni.

0: čekal na tenhle repertoár. Už se nemůžu dočkat na ty filmový pohádkový songy. Ježišmane!
1: A nejenom filmový.

0: Krásný ráno, kysáci. Míša je tady v jednom velkým údivu, protože evidentně tuto úžasnou píseň od Fíha Tralala slyšela prvně v životě.
1: To neznám a hlavně na konci oni se tam všichni pomlátili.
0: Bás, bás, bumbá. Romčo, jak se jede tobě?
2: Nemůžete tady tohle toto hrát každý den. Já jedu s takovým úsměvem, tancuju v autě rovnou do práce a těším se normálně do té práce. Všem dětem přeji krásný den. Dětí, užijte si to. Malí, velcí, dospělí. Mně je 1,40 a stejně pořád říkám, že jsem dítě a čekám ten dárek na ten den dětí, takže krásný den dětí.
1: Romčo, to máme radost, že tě to baví, že se ti krásně jede do práce. Otázkou je, jestli se dneska jede dobře školákům do škol.
0: Jo, a jedou si pro ty pětky, viď?

0: Míšo, ty jsi říkala, že tahle písnička je pro děti, co jedou do školy, možná pro nějakou pětku, ale neříkej mi, že dneska na den dětí někdo bude ty děcka trápit ve škole.
1: A vždyť už jsme to tady poslouchali, vždyť jeli psát testy z té češtiny a tak dále.
2: Na den dětí,
1: na den dětí.
3: To je do... Hamba, hamba, že se nestydíte.
0: To by chtělo na procházku, když počasí na to asi dneska moc nebude, anebo si připravit nějakou dobrotu a tak dále. A Majdo!
4: Dáváte moc krásný písničky.
0: To jsme rádi.
1: Děkujeme.
0: Pěkný. Máme tady jednu krásnou pohádkovou, kterou jsem vlastně naplno poznal ve chvíli, kdy jsem byl na jedné svatbě jako DJ a hrál jsem pro Buchtovi.
1: Buchtovi.
0: A proto se tancovalo jako novomanželský tanec na písničku Buchet je spousta.

0: dohromady na tento den. Tak se k našemu Kájovi Lenerovi, Karel je náš hudební šéf, hlásil Patrik Peltan a křičel tam, musíš tam dát Kájo, Míšu Růžičkovou. Kája tam po dvou sama, ježiš, tohle vůbec neznám, co to je, prosím tě.
1: Mě to doporučila kamarádka Terka, zdravím její malou dceru Kristýnku a tam to strašně jelo furt, já říkám, to musíme dát.
0: Patriku, píšou si o to kysáci, opravdu tady několikrát připomínají píseň Popeláři.
2: A pojďme!

0: musí být hymna popelářů taky.
1: No, popeláři se ozývají, jo. Že to baví, že to poslouchají.
2: Hej ty,
0: já jsem taky popelář.
3: S Kysem za volantem po celé republice.
0: A co teď na silnicích?
2: V Břeclavi v ulici Národních hrdinů se srazil osobák s motorkou a další nehody řeší v Plzni v Jateční a v Liberci v Uralské ulici.
0: Jedeme dál, za chvilku další pohádkové.

0: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spoluknout sousedovic psa? Klid! Pořiďte se robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Vančurově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
2: Radio KISS. Počasí.
3: Pondělí přinese zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháníkami, místy bouřkami. Postupně bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
2: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Prezident Petr Pavel věří, že na červencový summit Severoatlantické aliance NATO nakonec pojede on i premiér Andrej Babiš. Každý by se mohl věnovat jiné části. Premiér Babiš s prezidentem se už několik měsíců přou, zda se hlava státu summitu v Ankaře zúčastní. Premiér v sobotu neodpověděl na novinářský dotaz, zda by prezident mohl letět na jeden ze dvou dnů summitu a premiér na druhý. Vláda o složení delegace na summit NATO rozhodne 8. června. Na severu Německa se šíří invazivní druh mravence Tapinoma magnum. Tento druh zpravidla zalézá do lidských obydlí a může způsobovat rozsáhlé výpadky proudu. Podle odborníků je boj s těmito mravenci velmi obtížný. A teď zpátky domů.
4: Nový prostor pro relaxaci mají návštěvníci pláže Ostende na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni. Město tady otevřelo trojici nových plovoucích mol. Ta nabídnou návštěvníkům komfortnější a bezpečnější zázemí pro relaxaci. Mola jsou ukotvena pevnými betonovými prvky a jejich povrch tvoří exotické dřevo.
3: Sport. Český jezdec Filip Salač ve velké ceně Itálie Moto2 v Mugellu dojel po startu z 2. místa 5. a zaznamenal nejlepší výsledek v probíhající sezóně. Vyhrál Španěl Manuel González a upevnil si průběžné vedení. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračujeme s oslavami dětského dne. Dneska je 1. června.
5: A ještě hodinka dětských songů nás čeká.
6: Létající čestmír.
7: Ranní KISS.
8: Celé ráno slavíme Den dětí.
7: KISS. Radio KISS.
9: Be happy.

0: vynikající Čestmír na rádiu Kiss, ještě hodinka dětských hitů jo. Při dětském dnu nás čeká. A já bych chtěl pozdravit Davida Oravce a jeho bandu, protože když hrála písnička, kterou jsem doporučil do playlistu já, a to Hej ty, já jsem taky popelář, tak kluci nám poslali výborný video, jak v popelářském autě trsají a zpívají si popeláře.
1: Ta radost v těch očích, kluci jedou, takhle.
2: Geniální.
1: Takhle hezký video jsme dlouho neviděli.
0: Moc za to děkujem.
1: Takže zdravíme všechny, co si užíváte tenhle speciální playlist. Hanička Zagorová.
2: Jo, celý ráno na to čekám, na tuhle písničku.
1: A je to tady.
2: Don't

0: Jenomže v tom pohádkovém světě nebylo jenom dobro.
1: Bylo tam i zlo.
2: Jo, loupežníci.
0: Bacha na ně, už jsou tady.

vodě voškupem. Jou, pežníci spolu volání to, schopáni to jsou páni lou. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz fůru. Já nejde řemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem.

Koupí chytrák, dlouhý dej. Jsem cukr, dej, jsem krouty, seď. Formánku na houni, pře. Padli tě vráhouni, lou. Dežník je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlo hned to nevydat, jelikož je nelidat.

0: tě poškupem. Špatná věc se podařila, hru Basila zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdorčí osvětě. Lou, pešníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, pešníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
1: Krásný na den dětí, speciální playlist tady na Rádiu Kiss. A pravdou je, že i ta následující píseň má příběh a vlastně jsme viděli ty osoby.
2: Kdy, kde?
1: Teď o víkendu.
2: Kdo?
1: No, kolem druhé, třetí ti můžu říct, Patriku, pár čuníků jsem potkal. A to ne, že to byli cizí lidi, ale to bylo v řadách našich přátel.
2: Je to pravda, možná jsem se k ním taky trošku blížil.
3: Čuníci.
1: Ale ty jsi měl takovou radost, kdybyste viděli Patrika, jak byl rád, že je mezi přáteli a že se trošku popí.
2: Jo.
1: A všude skvělí lidi, úžasný, přátelský. V Mikulově bylo tak pěkně.
2: Procházet po Mejdanu Mikulovem s těma nejlepšíma lidma a potkávat vás i ve dvě, ve tři ráno, to je naprosto geniální.
1: To bylo dobrý, takže děkujeme, že jste to nefotili a netočili.
3: No to ještě nevíš, Romane.
1: Možná tam ty čuníci ještě jsou.
4: Dobrý čuníci.

0: Jestliže ladíte Radio Kiss o této chvíle, my tu slavíme Den dětí a vidíš to, no, jednoho čuníka to možná taky budeme mít, venku sprchlo, hlína, no, to bude blátíčko. Mm. Čuník Aleš.
1: Já už se na tu stavbu fakt těším, to bude dneska hlína.
2: A do hlíny by se chtělo, možná tam najdeš třeba i žížalu.
0: Žížalu, jo.
2: Žížalu.
0: Aleši, ale nejez žížaly.
3: Jendo, nemohl bys sem sníst tu, místo toho, tuhle, tu žížalu?
4: Sníst žížalu? Není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně.
2: A co takhle?

0: Já nechci vystupovat z auta do práce. Já budu muset teď asi někde jinudy ještě to projet. Jako pecka, manželka dělá ve školce. Už jsem mi psal, že dneska si musí opustit ráno dětem ve školce kýs, protože tohle tam bude mít úspěch.
1: Tohle bude mít úspěch.
2: To bude.
3: Jo, rychlý jde do Prahy.
1: Ale bacha, tohle nespívá Ivan Mládek.
4: A kdo?
1: No někdo, kdo si z toho udělal lepší než originál.
2: Počkej, počkej.
1: Jo, a znáte ho všichni. Se připravuje ještě na to?
2: Jo.
1: Takže dámy a pánové, ne, já vám ani nebudu říkat jméno. Schválně si přijdete na to, kdo to je.
4: Okej.

0: sobota. Tak trošku hej šašo, jako
1: jo.
2: Tam bylo hodně jo. Hej šašo.
0: Ale ono to tam není, ono to zní, že to tam jako je, ale není to tam
1: ale
0: jenom.
1: Ale zní to tam teda velmi uvěřitelně.
0: No, to je nějaký jiný slovo.
1: Nějaký šotek se tam dostal.
0: Ale lekli jsme se všichni,
1: jo.
0: Co? Tak to trošku uklidníme.
1: Jo, trošku.
0: Honzo, zaspívejte nám.

0: to je historie tohle. Protože možná vzpomínáte, hudbu složil Jaroslav Uhlíř, text Zdeněk Svěrák v roce 1980. Jo, Romane, to je skoro stejně starý jako ty. No, mluvím na tebe, anděli. Hezký se to poslouchá. Zdravíme i naší kolegyni Magdu, která mi teď napsala. Magdi, to je dobře, že si to užíváš. No a jedeme dál. A
1: děkujeme vám všem, kysáci, to je důležitý, protože tady je doslova tuna hlasovek a tuna zpráv, co nám semka chodí. Nedá se to všechno stihnout, bohužel, ale moc díky, je vidět, že vás to opravdu dneska baví.
2: A teraz bychom rádi poslali něco našim kamarádům, kteří počívají Rádio Kiss na Slovensku.
0: Jestli přišlo nejvíce hlasovek s dotazem toho, jestli nepustíme nějakou dětskou písničku, tak je to právě tahle.
2: Pamatáte si na Mandarinku Darinku?
0: Prýlišně.
2: Tak to si dajte.
1: Olaj.
2: Toto je strop.

0: Jako měsíček na hnoji se tady neustále usmíváme z každého songu. On to dokonce teď slyšel i náš kamarád Matúš Klajdáč.
1: Hej, ozaj, yeah, Matúško.
2: Ozaj, zdravíme tě, jako se vám páčí náš dnešní playlist.
0: Jedeme dál. Jak Mission Impossible říkal Patrik, že to

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno všem kysákům, co jste právě na silnicích. Bouralo se v Hradci Králové, ve Střelecké, v Pelhřimově, v Pražské ulici a vážnou nehodu vyšetřují na Kladensku, v Unhošti, na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka.
2: Další songy našeho dětství si dáme, stejně jako rubriku Hej Šašo, kde hledáme české věty v zahraničních hitech.

0: Kiss parádu s DJem Basslickrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kissu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Pondělí přinese zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháníkami, místy bouřkami. Postupně bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Obliba letecké dopravy u tuzemských turistů roste. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A podle analytiků by se to letos měnit nemělo. Cesty se ale kvůli rostoucím cenám paliv prodraží. A to u letecké i automobilové dopravy. Do nedělní půlnoci dal maďarský premiér Peter Maďar prezidentu republiky Šujokovi lhůtu, aby odstoupil z funkce. Několik hodin před uplynutím ultimáta hlava státu oznámila, že z funkce neodstoupí a bude dál plnit své pravomoci. Maďar avizoval, že pokud prezident dobrovolně nerezignuje, bude odvolán.
0: Sport.
1: Do konečné 26členné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky. Na závěrečný turnaj bere kouč 23 hráčů do pole a 3 golmany. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss, kde slavíme dětský den.
2: Ranní Kiss.
0: Celé ráno slavíme Den dětí.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss uvádí.
1: Míšo?
2: Ano?
1: Děkuju.
2: Nemáš zač, Romčo.
1: Bylo před půl devátou a Míša, hej Šašo, a já, no jo. Se řek trošku jinak, do prdo mám já. Vždyť v době, kdy jsme to s Hankou domlouvali, jsem neměl ani páru o tom, že tady vlastně 1. června budeme slavit Den dětí. Ale je to dobře, protože Hanka, která je teď na telefonu, je taky maminkou a zrovna se synkem jedou od zubaře. Hani, hezké ráno, ahoj.
3: Dobré ráno všem.
1: Máme radost, že jsi udělala čas, že to krásně takhle vyšlo. Co zoubky, nic nebolelo, všechno v pohodě?
3: Ne, úplně všechno v pořádku.
1: To je dobře.
2: Hlavně teda si nás pobavila, když jsme ti zavolali, protože tvůj synek je teď v autě, poslouchá dětský písničky a ty si vylezla ven před auto a voláš do rádia.
3: Tak, no protože on by nám do toho hrozně povídal, takže jsem usoudila, že bude jednodušší nechat mu zaplý vaše písničky. On si teďko poslouchal šupidupidup a já jsem tady venku.
2: A jak se synek jmenuje?
3: Toník.
2: Toník. Toníku, ahoj.
1: Ahoj.
2: Zdraví tě, studio Kissu. Mamka je teď venku, víš, a povídá si s náma.
1: Neboj, hned je u tebe, my si totiž pustíme hodně rychlou písničku. To je dobrý, tady do těch dětských pohádek najednou pořádný techno.
4: Fakt.
1: Protože já vám teď pustím něco, kde Hanička slyší něco českého. Pravdou je, že tento song se v této rubrice už jednou objevil. A byla tam věta něco o sladkém vínu, svatým vínu. Ale tohle je něco jiného.
2: Já to zase řeknu a vy se mi budete smát.
1: Celý to bylo česky.
2: Celý?
1: Celá věta.
2: Já jsem tam slyšela jenom, že mám kule.
1: Správně.
4: Kule a zuby jsem tam
1: Správně.
4: Slyšel.
1: Tak vám dám ještě tu přímo konkrétní pasáž.
4: Rád na zuby?
2: Já mám zuby.
4: Jo.
2: Já mám zuby.
1: Takhle, Hani, mám ti s ním pomoct, nebo si to pamatuješ z hlavy celou tu dlouhou větu?
3: Já si to pamatuju.
1: Můžeš jí říct?
3: Tam je, že to se má, já mám zuby, jí vyndali, trolila. Já mám kule, no nejde to.
2: Moment, to si, tak to Hele. Si budu muset napsat.
1: Vasil to se má, já mám zuby, jí vyndali, trolila, mám kule, no nejde to, bla, bla, bla. Takhle to je. Takže Vasil to se má, já mám zuby, jí vyndali. Vasil to se má, já mám zuby, jí vyndali, trolila. Mám kule, no nejde to.
2: Mám kule, no nejde to.
1: Slyšíte to tam všechno?
2: Jo.
1: To je neuvěřitelný.
2: Wow. To je dlouhý. To si budu muset napsat a pak si to ještě rozebrat.
1: Takže ještě jednou naposledy, ano, Vasil to se má, já mám zuby vyndali, trolila, mám kule, no nejde to.
2: Jo, kule jsou tam nejvíc. Je to tam. Je to tam.
1: Krásný úlovek. Toníka moc pozdravuj a šťastnou cestu do školky. Mějte se moc hezky.
3: Dobře, děkujeme.
1: Taky. Ahoj.
0: Raní Kiss. Celé ráno slavíme Den dětí. Kiss. Radio Kiss.

0: kolegové, kysáci za 18 minut bude 9, konec dětského playlistu, musíme chvátat další písničku.
1: Chvátáme,
2: chvátáme.
1: To
0: bude fofr teď až do 9.

0: vážení, mám veliké zpoždění.
1: Kvapníka ještě nikdo nezastaví.
2: Den dětí je tady.
3: Jsem strašně moc rád, že rok uběhl, další den dětí je tady a já si opět s malýma muflonama v autobuse, až je povezu, budu moci zpívat vaše krásné dětské písničky a vzpomínat tím i na své malé mládí.
4: To je krásný. Baví vás náš playlist a já vidím, že baví i Romane, protože ty jsi se na tuhle tu písničku, která bude v playlistu, dobře nachystal.
2: No.
4: Správně. Když máš malovat, musíš si vrhnout rukávy. Ano, ano.
2: A když někdo maluje, tak zároveň i co?
4: Miluje. No,

0: řekněte, jak my to uděláme s tou naší ranní kachnou.
1: Ano.
0: My jsme dneska žádnou kachnu nestihli vypustit a máme tady připravený rádiový balíček.
1: Hele, jeden dětí, to bychom to mohli jako dát tak jako zadáčku.
2: No ale nemůžeš to dát všem, ne?
1: Já vím, no.
0: To ne.
2: Takže jak to uděláme?
0: Dobře, tak udělejme to tak, že se nám dneska dovolá do KISu někdo a řekne tři písničky, které jsme tady hráli během rána.
2: Jo, jakože prokáže, že opravdu
0: ano,
2: poslouchal.
0: Ano.
2: To beru.
3: Kachna ranního KISu.
2: A to je jako součást naší ranní kachny, jo?
0: Dneska je ten balíček prostě za něco jiného, protože ranní kachna nebyla, takže 210 323 323. Volejte právě teď.
2: Rovnou na tebe někdo čeká.
0: Halo, halo, kdo nám volá?
4: Ahoj, tady Peťa.
0: Ahoj, Peťo. Čau. Od kolika dneska posloucháš KIS?
4: Od 6 od rána, já jsem se nemohla dočkat.
2: No ale, to bude jednoduchý tady, Peťo. Dobře, aspoň tři písničky, které si vybavíš, že dneska hráli tady v raním KISu.
4: Ježíš, těch je spousta. Rychlá rota, Žížala Julie, určitě tam bylo Kačeří příběhy, Gumíci Méďové, Taktána, prostě
2: hele,
4: je toho mraky.
2: Dobře. A hrajme rovnou další, aby jsme to stíhali a tím pádem tobě posíláme dneska rádiový balíček, takže zavzpomínej na to, když jsi byla malá holčička, dostala si dárek, ale dneska ho dostaneš taky.
4: Děkuju vám moc krát.
2: Nemáš zač. Hezký den dětí a zatím ahoj.
0: Ahoj.
4: Ahoj.

0: písničky jsou strašně krátký. Sotva tady, sundám sluchátka, aby jsme střihli nějakou hlasovku.
1: Tak už to končí.
0: Ono to zaznělo 40 vteřin tohle.
2: Já už tady pro jistotu chystám dopravní informace a teď říkám, hele, ticho.
0: Můžu vám říct, že tohle bylo jedno z nejhezčích rán, jo. Ale na druhou stranu mi vůbec nebude vadit, že zase budeme mít zpátky sunky, který mají 2 minuty.
1: Jo, já taky, ano.
0: To bylo písní, co jsme dneska stihli zahrát.
2: Upřímně, já jsem netušila, že tolik písniček je.
0: Jo, to
3: hlavně
0: jo.
3: Jsem nečekala, kolik posluchačů to rozzáří úsměv na tváři, protože takových hlasovek jsem opravdu dlouho nezažil.
0: A dopadlo to tak, jak jsme trošku čekali, že to není primárně úplně pro ty nejmenší, když byli nadšený, to jo. Ale ještě větší radost díky té nostalgii. Z toho mají sami rodiče a dospěláci.
2: A já si myslím na druhou stranu, že je to krásný, protože každý dospělý by si měl v sobě uchovat kus toho dítěte.
3: No a nakonec našeho dětského playlistu Při dní děti by to chtělo nějakou tečku nakonec.
0: No neříkej nakonec.
3: Jak na to
0: no
3: ne?
0: Ani tady betony, nebo jak se říká, to nechce.
4: Konec? Ne, ještě jednu.
2: Tak co kdybychom si dali takový 3 tečky?
0: A dobře na to jde.
3: Jo.
0: I když by někdo mohl říct, počkej, když máme léto, tohle je spíš na zimu, tak ale byly tady ty nejslavnější pohádkové písně a tohle je dětství pro každýho, kdo teď poslouchá Radio Kiss.
2: Tuhle písničku jsme prostě v raním Kissu vynechat nemohli.

0: Naše posluchačky si teď vybavili, jaký to bylo, když jste s hřebenem stáli u zrcadla, zpívali a představovali si, že zpíváte tak hezky jako Iveta Bartošová. No jo, krásná nostalgie to byla.
1: Nádherný tři hoďky, já musím říct, že mě to přišlo jako 20 minut.
0: Toto uteklo extrémně rychle.
2: Jo, škoda, no jo. Že už musíme končit,
0: jo,
2: ale...
0: Jo, teď jsi byla jak Luboš.
2: Jo.
0: Takže děkujeme za krásný ráno, ale pokračujeme.
3: S kysem za volantem po celé republice.
0: Teď bohužel asi nebudeme mít dobré zprávy, Luboši.
4: Bych nahlásil dopravní nehodu v obci Ralsko na Českolipsku. Je to směr na Mnichovo Hradiště, dvě osobní auta.
5: Na silnici 4 na 5. kilometru ve směru z Prahy havaroval osobák. Další nehody řeší na Plzeňsku na silnici 27 u Dobřan, v Hradci Králové ve Střelecké a v Pelhřimově v Pražské ulici.
3: Rádio KIS. Filmové tipy.
6: Chodili spolu z čisté lásky
7: a strávili spolu 10 let. V dobrým i zlým, ve smíchu i v těžkostech. Rozešli se a teď po pár letech se znovu setkávají. A jsou nuceni čelit nevyřešeným emocím, dávným zklamáním a pozor, přetrvávajícím citům. Co s nima bude dál? Kde vrátit čas? Vymazat to špatný a vstoupit znovu do stejné řeky? Romantika jako jas nás čeká v Netflixové novince Kdo miluje víc. Pro KIS Katka Čepelíková.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Venku máme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháníkami, místy i bouřkami. Postupně bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vláda by se na dnešním jednání mohla vrátit ke svému rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev. Plán kritizují experti. Dnes kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování. Premiér Andrej Babiš od expertů dostal připomínky minulý týden. Posoudit je podle zmocněnkyně pro lidská práva měl do dneška. Desítky tisíc domácností na jihozápadě Austrálie se ocitly bez elektřiny poté, co tam o víkendu dorazilo několik silných bouří. Po sobotních záplavách a silných větrech v jižní části státu západní Austrálie následovala v neděli večer druhá prudká bouře, kvůli které musely být odkloněny některé lety směřující do Pertu. A teď zpátky domů.
2: Po rozsáhlé rekonstrukci se ode dneška vrací doprava na Rolnické náměstí v Plzni. Končí tak práce, které se protáhly oproti původnímu plánu o půl roku. Stavbu kanalizace zahájenou loni v květnu prodloužily archeologické nálezy, stabilizace svahu, velmi tvrdé podloží a další problémy.
0: Sport.
1: Vedle českých fotbalistů v nedělních zápasech otestovalo formu před mistrovstvím světa ještě dalších 9 týmů. Němci se rozloučili se svými fanoušky v Mohuči výhrou 4-0 nad Finskem. Japonci před odletem do Ameriky zdolali v Tokiu 1-0 Island, který na šampionát nepostoupil. Švýcaři deklasovali nováčka mistrovství světa Jordánsko 4-1 a další nový tým Cap Verdi vyhrál v Lisabonu nad Srbskem také hladce 3-0. Tolik zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: hodin 9 minut, dneska je 1. června a proto jsme tady měli od rána speciální dětský playlist a ty 3 hodiny krásně utekly. Bylo to skvělý s vámi.
1: Všichni jsme se tady na tom shodli, bylo to až moc rychle, bohužel. Ty 3 hodiny, ale bacha na jednu věc. Stejně tak rychle, jako uteklo užívat si tento dětský den, dětské ráno, tak kamarádi, je 1. června.
2: Ano.
1: Jo. A po červnu už jenom červené crpen a jdeme chystat Vánoce.
0: Nech toho.
1: Ale je to
0: nech
1: tak.
0: Toho.
1: Tak to je prostě.
0: Ježišmarja, zrovna teď začalo být teplo a ty už plašíš s Vánocema.
1: Ale rychle to přejde taky. Když to všichni víme, jak to letí, tak jenom co chceme říct, abyste si všechny ty následující letní dny opravdu užili.
3: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Radio Kiss. Aktuálně z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji je za námi a jedním z největších překvapeních bylo, že Norsko v boji o bronzové medaile porazilo Kanadu a poprvé v historii získali svoji medaili, takže tleskáme do Norska.
2: Jo.
1: Ovšem o několik hodin později se odehrál finálový zápas o zlato. Finsko versus domácí Švýcarsko a tam mě to teda jako za Švýcary osobně zamrzelo, protože doma prohráli v prodloužení a berou po třetí za sebou. 3 roky za sebou mají stříbrnou medaili, kdežto Finové mají zlato.
3: No včera ten jeden jediný gól, který jsme viděli v boji o zlatou medaili, asi si myslím, že drtivá většina fandila Švýcarsku i z toho důvodu, že to pro ně bylo doma. Ale to ticho hrobové, které nastalo snad úplně všude, to bylo to těžký koukat se na ty kluky, když museli vidět, že jim to uniklo o vlásek.
1: Poprvé jsme Švýcarům zlato vzali my, potom jim to vzala Amerika a teď Finové.
2: Ty jo, ale na druhou stranu, zápas to byl krásný.
3: To bylo napínavý.
2: Já jsem to viděla od druhé třetiny, protože jsem to dřív nestihla, koukala jsem na to. Bylo to napínavý jako kšandy, hlavně 0-0 prostě celou dobu. A teď ten, myslím, že to byl ten finský brankář, jak tam vybral ten jeden gól, jak to tam letělo do té brány a on to vzal tou chňapkou a naposled tu prostě.
3: Chňapkou. Ich bin chňapy, das eine krokodil.
2: To bylo šílený.
1: Ale lapačka.
2: Lapačka, dobře, lapačka.
3: Gratulujeme tady do Finska a těšíme se na příští rok.
0: Fandíme českému hokeji a fandíme české střeše. Evromat, český výrobce plechových střešních krytin a okapového systému, vám přeje ten nejlepší hokejový zážitek z mistrovství světa v ledním hokeji. www.evromat.cz

0: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss. Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7.
0: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Radio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun.
1: Teda 8000 korun třeba na novou matraci, to je teda super.
2: A nejenom na matraci, když se podíváte na web Prospánek.cz, kde máte za úkol hledat logo Radia Kiss, jsou tady doplňky, přikrývky, polštáře, rošty a tak dále. Ale důležité je vědět, že máte poslouchat po celý den, protože odpoledne přijde výherní signál.
3: V odpoledním jumpu vás vyzvou moderátoři, abyste zavolali do Rádia Kiss a vy máte velký úkol podívat se na web prospánek.cz a najít logo Rádia Kiss.
2: Radek byl skvělý, v pátek za námi přišel do kanceláře, protože věděl o této soutěži a říká, hele jo, 8 tisíc, to je jako celkem na ten týden, jo. A teď to počítal, že, a teď řeknu obrazně, by to bylo pro jednoho posluchače 1651 korun. Voucher. Říkám, to by znělo divně, ne, Radku? Jo, počkej, to je jako 8 tisíc jeden voucher. Říkám, ano,
1: jo.
2: Každý den voucher v hodnotě 8 tisíc korun.
1: Jo, jo, jo, pro váš pohodlný spánek, tak nezapomeňte ladit odpolední jump.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: lepší než originál.
1: Dnešní ráno se opravdu povedlo a hlavně to hrozně rychle uteklo, protože jsme od 6. hodiny měli speciál. Já mu stlumím ten mikrofon.
2: Já jsem od česneku, že jsme měli
1: od česneku. Já mu to normálně stlumím, ještě Michale, ty tady ještě nejsi. A my jsme se od 6. hodiny s vámi bavili, protože jsme měli speciální playlist na KISu a hráli jsme dětské písničky a taky se podařilo to, že Alex Kolva, náš nový parťák z nočních jukeboxů, zpíval v rubrice Lepší než originál a odhalili jsme, že od vás KISáci dostal 88%.
2: Wow!
3: Nazdar Michael, ty už ses ozval, viděl jsi klip tady k tomu geniálnímu songu od Alexe na sociálních sítích?
4: No jasně, tak tam mám hlavní roli, tak jsem viděl, že jo.
3: No počkej, já tam seděl na záchodě, to bylo trošku lepší.
4: No pak hrál jsem tam 7 vteřin, ale jako hezky, dobrý úspěch, že jo?
2: Jo, na premiéru no, je to skvělý.
4: Přesně.
2: Děkujeme i partnerovi této rubriky Gallery Voice, protože to jsou pastilky, které rádi využíváme jako moderátoři na dobrý hlas. A říkám si, že tu je jeden parťák, který je po víkendu potřebuje, když jsem tak trošku poslouchal. A to si ty, Patriku.
3: Proč?
2: Nemáš vyřvaný hlasivky?
3: Přijde ti?
2: Jo, trochu
3: no,
2: jo.
3: Tak trošku, no.
4: Z Mikulova, že
2: no, my jsme za to vzali totiž, Michaele.
4: No, já to viděl.
2: Takže hele, jdeme do kanclu, tak máme
4: jo.
2: Tam nějaký.
1: Jo.
2: Kdybyste chtěli vy, tak se dají sehnat vlastně úplně všude, v lékárnách, přes e-shopy a tak dále. My se po víkendu dáme dohromady a zítra přijdeme jako nový. Jako nový.
4: Tak jo.
1: Tak dobře, tak se mějte, KISáci.
4: Hezký dopoledne.
2: A díky za tenhle
1: ahoj.
2: Víkend.
1: Ahoj.
0: Radio KISS.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásné dopoledne, kysáci, pojďme na to, je tady pár drobností, silnice 38, suchá, okres Jihlava, no i když suchá, dneska prší, skoro všude prší, byl zřízen kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, je tam havárie osobáku, opatrně 43, obec Kuřim, Brno venkov, neprůjezdné, je tam padlý strom a ulice Masarykovo náměstí, to je Protivín, okres Písek, dodávka s osobákem. D7 hlásí z Chomutova na Prahu, kilometr 11, také překážku pro poruchu, odstavený nákladák a zatím víc tady toho nemám. K-Train hned po 10. a teď čerstvé zprávy.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.
7: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
8: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Radio Kiss počasí.
10: Venku máme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháníkami, místy i bouřkami. Postupně bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
10: Řidiče čekají o letních prázdninách dopravní omezení na dálnicích a dalších silnicích. Důvodem jsou rekonstrukce dálnic D1, D5 a D11, stavba obchvatu v Libereckém kraji nebo oprava Pražské Kbelské ulice. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic a správců silnic. Pozitivní zprávou je plánované srpnové otevření dalšího úseku dálnice D35, a to mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. V polské metropoli Varšavě začíná od dneška platit zákaz v noci prodávat alkoholické nápoje v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. Alkohol nebude možné si v obchodě koupit mezi 22. a 6. hodinou ráno. Barů a hospod se zákaz netýká. A teď zpátky domů.
11: Nový prostor pro relaxaci mají návštěvníci pláže Ostende na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni. Město tady otevřelo trojici nových plovoucích mol. Ta nabídnou návštěvníkům komfortnější a bezpečnější zázemí pro relaxaci. Mola jsou ukotvena pevnými betonovými prvky a jejich povrch tvoří exotické dřevo.
0: Sport.
10: Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. O svém vítězství rozhodli domácí v Uherském Hradišti během první půlhodiny. Za námi jsou nejnovější zprávy a teď už startuje dopolední Kiss.
12: Pojďme na to. Dneska určitě s deštníkama, pláštěnky, tak pokud jste ještě nevyšli z baráku nebo z domu, určitě vemte sebou.
6: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
13: Be happy.

Sam Felde a Aloe Blacku, jestli dneska bude Very Beautiful Day, no to nevím, to nevím. Ale zase jako, když nám tady hrozí nějaké sucho a la El Niño z roku 1887, kdy bylo sucho prý nějakých, kolik to bylo, 160 dnů, jo, nezapršelo. No, tak děkujeme za tyto dary, že venku teďka aspoň na chviličku prší. No, tak dneska trošku zmokneme. Kysáci, pojďme odstartovat nový měsíc. Nový týden, nové pondělí a dneska krásné datum 1. června. Svátek má Laura. Od 6 od rána už jsme tady slavili společně všichni Mezinárodní den dětí. Já si vzpomínám, že kdysi, když jsme byli malí, tak nám, dětem, stačila taková ta malá kaluš. Buď to jsme měli takové ty gumáky, nebo aspoň tenisky, rohlík se salámem pěkně do ruky, k tomu klacek. A měli jsme nejlepší den nebo víkend našeho života, že jo? To byly časy. Nebyly mobily. Nevíš, kde mám nabíječku? Ty vado, my jsme vůbec neznali takovéhle věty. Prosím tě, půjčíš mi nabíječku? Ne, půjčíš mi autíčko? No tak zdravíme všechny děti, které si teďka naladili třeba Radio Kiss. Zdravíme také všechny rodiče, kteří dneska budou mít Mezinárodní den uklízení lega ze země. Nová... Jak bych to řekl, rubrika, ano, nová rubrika nás čeká po 12. hodině. My už tady nebudeme rozdělovat samolepky, ale budeme hrát vaše letní devadesátky na přání. Těším se na to. Moudro dnes zůstává, no a když máme ten Mezinárodní den dětí, pojďme se trošičku protáhnout. A všichni, koukám se.

0: rádiu Kiss krásný Michael balíčky rozdává a ve dvě nám potom hezky zamává.
1: Ale ještě než vám zamáváme, tak vám tady určitě rozdáme nějaké ty krásné ceny. Teda aspoň jeden teď do 11. hodiny bude mít to štěstí. Kysáci, krásné dopoledne, pěkné pondělí. Opět jeden balíček, kde v tom balíčku, v té bublinkové obálce najdete i nádherné tričko s logem Rádia Kiss. K tomu tam přibalíme samolepky, diplom s podpisem pana moderátora, vůni do vašeho auta, ať to tam máte nádherné, a ještě dokonce s logem v 90. kazetě také s Kissem. Já bych se s dovolením držel toho dnešního dne, 1. června, Den dětí. Pojďme se vrátit do našich dětských let. Jo? Dnešní dopolední balíček bude takový totální návrat do dětství, bych to možná nazval. Pamatujete si, že nám ještě, když jsme byli děti a nebyly ty mobily, nebyly tyhle ty věci, že nám stačila jedna hračka a byli jsme nejšťastnější děti na světě? Vždycky na Vánoce jsme chtěli to a to a s tím jsme si potom hráli klidně i 2 roky. Ano, tak pojďme dneska zavzpomínat na vaše nejoblíbenější hračky nebo nějaké blbůstky, s čím jste si hráli třeba v 80., v 90. letech, nebo pokud jste trošku mladší, tak nějaké ty mileniovky. S čím jste si hráli? Tamagoči, C-čka, skákací guma, autíčka na setrvačník, co tam ještě bylo? Pokémoni, Merkur, Mončičáci a stačilo nám to, jo? Tak pojďme zavzpomínat, no a co jste milovali tak moc, že jste kvůli tomu doma skoro nespali. Těším se na vaše hlasovky, posílejte to, dneska dětská nostalgie a vzpomínky na naše krásné hračky.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: Ano, mohlo by se říct, kysáci, kdysi bylo dětství all right. Nebyly mobily, nebyly tablety, nebyly počítače a měli jsme své oblíbené hračky. Tak Martine, co ty?
1: Čau, z Michale. Hele, tak to je přece úplně jasný. Já si vzpomínám, jak jsem 2 roky básnil o autě na dálkové ovládání. Byl to Talbot Tagora, všichni v té době měli škodovky a autobusy a tak dále. A po 2 letech ustavičného brečení u vánočního stromku mi ho teda otec koupil. A teda můžu ti říct, že s tím jsem si hrál teda sakra dlouho. Tak se zatím mějte, čau jes.
0: Eliška.
2: Tak za mě frčeli hrozně z Kindervajíček ty postavičky miniaturní. Hrošíci, Asterix, Obelix, všechno možný. A s tím já jsem si fakt dokázala vyhrát. Vymyslela jsem jim různý překážky, různý domečky. A nebo jen tak na koberci jsem si s nima hrála a dělala jsem jim rodinky. Takže tohle byly moje dětské hračky a s tím já jsem si vystačila. Tak hezký pondělí, papa.
0: No, Kindervajíčka, na tom jsem také ujížděl. Když jsem ještě byl v angažmá v Českém Těšíně, tak jsme to kupovali strašně a vždycky jsme hledali ty krokodýlky malý, zrovna to byla taková ta série. Je, kolik peněz se v tom utopilo. Ajajaj, a kde to skončilo? Já vůbec nevím. Možná dneska bychom za to měli miliony. Tereska.
3: Ahoj, Michaele, tak já si vzpomínám, nejvíc jsme si s bráchou hráli na autobus. Dal si mezi madrace vařečku, volant měl jako pokličku, pak různý tlačítka z takových těch stavebnic a hrál si na autobus a já jsem byla ta, co prodávala lístky. Takže nám bychom nepotřebovali hračku, nám stačila mámina kuchyně, poklička a vařečka.
0: Teresko, nevím teda, co jsem dělal v dětství, my jsme nikdy na autobus nehráli, to mě vůbec takhle nenapadlo, že by mezi madračky dal vařečku, to je dobrý, a poklička jako volant. My jsme většinou vždycky, když přišla návštěva, tak jsme hráli s dětma na doktory. Kiss. Radio.

0: Máte Radio Kiss, dneska máme Mezinárodní den dětí, nebo den dětí, pojďme to oslavit s něma. Naše nejoblíbenější hračky z dětství, kdy ještě tak nějak ty nové technologie nás nepostihly a měli jsme svůj svět. Co ty, Luboši?
1: Ahoj, Michale, tak za mýho mládí byl top parní válec, anebo pásový tank, kam se dával kamínek ze zapalovače a on pak stršil jiskry. A ještě byla topovka Lunochod ze Sovětského svazu. Ano. No jo, ty časy už jsou dávno pryč.
0: Lunochod ze Sovětského svazu, kde se naťukalo, kolik kroku má jít dopředu, pak otočit u různé efekty, to mi rodiče z Moskvy tehda v osmdesátkách také dovezli. No, je já byl šťastný. Verča.
2: Čauky, Michaele. Tak nejvíc jsem asi milovala Walkman, že jsem mohla poslouchat kazety do Walkmanu. Pak bylo Tamagotchi, Tetris, skákací koule, Cčka a rada jsem už vykala Pedra. A od bratra, co měl hodně velkou sadu, kamionu a autíček. Takže tohoto jsem milovala v dětství. Krásný den děti všem a ahojky, Verča.
0: Děkujeme, Verčo. Jo, Cčka, to byl fenomén. Já jsem normálně kvůli nich plakal. Když jsem neměl paragrafy a neměl jsem prostě ty průhledný Gčka nebo Cčka. Ježišmarja, to byly slzy. Luky.
3: Čau, Michaele. Moje nejoblíbenější hračka, kterou jsem si přál, byla plastová Tatrovka na pískoviště. S tou jsem se vyblb celý 2 roky. A nechtěl jsem ji nikdy nikomu učit.
0: Ano, oranžová a vidíš, vyrábí se do dneška. Já měla v dětství oblíbené jedno jediné, a to nohy a paže ostatních dětí, do kterých jsem se s radostí zakousávala. Byla to pro mě zábava největšího kalibru, napsala Tereska. A pak se z ní stal Hannibal. Kyslík.
4: Čau, Michaele. Tak já jako dítě jsem měl traktor na ovládání, na takový ten kabel. Pak jsem měl i autobus na ovládání na kabel. Samozřejmě Merkur, to jsem furt něco stavil garáže a něco všechno z toho šlo, jak měl člověk fantazii, ale pak mi naši v Tuzexu koupili Lego a to bylo v té době top. To mi vydrželo dlouho. Čau.
0: Tuzex. Vzpomínám, jak jednou na Vánoce mi taťka dovolil hrát si s jeho sbírkou angličáků. Jsem se trošku lekl, s čím ti dovolil si hrát. Patrik měl obrovskou vitrínu plnou autíček, se kterými jsme si nesměli hrát. A když dostal na Vánoce další kousek do sbírky, tak mi tehdy dovolil si autíčka vytáhnout a chvilku si s nima hrát. Nejlepší moje Vánoce. Jo, jo. A co ještě, Máďa?
5: Když jsme byli ještě malí, Cčka ty nás vždycky brali. Když jsme byli v pubertě, jezdili jsme na Libertě. Teďka už jsme všichni staří, od rána nás rádioky zbaví. Jsou to krásné vzpomínky, milujem už jen dožínky.
0: A vínečko. Kiss, Radio Kiss.

0: Dneska tady vzpomínáme na naše dětství. Co byla vaše nejoblíbenější hračka? Nebo hra? Nebo nějaká úplná blbost z vašeho dětství? Osmdesátky, devadesátky, miléniovky. Jak jste to měli? No, sbírali jste taky C-čka? To byla taky doba, co? Když jsme museli být v 8 doma. A nebo když jsme chtěli být ještě o půl hodiny víc, tak jsme museli přijít domů, zazvonit na zvonek. Mami, můžu zůstat ještě půl hodiny? Ne, už jsem měl být doma, je tam večeře na stole. Dělej, pojď nahoru. No jo, kde jsou ty časy? Jirka.
1: Nazdar, Michael, tak za mě to byly samozřejmě C-čka. Když jsme si jako děcka nosili do školy, čekali jsme, až učitelka odejde z vyučování a začne nám přestávka, abychom si mohli zahrát hazard, takzvanou čáru. A kdo byl nejšikovnější, tak měl vždycky plnou kapsu C-ček. Čau, Jirka.
0: Romana mi tady napsala z Klášterce. Žádný sociální sítě, Michaele, to byly jiný časy, jen rozbitý kolena kazety v přehrávači, pardon, vůně žvíkaček Pedro a parta venku před barákem, která tam vždycky na nás čekala. No, to jo. Kačičík.
2: Čau, Michaele, tak já jsem byla nejspokojenější, když jsem mohla být venku, takže jsme skákali gumu, panáka, hráli šipkovanou, cukrkáva, limonáda, stavili různé hráze v potoku, bunkry, hráli si ve stohu, jezdili na motokárách po domácku vyrobených. To bylo nej. A pokud se nedalo být venku, tak za mě jednoznačně nejlepší stavebnice na světě Seva. Z té si postavil s trochou představivosti úplně vše, co jsi chtěl.
0: No tak to si mi teďka, Kačičiku, připomněla ty motokáry, kdy my jsme chodili, to se jezdilo z takového velkého kopce, prostě žádný motůrky, nic, to bylo normálně jenom prostě na lidský pohon. Nahoře vás roztlačili a vy jste jeli dolů, to byl taky zvuk, většinou to byla taková ta deska, dřevěná deska, na které se prostě přidělali pneumatiky, volant a Já měla nejradši panenky, které měly otevírací oči, husté vlasy a takové ty retro oblečky. Později barbíny, které jsem měla, také Kena, svůj kabriolet a dvoupatrový barák s výtahem. Teď mám skoro 43 a mám svého Honzu, starou Toyotu, malého synka a třípokojový byt. No, moc jsem si příklad z barbíny nevzala, jelikož ani tak nevypadám. Hlavně, že jsme všichni šťastní, byly to hezké časy. Pavel.
3: Ahoj, Michaele, tak já jako malý kluk, 8-10 let, jsem si hrozně přál, ale hrozně, protože všichni kamarádi ho měli autíčko na dálkové ovládání. Dostal jsem ho a dneska mi je 42 a to autíčko pořád jezdí. To už dneska asi nebude žádný. Díky, Pavel.
0: Vojťák.
4: Ahoj, Michaele, vzpomínám si na igráčka. To byly takový ty plastové postavičky, co byly různý jakoby povolání. A já jsem to vždycky dostal tak jako za odměnu, za vytržený zub, za jedničky, za vysvědčení a tak. Čau, Vojťák.
0: Já teď jsem si vzpomněl, jak jsme hrávali u nás na dvorku na schovku. Ty vogo, i 4 hodiny. 4 hodiny jsme hráli tuhle tu jednu hru. To byly časy. Olga.
5: Ahoj, Michaele. Tak jelikož mi už je dost, tak já jsem byla sice holka, ale hrála jsem se s bráchovou Merkurem, měl plechovou sanitku, tak s tou. A jinak venku to byl Čáp ztratilo čepičku, měla barvu barvičku a Honzo stávej, kolik je hodin, 10 slepičích a různý a různý. Takže my jsme to dětství měli úžasný a já na něj strašně ráda vzpomínám. Ahoj, Olča.
0: Já tady vždycky trnu, když začnete větu, hrála jsem si s bráchovým Merkurem. No, naštěstí to tam vždycky dodáte jinak.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady dopravu, moc tady toho není, což je samozřejmě dobrá zpráva. Kdyby vy jste o něčem věděli, tlačítko doprava v naší apce, kterou si zdarma můžete stáhnout a můžete přispět do naší dopravy. D1 z Polska od státních hranic na... kam to je? Na Prahu, pardon, požár vozidla, to je 192. kilometr, neprůjezdný celý jízdní pruh, zdržíte se tak 20 minut. D4, 11. kilometr ze Strakonic na Prahu, pozor, je tam předmět na vozovce. Ulice Arbesovo náměstí v Praze, dvakrát osobáček, k tomu ještě jedna motorka a to vypadá, že je vše. Za chviličku 2 Unlimited.

0: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Rádio KISS. Počasí.
2: Venku máme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháníkami, místy i bouřkami. Postupně bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů Celsia.
1: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: Valná hromada energetické společnosti ČEZ dnes rozhodne o případném rozdělení firmy, které by mohlo být prvním krokem k jejímu zestátnění. Na programu mají akcionáři, ale také změny v dozorčí radě. A do té by podle zákulisních informací mohl usednout bývalý šéf pražské plynárenské Pavel Janeček. Kvůli zvýšeným nákladům na dopravu, rostoucím účtům za energie a dražším surovinám zdražil letos v Řecku jeden kopeček zmrzliny. Oproti loňsku se jeho cena zvedla o 0,5 eura, a to je v přepočtu asi 12 korun. Kromě zvyšování cen se podle řeckých médií spotřebitelé už setkávají i s dalším trendem, a to menšími porcemi. A teď zpátky domů.
3: Po rozsáhlé rekonstrukci se ode dneška vrací doprava na Rolnické náměstí v Plzni. Končí tak práce, které se protáhly oproti původnímu plánu o půl roku. Stavbu kanalizace zahájenou loni v květnu prodloužily archeologické nálezy, stabilizace svahu, velmi tvrdé podloží a další problémy.
1: Sport.
2: Po 5týdenní absenci nastoupil Tomáš Satoranský v posledním kole základní části španělské basketbalové ligy, ale Barceloně zápas s Valencií nevyšel. Katalánský celek podlehl druhému týmu tabulky 77-102. V tabulce obsadil 5. místo a ve čtvrtfinále se utká s Murcií, se kterou oba zápasy v tomto ročníku nejvyšší soutěže těsně prohrál. Za námi jsou zprávy a pokračuje dopolední KISS.
4: Pohodové pondělí všem, nádherný start v novém měsíci. Za chviličku moudro dne, ať vám to utíká s KISSem.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Já bych chtěl pozdravit celé Teplice, protože v neděli jsem zažil opravdu za prvé vlastně skoro krásný víkend, ale já jsem navštívil Tomáše Morávka, strávili jsme spolu opravdu boží odpoledne, tímto tě kamaráde zdravím. Projeli jsme celou lázeňskou kolonádu a pozdravili jsme tam i kysáky, kteří nás poznali. No a večer jsme odstartovali pěkně tam nahoře nad lázeňskou promenádou koncertem motorbandu 40 let se symfonickým orchestrem s Otou Balážem, tak lázeňskou sezónu jsme tam pěkně vykopli. Zdravím také Peťu Kudhejla z kapely Motorband. Zpívala tam Bára Baziková, Láďa Křížek přijel a spoustu legend, kteří zažili Motorband. No, byl to nádherný víkend. Takže děkuju moc všem, kteří jste včera v Teplicích strávili naše hezké odpoledne a večer, a tady pro vás muzika.

0: trošičku propršené pondělí. Nebo upršené, ale třeba to jsou slzy. Slzy štěstí, nebo jak se to říká, kapky štěstí. Pojďme na dnešní moudro dne. Kdo to zná, určitě se v tom najde. Neděle, z neděle na pondělí.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Nejradši mám noční z neděle na pondělí. Jít ráno domů a vidět tolik vytočených lidí, jak jdou do práce, je k nezaplacení.
1: Michal Kavalčík. Od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

Kiss. Radio Kiss. Be happy.

našeho cestování. Já jsem teda na tomhletom místě, kam vás teďka vemu, 11:30. Tam jsem ještě teda nebyl. Turistická atrakce v Miláně dostala pořádně zabrat. Možná jste o tom slyšeli, možná jste to viděli na TikToku. Slavná mozaika býka v galerii Viktora Emanuela II. Musela na opravu, protože návštěvníci roky dodržovali jistou tradici. Nevím, trošku mi nad tím zůstává rozum stát, ale stoupnout pravou patou býkovi na varlata na zemi, jo, teda představte si podlahu, mozaiku na zemi a třikrát se otočit na těchto varlatech na patě pro štěstí. Jenomže tisíce piruet denně způsobily, že se v podlaze vytvořil doslova kráter. Restaurátoři teď mozaiku opravili speciální pryskyřicí, která má vydržet další nápor turistů. No, nevím, proč ještě někoho třeba nenapadlo tam kolem toho dát nějakou zábranu. Už bychom se na to jenom koukali. Ale tak je krásný vidět, že zatímco někde se ničí památky sprejem, v Itálii je ničí hlavně lidi, co zoufale potřebují trošku štěstí. No, stoupnout někomu na varlata, nevím. To musí strašně bolet toho býka, ale jako strašně.

Nezapomenutelné refrény, ikonické hlasy a hodiny strávené u kazeťáku. I takové byly osmdesátky. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

miluju ten klip a miluju tuhle tu píseň. Michael Jackson a Bad. 11.40, teď trošku zase vážněji. Kdo by neznal, pokud se nepletu, sedminásobného bývalého mistra světa ve Formuli 1. Po dlouhých letech teď promluvil pilot helikoptéry, který v prosinci 2013 letěl pro Michaela Schumachera po jeho vážné nehodě na lyžích ve francouzském Méribelu. Pilot Yannick Dainis popsal, že zpočátku šlo o běžný zásah pro zraněného lyžaře. Až když lékař řekl, letíme pro Schumachera, a přišel pokyn vypnout kamery, odstranit mikrofony, všem došlo, že jde o jednu z nejslavnějších sportovních osobností této planety. Let do nemocnice v Grenoblu trval asi 25 minut. Pilot v rozhovoru po těch dlouhých letech prozradil, že dneska vzpomíná hlavně na zvláštní ticho na sjezdovce a obrovský šok, který následoval po celém světě. No, to si pamatuju taky, jak to obletělo celý svět. No a vlastně do dnešní doby vůbec nikdo neví, jak to s Michaelem vypadá. A jestli se to vůbec někdy dozvíme, tak držíme palce. Radio Kiss.

nějakou tu medaili dovést, ale nevadí, no tak Ježíš Maria. Třeba se to povede příští rok, anebo do nějaké další pětiletky. Švýcarsko, Finsko, finále 0-1 po prodloužení. Suomi jsou po 4 letech mistry světa a kletba.

0: bolky jako tohle bolí, hodně bolí, je to vůbec možné? No jo, no, tak viděli jsme to. Švýcaři měli slzy v očích a Suomi slavilo zlato. Nádherný zápas, akorát teda čekal jsem trošku víc těch branek, no ale jako dobrý, no, na finále hezký, no. Tak gratulace!
1: Radio Kiss, to nejlepší
2: od 90. let.
1: Non-stop.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme Jitku za tuhletu hlasovku.
2: Dobré dopoledne, kysáci. Na D4 směr Praha nějaký 11,5 kilometr leží, nevím, co to bylo, asi 4 kvádry v levém pruhu. Nevím, jestli to byly matrace, nebo co to bylo, tak si na to dávejte pozor, je to neoznačený a není to úplně dobře vidět, ale prostě leží to v levém pruhu. Takže všem přeji šťastnou cestu, ahoj.
1: Ano, děkujeme Jitce, takhle je to samozřejmě správně česky, Jitce. D6, 25. kilometr z Prahy na Karlovy Vary, pozor, je tam předmět Račna na vozovce. D4 z Prahy na Strakonice, 49. kilometr, porouchané vozidlo, vypadá to na nákladák. A D1, 200. kilometr od Polska na Prahu, nákladák s osobákem. Kdybyste věděli o nějakých velkých komplikacích, bouračka a tak dále, tak nám můžete poslat hlasovku tlačítko doprava v naší apce. Žádný.

0: hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kiss Parády. Kiss Parádu s DJem Basslickerem poslouchej každou středu od 9 večer na Kiss.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
4: Dobré poledne. Dnes bude zataženo až oblačno s lokálními přeháňkami a k večeru pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 21 až 23 stupni Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Poslanci by měli tento týden zahájit debatu o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb a o růstu rodičovského příspěvku. Čeká je také pokračování závěrečného schvalování sporných změn zákona o podpoře bydlení a pravidel pro zaměstnání státních úředníků. Ve čtvrtek bude sněmovna hlasovat o kandidátech, které navrhne prezidentu Petru Pavlovi na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Předběžný seznam zahrnuje zhruba 150 lidí. Ruská vláda poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konce listopadu. Vyplývá to ze dnešního komuniké. Půlroční opatření má podle vlády zajistit stabilitu na vnitřním trhu. Omezení podle nezávislých médií souvisí s nálety ukrajinských dronů na ruské rafinérie. A teď zpátky domů.
5: I v letošním roce Praha pořádá osvětovou akci Dny pěstounství. Až do 16. června je připraven tematický program na různých místech metropole, zahrnující dny otevřených dveří, besedy i setkání s odborníky a pěstouny. Součástí je například i Den pěstounů v Zoo Praha, který je na programu zítra. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
4: Český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk dnes vstoupí do sezóny na memoriálu Josefa Odložila v Praze. Naposledy závodilo loni v září na mistrovství světa v Tokiu, kde skončil 12. Halovou sezónu vynechal kvůli operaci lokte, s nímž měl dlouhodobé problémy. Nyní ho nic nebolí a šestinásobný medailista z halových šampionátů chce využít formu z tréninku. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už pokračuje Michal Kavalčík.
6: Nový měsíc, máme tady červen a dáme si i novou rubriku vždycky po 12. hodině, pondělí až pátek, letní 90. premiéra.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Už to nebude velká samolepka kysu, ale rozjíždíme tady novou rubriku Letní 90. Věříme, že tohle léto a ty teploty snad půjdou nahoru a můžeme to odstartovat už právě teďka 1.6. Za malý okamžik výzva. To znamená, že můžete potom volat 210 323 323. Třetí volající, komu se to povede, půjde do éteru a může si tady nechat zahrát nějakou tu letní 90 a někomu to věnovat. Těším se na vaše telefonáty.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Úplně prvním posluchačem, který se dovolal do této naší nové rubriky, se stává kdo a kdo je na druhé straně?
2: Tady Carlos.
1: Nazdar, Carlosi. Já myslím, že už tam spinkáš u toho rádia.
2: Ne.
1: Tak prosím tě, Carlosi, ty máš to privilegium, seš úplně první v naší letní devadesátce. Jak se máš, co děláš, co den dětí, co 1. června?
2: Mám se dobře, opravuji auta.
1: Jo, takže kdyby se mi pokazilo auto, můžu ti zavolat?
2: Určitě.
1: Máš nějakou specifikaci na některé značky nebo děláš komplet všechno?
2: Děláme komplet všechno.
1: Děláš i elektromobily?
2: To ne.
1: Ano, tak neříkej, že děláš všecko, ne?
2: No tak všechno, co je auto, děláme.
1: Ano, všechno normální děláme. Tak prosím tě, Carlosi, kde je ti konec? Odkud nás ladíš?
2: Voláme z Hrazan.
1: Hrazany, kde to je?
2: Kousíček u Milevska.
1: Jo, tak to už jsme trošičku, to už jsme v obraze. No, Milevsko. Co ty
2: Jižní Akis? Čechy.
1: Ano, co ty Akis Party, byl jsi letos někde nebo chystáš se někam?
2: Ještě jsem nebyl.
1: Prozraď nám... Ano, trošku na tom Milevsku máte blbé vysílače, to nevadí, trošku signál nám slábne, ale koho pozdravíme a co si vybral za muziku letní devadesátka?
2: Tak pozdravíme všechny kysáky, rodinu a vybral jsem Gigiho.
1: Oh, Gigi D'Agostino. Chlape, díky moc, seš první, to už ti nikdo neodpáře a doufám, že pecka se ti bude líbit, jo?
2: Tak jo.
1: Chlape, hezké léto a zase někdy na kysu, ahoj.
2: Ahoj.
1: No, tak to byl Carlos, úplně první. Letní devadesátka. Tak zase zítra po 12. hodině.
0: Volume doprava. Vyhulte ty bedny.

0: pěkně odpoledne vyhrát voucher na 8000. Kdo by to nechtěl? No, můžete. Pokud budete kysladit po 14. hodině.
1: Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života. Tak proč si nedopřát opravdu kvalitní?

Pro spánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.

0: taky jsou jeden příběh, který se opravdu stál, obletěl celý svět. Já vůbec nevím, jako, jak bych asi reagoval, no, možná to nechám i bez komentáře, ale mě to jako v dobrém slova smyslu mě to pobavilo, jo. Titulek zněl: dvakrát měř, jednou řeš, vzal si 4 ženy a pak zjistil, že jsou všechny trans. Prý si vzal 4 ženy a pak přišel na tohleto a byl v totálním šoku. Internetem se šíří právě teďka virální příběh o muži, který měl až po svatbě zjistit, že všechny 4 ženy, které si vzal, jsou transgender. Jakmile se na internetu objeví téma genderové identity, komentáře se mění v bitevní pole. No, tady možná se spíš pojďme bavit o tom, zdali je dobré zjistit, zdali by člověk měl vlastně ještě před svatbou sdílet jakési intimní okamžiky se svou budoucí partnerkou či partnerem, jo? Tam si asi myslím, že bychom to vlastně měli tak nějak jakoby prověřit, abychom věděli, do čeho oba jdeme, že jo? Protože kupovat zajíce v pytli, to asi nikdo nechce. Takže prosím vás, pokud se chystáte na vaši svatbu a ještě jste vašeho partnera či partnerku tak nějak neprověřili v ložnici, možná to udělejte okamžitě dneska večer.
1: Michal Kahalčík.

Milujete rekordy, dámy a pánové? Milujete rekordy? Já to miluju taky. Mám tady jeden a to je fakt hodně hustý rekord. Poznává někdo tuhle tu muziku? Kanye West. Tenhle ten borec, který si teda teďka říká je, nebo ani nevím, jak se to čte, G, tak bacha, největší sólový stadionový koncert v historii. Přepsal totálně všechny tabulky, nechal za sebou Michaela Jacksona, Elvise Presleyho a já nevím prostě koho všechno. Kanye West překonal světový rekord, jeho víkendová show v Turecku se zapsala do tabulek všech live vystoupení. Tenhle jeho koncert, kdy tam chodí po takové zeměkouli, pro jistotu má vzadu takové lano, aby nespadl, navštívilo 118 000 fanoušků.

5 lidí na jednom místě. To bude muset Marek Ztracený ještě trošku hejbnout kostrou. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na to, zdali jste nám něco poslali. Vypadá to, že ne, že je to všechno zatím v pohodě, tak já se podívám ještě na nějaké oficiální zprávy dopravní policie, co nám tady pěkně poslali. D5 119. kilometr z Rozvadova na Prahu, porouchané vozidlo. D10 z Prahy na Turnov, 19. kilometr pro poruchu odstavená dodávka. No a ulice, to je jižní spojka v Praze, pozor, tak tam ve směru do centra, kus plastu na vozovce, ať do toho nevletíte. Za chviličku Pav Daddy a 13. hodina, čerstvé zprávy.

když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss.

0: KIS počasí.
1: Napříč republikou je zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Od severozápadu budou srážky i oblačnost postupně ubývat a později večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty jsou mezi 17 až 22 stupni Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Po čtyřech týdnech kontrolní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí a kratomu zajistila policie téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. U více než 11 tisíc produktů bylo nařízeno jejich stažení z prodeje nebo likvidace. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 provozovny a zablokovaly 25 internetových obchodů. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. V jihoukrajinském Chersonu od začátku roku ruské útoky zabily 3 zaměstnance městského dopravního podniku a 8 dalších zranili. Podle komunálního podniku tyto cílené nálety začaly loni a letos zesílily. Od začátku letošního roku ruská armáda poničila 21 trolejbusů a 8 autobusů chersonského dopravního podniku. Zasáhla také 6 autobusů provozovaných soukromými společnostmi. A teď zpátky domů.
2: Relikvie svaté Zdislavy se poslední květnovou sobotu vrátila do baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Stalo se tak při tradiční diecézní pouti ke svaté Zdislavě, která každoročně přivádí do města poutníky z celého regionu. Bude trvale uložena v kryptě chrámu. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Čeští bookmakeri přijali na letošní mistrovství světa v hokeji sázky za více než 2,3 desetiny miliardy korun. Je to o zhruba 500 milionů korun méně než loni. Nižší zájem byl způsoben koncem českého týmu už ve čtvrtfinále. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
3: Za okamžik vás vemu na jedno krásné místo, ale z návštěvy Machu Picchu se stává prý horor, davy se nedá usmířit.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

0: A nebo Fergie, já už ani nevím, jak se čte tahle ta kočka. Tak pozor, kdo už tam byl, Machu Picchu, jeden z novodobých divů světa, taky se tam chystám, jednou to snad vyjde, začíná mít vážný problém s turisty. Kysáci místo klidného obdivování ikonických ruin, tam návštěvníci často zažívají fronty, chaos a komplikace s dopravou. Památka v Peru je dlouhodobě přeplněná a organizace, která se zaměřuje na tyhle ty věci, dokonce varuje, že pokud se situace nezlepší, může Machu Picchu přijít o status novodobého divu světa. Problémem jsou i protesty, kvůli kterým bývá zablokovaná železnice vedoucí k této památce. Tak pokud se tam chystáte, oni jako doporučují tam jít hodně brzo ráno, anebo hodně pozdě večer. Přes den je to prý jako turistická sebevražda. No, takže jestli jste snili o duchovní pohodě v horách Peru, realita je spíš jako ranní fronta do nějakého supermarketu, jenom o pár tisíc metrů výš. Pojďme na muziku Milky a David Guetta na Kissu. Hezké pondělí.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio Kiss.

Gigi D'Agostino. Na světě je nová statistika ohledně toho, na co koukáte na televizi, nebo v televizi. Češi, jak se zjistilo, mají v televizi pořád nejradši domácí tvorbu. I když české i československé pořady tvoří jen asi třetinu televizního vysílání, na sledovanosti mají přes 57%. A překvapivě to platí i pro mladé diváky. Nejvíce táhnou české filmy, seriály a zábavné pořady. Podle analytiků právě domácí tvorba pomáhá televizním bojovat proti zahraniční konkurenci a streamovacím platformám. No jo, tak pokud nemůžete mít doma Netflix, Disney, co tam je ještě, HBO a spoustu dalších placených kanálů, tak stejně Češi teda nakonec skončí u české kriminálky. Já nevím jak vy, ale oni tam vždycky všichni vypadají tak nějak podezřele už od prvních titulků. No. A většinou vždycky doma trefíme, kdo je ten vrah, kdo za to může, už tak po 10 minutách. No. Ale možná je to záměr. Katy Perry.

0: Ale dám úžasná věc také teď 5 minut před 1:30. Určitě víte, kdo je The Weeknd, kterého se tady na Kissu hrajeme velmi často, tak on se teďka o víkendu vyjádřil k neustálému srovnávání s Michaelem Jacksonem. No a myslím si, že jeho komentář a jeho reakce si zaslouží respekt. Hned jsem tady u toho.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss. Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
2: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
1: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
3: 7-7.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Sigala teďka na Kisu a 5 minut po půl druhé vzhůru směrem do Kanady na zpěváka jménem The Weeknd. Určitě víte, že o něm se říká, že oplývá talentem jako Michael Jackson, že je slavnější než Michael Jackson. Nevím, kde to lidi vzali, ale tenhle ten kluk o Weekndu teď vydal jedno prohlášení. Nikdy mě nesrovnávejte s největší legendou všech dob. Čísla ze Spotify neznamenají, že jste dosáhli úrovně Michaela Jacksona. V jeho vrcholu se mu nikdo naživu nemohl rovnat. Ani já, The Weeknd. No, i do prohlášení, myslím, že kluk má pravdu. Čísla na Spotify nejsou všechno, protože co si budeme říkat, za dob Michaela Jacksona ještě Spotify ani nebyl. No jo, no. Tak hezké prohlášení, no. Co by na to řekl Michael, to už se asi nedozvíme. Teď nabízím Rianu.
1: Radio Kiss.

Když se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech, i takové byly 80. Jeden z největších hitů této doby. Hrajeme na rádiu Kiss.

Tak jsme se trošku na liáně zhoupli, asi v Praleze, anebo v Ostravské zoo, Pražská zoo. Pak ještě máme nějaké safari, že jo, v republice, tam už jsem taky dlouho nebyl. Ale pozor, kam teďka mířím? Za dalšíma zvířátkama. Ano, a to jsou moderátoři Rádia Kiss. Přijdou taky za chviličku Magdička, Martin Hájek, to jsou taky takové krásné zvířátka. Protože pokud byste chtěli se dozvědět, čím jsme chtěli být jako malé děti, když je dneska ten den dětí, tak mrkněte na náš Instagram nebo na Facebook. Máme tam právě video, čím jste chtěli být. Martin, Magda, naše zprávařka Tereska, Míša, moje maličkost a je tam i Radek Hrdina. Instagram Rádia Kiss. No a když jsme u toho dne dětí, tuhle píseň mají děti také rádi.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásné pondělní odpoledne vám přejeme z odpoledního jumpu a pojďme nejdřív spolu na dopravu. Jedna nehoda je na dálnici D0, je to ve směru na D10, 59. kilometr. Bouralo se bohužel taky ale v Praze a tam je to v ulici ke Koulce.
2: No a pak tady máme dvě dopravní nehody. K té první došlo v ulici Smetanova v obci Vsetín a taky v ulici Holešovická v obci Chomutov.
1: Tak šťastnou cestu a startuje odpolední jump.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zahradní židle? Máme. Grily? Máme. Sprchy? Máme. Venkovní kuchyně taky máme. New Visit Garden. Tohle není jen zahrada. To jsou zahradní trendy. Celá zahrada na

0: Hradní trendy CZ nebo na Vančurově náměstí v Hradci Králové. www.zahradnitrendy.cz.
1: Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
2: Rádio KIS počasí.
3: Napříč republikou je zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Od severozápadu budou srážky i oblačnost postupně ubývat a později večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty jsou mezi 17 až 22 stupni Celsia.
2: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Další 4 koně Převalského zamířili v neděli do Kazachstánu. Jedná se o 3. cestu ohroženého druhu do této země. V transportu byly 4 hřebci, Zopraha do něj poprvé nezařadila klisnu. Po adaptaci na podmínky v Kazachstánu mají koně žít ve volné přírodě. Pražská zoo chce do stepí Altindala postupně převést na 40 koní Převalského. Začala s tím v roce 2024. Dříve koně vypouštila do přírody na západě Mongolska. Kvůli nízké oblibě kancléře Friedricha Merce se v Německu šíří spekulace, že by mohl v čele vlády brzy skončit. Podle německých médií se o tom diskutuje uvnitř Mercovy křesťansko-demokratické unie. Její představitelé to ale odmítají a demonstrativně vyslovují současnému kancléři podporu. A teď zpátky domů.
4: Labská přehrada v Krkonoších prošla výrazným vypuštěním a její dno teď obsadila těžká technika. Povodí Labe zahájilo rozsáhlé odstraňování sedimentů, které do nádrže naplavily především povodně v září 2024. Vodohospodáři plánují odtěžit zhruba 33 tisíc metrů krychlových nánosů. Práce mají skončit v září.
2: Sport.
3: Ačkoliv se beach volejbalista Ondřej Perušič ani při 4. finálové účasti na svém oblíbeném turnaji v Ostravě nedočkal zlata, 2. místo na špičkově obsazené akci bohatě předčilo jeho očekávání. V lednu totiž mistr světa z roku 2023 oznámil, že končí profesionální kariéru. Po dohodě s reprezentačním trenérem se ale rozhodl, že letos ještě odehraje několik vybraných turnajů. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková. Začali jsme odpolední jump, Magda Voronková a taky
5: Martin Hájek a teď taky Safri Duo Helele.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy. Helele.

0: Ladíte Radio Kiss a startuje také odpolední jump. Dneska už jsme to říkali, teda ve složení Magda Vronková, Martin Hájek. Už jste to tady dneska určitě slyšeli xkrát. A nejenom vlastně tady na Kissu, ale vůbec obecně. To, že je dneska den dětí.
1: Ano.
0: Ale to vlastně vysvětluje, proč je tady dneska se mnou Martin Hájek a není tady Radek Hrdina, protože ten je samozřejmě se svým prckem, že jo?
1: Počkej. No. Teď jsi to řekla tak, jako kdybych já na své děti prděl. No tak snad řekne, že ne.
0: Ne, samozřejmě, že ne. Ale ty, jak máš vlastně starý děti?
1: Já už to mám, jako, já takhle. Já jsem si děti pořizoval, já mám tři, o kterých vím. A pořizoval jsem si je takzvaně kontinuálně.
0: Aha.
1: To znamená, mému nejstaršímu je 32, pak tam mám 15 a 11.
0: To je dobrá škála, člověče, takhle rozhraní, to máš dobrý?
1: No já to mám široký, říkám. Já jsem to tak jako kontinuálně, pořád, jako průběžně, víš? Mm-hmm. Vždycky jsem jako uznal, že nastal čas. A tak pojďme další kousek. Radkovo synovi.
0: Tak ten je poměrně ještě jako by menší, že jo, takže samozřejmě tam je na snadě, aby Radek si dneska...
1: Kolik je Eliášky?
0: Je čoče 6-7, teď se nejsem jistá.
1: 6-7. Já to už umím.
0: Nicméně i za nás teda z odpoledního jumpu všem dětem všechno nejvíce,
1: no, samozřejmě, dní. Krásný den dětí.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.
3: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: Kiss Hit. V jedné vteřině.
1: Tak v tuhletu chvíli nás čeká naše oblíbená rubrika Poznej Kiss Hit v jedné vteřině. Martin Hájek sedící naproti mě bude dneska hádat a pokud by se mu to náhodou kysáci nepovedlo, tak samozřejmě přicházíte na řadu vy a já, protože minule, jak jsi tady byl, tak jsi mi zadával song ty a já jsem to neuhodla. Bylo to teda 6/7. Já jsem na tebe hodnější.
2: Je teda pravda, no, já se omlouvám. No. Bylo to jako kraťoučký, bylo to velmi jako kraťoučký, bylo to ještě jako kratší, než prostě všichni doufali.
1: Video.
2: Ale tak jako dalo se to z toho poznat. Naši posluchači to poznali.
1: Jasně, že to naši posluchači poznali. Já nezařazuji úplně do té potom samozřejmě velké skupiny.
2: Takhle, já vás poslouchám občas rádio. Já to občas slyším.
1: No, já si občas to rádio taky naladím.
2: Právě, občas. To je to slovo, které to vysvětluje.
1: Na moji obranu, upřímně řečeno, kdybyste tady v tu chvíli seděli vy místo mě, kysáci, tak je to opravdu někdy stres a třeba vám to tam prostě nenaskočí. Já jsem zvědavá, jak na tom budeš dneska ty. Chceš indicie?
2: Zatím ne.
1: Zatím ne.
2: Pust ukázku, když tak pak dám. No tak to je jednoduchý, ne? Mhm. To je producent Chris Brann, Vemdu Project a King of My Castle. A ta zpěvačka se jmenovala čověče Gail Addison, nebo tak nějak.
1: Je to tak, říkáš to všechno
2: naprosto. Co chceš?
1: Čověče, s tebou je to tady náročný, jako tobě to, já nevím, co ti budu muset vybrat příště, aby to opravdu jako bylo pro tebe třeba nerozpoznatelné.
2: Hele, mě zavolá třeba v noci, on nechdy mi volal dokonce. Jestli znáš legendu moderátorskou Miloše Skalku, jo. Uh-huh. Říkal kdysi v televizi ostrý obraz a dobrý zvuk. Takovou legendární větu, jo.
1: Okay.
2: A zavolá mi třeba 10:30 v noci, prosím tebe, potřebuji něco vědět, ty jsi taková, ty spíš v knihovně. Já si ho prostě pamatuju, no. Moje máma mi říká, ty si pamatuješ jenom kraviny.
1: Jo.
2: A hudbu.
1: Takže kraviny ti taky nemůžu
2: dávat. No, kraviny mi nedávej ukázky.
1: Tak můžu třeba pro dětky sáci, co ti příště mám dát. Tohle byl Kiss Hit v jedné vteřině.

0: My si tady občas na rádiu Kiss v odpoledním jumpu trošičku jako vycestujeme třeba někam do Asie, konkrétně třeba do Číny nebo do Japonska, protože tam jsou lidičky šikovní.
1: Jo, proto tu nejste třeba 14 dní.
0: No, dobře, pomyslně, jo, takhle v našich hlavách, v našich myšlenkách a samozřejmě...
1: Ano. Virtuálně.
0: A zprostředkováváme tady našim posluchačům nějaký novinky, které tyhle ty asijské země třeba vytvoří. Většinou jsou to technologické věci
1: to
0: a tak
1: rád, to mám rád, to mám rád. A co tam máme teda?
0: Co tam máme, to se dozvíme za chviličku, protože na to se určitě počkejte, kysáci. Tahle ta věc, já sama u sebe si nejsem teda jistá, jestli bych chtěla... A aby fungovala u mě.
1: Pojď sem, ty seš tajemná, jak hrát v Karpatech.
0: No musíme.
1: To znamená, že i já budu čekat za chvíli, co z toho vypadne, jo?
0: Budeš čekat.
1: No tak, Magdo, to je teda tohle. Já teď tady budu dva songy jak na trní.
0: Jestli si rádi něco pouštíte, to znamená nějaký jako obrazový věmy a tak dál, tak na tohle se určitě počkejte, protože za chviličku by se vás to přímo vás konkrétně mohlo týkat.
1: Dobře.
0: Jo, za chviličku.
1: Dobře. Ding dong dong ding dong dong dong ding dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong d

0: Posloucháte Rádio Kiss a odpolední Jump a Magda tady před malou chvilkou nakousla nějaký technický výdobytek, nějakou novinku. A s největší pravděpodobností, jak jsi říkala, je to někde z Asie, to znamená Japonsko, Čína?
1: Japonsko. Japonsko. Je to Japonsko,
0: co to je?
1: Správně.
0: Jsem nadržený.
1: Řeč v tuhletu chvíli bude, přátelé, o živých snech. Ty máš živý sny nebo nemýváš živý sny?
0: No strašně, úplně plastický. Mm-hmm. Hele, já všechno vidím širokoúhle s prostorovým zvukem.
1: Výborně. Představ si, že japonští vědci vyvinuli přístroj, díky kterému si můžete nahrát svoje sny.
0: No tak to je pecka, ale.
1: Jo, mají mít prostě nějaký zařízení, který dokáže zachytit mozkovou aktivitu během snění a přeměnit ji na vizuální obrazy, na které si lze, na které se lze později potom podívat. Ty jsi teda nadšenej, já třeba vůbec. Já totiž živý sny mám taky, mývám dost často.
0: A jaký? Můžeš jako...
1: Je to myšmaš.
0: Řekni nějaký sen, který jsi ještě nikdy nikomu neprozradila.
1: To nemůžu.
0: Který... A jsou tam nějaký, na který by si se jako chtěla pak zpětně podívat?
1: Některý, samozřejmě máš, dobře, budeme, protože jsme tady jako dospělí, tak doufáme, že i během dne dětí, tak nás třeba teďka děti zacpat uši.
0: No musíš to prostě nějak zakamuflovat.
1: Když jsou to takový ty hezký, lehtivý, dospělý sny, tak ty samozřejmě si hrozně přála, aby pokračovali, což se většinou nestane, že jo. Pak mám ale takový ty hororový sny, který, když se potom probudím z toho hororového snu a zase pak usnu, tak on jako nedej bože pokračuje, takže tyhle ty třeba zrovna bych nechtěla úplně si promítat znova.
0: Je teda pravda, že u mě teda platí víc ta varianta číslo 1.
1: Aha.
0: To znamená, já jako ty hororový příliš mnoho nemám, že by někdo chodil podobně, jo, pak se třeba nemůžeš hnout a tak dále. Já mám spíš tu první variantu. To znamená, jestli to brzo přijde k nám,
1: ano,
0: tak já musím jít rychle hledat nějaký zakodovaný úložiště.
1: V hlavě.
0: Kde to nikdo nenajde.
1: Kysáci, co vy a živý sny.
2: Odpolední. Odpolední Jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu.

0: Basta.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: Důležitou uzavírku čekejte na D5C mezi kilometrem Steam a 92. ve směru Plzeň a pak taky nehodu v Davidském tunelu a asi předpokládám, že z tohoto důvodu je právě ulice Davidský tunel Praze 7, tedy respektive ze sedmičky na šestku v Praze uzavřen.
3: Jinak dopravní nehody máme také v našich městech, pojďme se na to podívat. Jedna dopravní nehoda v Opavě v ulici Olomoucká. Bouralo se bohužel taky v Liberci, tam je to v ulici Letná a jedna dopravní nehoda v Karlových Varech v ulici Dolní Kamená. My vám přejeme šťastnou cestu. I got

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Napříč republikou je zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm, přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Od severozápadu budou srážky i oblačnost postupně ubývat a později večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty jsou mezi 17 až 22 stupni Celsia.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Prezident Petr Pavel dnes u příležitosti jmenování nových

0: profesorů řekl, že umělá inteligence má obrovský potenciál, ale i vážná rizika. Klíčové je podle jeho slov naučit studenty i učitele používat ji kriticky, transparentně a eticky. Díky vývoji AI se podle něj stává ještě naléhavějším úkolem ujasnit si, co mají vysoké školy studentům předávat. Pavel dnes v pražském Karolinu jmenoval 93 profesorů a profesorek. Dva se z ceremoniálu omluvili, dekrety dostanou dodatečně. Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v dubnu zůstala na 6%, v České republice ale z březnové hodnoty 3,2% mírně se stoupila a dostala se na 3,1%. Byla tak třetí nejnižší v Evropské unii za Bulharskem a Polskem. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil statistický úřad Eurostat. Ten používá odlišnou metodiku než úřad práce České republiky. A teď zpátky domů.
1: Prachatice včera otevřeli první část terénních tras pro rekreační i sportovní cyklisty na vrchu Libín. Trasa je dlouhá 6,5 kilometru a radnici vyšla na více než 5 milionů. Buduje se i druhá etapa, která bude hotová v srpnu. Druhý úsek Prachatice Libín bude dlouhý přes 7 kilometrů a náklady na ně přesáhnou přes 7 milionů.
0: Sport. Záložník Hugo Sochůrek se týden před svými 18. narozeninami stal nejmladším českým fotbalovým reprezentantem v historii. Talent pražské Sparty v přípravném utkání proti Kosovu nastoupil do druhého poločasu a překonal rekord Adama Hloška. Bývalý Spartan a aktuálně útočník Hoffenheimu debutoval v září 2020 ve věku 18 let, 1 měsíc a 10 dnů. Sochůrek se po zápase navíc dozvěděl, že se vešel do konečné nominace 20 hráčů na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední Jump.
2: A jsme tady celkem čtyři, Magda a Martin a Hájek a Vronková.
3: Já už jsem tady začala koukat okolo sebe, kdo tu je. Tady na Kissu v Jumpu.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. I give you my

0: Pardon, já se vždycky jak rozjedu, čověče. Já jsem vždycky jako šťastný s tebou, víš, že jsem v tom studiu.
1: To se ale dobře poslouchá. To...
0: No.
1: Já jenom doufám, že se ti to jenom nezdá. Každopádně o snech jsme se tady před pár minutama bavili, o živých snech a že možná Japonci vyvinou nějaký přístroj, kdy si ty sny svoje vlastní budeš moct promítat.
0: Jako to je pecka, ale já se na to strašně těším, protože já tam mám opravdu zajímavý témata ve svých snech. Mimochodem, ale ono není úplně tak od věci, když mluvíme o snech.
1: Ano.
0: Sny velmi samozřejmě souvisejí se spánkem, že jo? I s kvalitou spánku, jak spíš nebo nespíš a tak dále, na základě toho se ti zdají sny nebo nezdají, pamatuješ si je, nepamatuješ si. A milí naši drazí kysáci, my pro vás budeme mít co nevidět výzvu, abyste zavolali do studia na 210-323-323. A teď pozor, vy můžete vyhrát voucher v hodnotě, to je strašná jako suma velká.
1: Je to pálka.
0: Je to pálka. 8 000 korun.
1: A to samozřejmě od firmy Prospánek, takže prosím vás, kysáci, vy vyrazíte na webové stránky, mrknete se, kde se na webových stránkách firmy Prospánek nachází logo Radia Kiss a jakmile uslyšíte naši výzvu, určitě ji poznáte, tak obratem prostě volejte do studia, no a může
0: přesně
1: to být
0: tak,
1: vaše.
0: Přesně tak, a teď už a necháme to na vás.
2: Jump, jump, odpolední jump, Kiss.

Radio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun. Do soutěže Rádia Kiss zavolej právě teď. 210 323 323.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Kiss a Prospánek.cz vám rozdají vouchery v hodnotě 8000 korun.
2: A před malou chvilkou zazněl náš signál, který vám řekl, jsem se nadech a úplně jsem zapomněl, co jsem chtěl říct.
3: Ano,
2: takže velmi důležitý signál, který vás opravňuje zavolat do studia na 210-323-323, ale samozřejmě, pokud jste našli naše logo na Prospánek.cz, nevím, jestli to víte mimochodem, ale Magdo, představ si,
3: ano,
2: že až 30 let života strávíme v posteli.
3: A to, to je dobrá informace.
2: Je to důležitá informace, ano. A v Prospánku jsou experti, který vám s těma 30 letama pomůžou.
3: Přesně tak, vy se totiž musíte hlavně dobře vyspat a právě proto my tady celý týden v odpoledním jumpu rozdáváme voucher v hodnotě 8000 korun. Jak už ale zmínil Martin, vy musíte na webovkách prospánek.cz najít logo Rádia Kiss a pokud tak učiníte, pak se ještě teda dovolat do studia, tak schválně. Komu se to povedlo nebo nepovedlo? Ahoj, kdo je tam?
2: Haló?
4: Ahoj, snad se to povedlo Filipovi.
2: Filipovi.
3: Filipe, čau.
2: Filipe, moc tě zdravíme, odkud k nám voláš, říkej.
4: Z Prahy,
2: volám. OK. Mm-hmm. Představ si, že když se teď trefíš, protože ty si asi předpokládáme, šel na prospánek.cz a hledal si naše logo, že? Tak když se teď trefíš, tak my ti budeme plácat, tleskat s tím, že ty máš automaticky voucher a teď se podrž, je to za 8000. A to není málo, pokud se na ty stránky podíváš.
4: Tak já už podíváš. To radši řeknu. Já už to
2: no řekni to, no tak to řekni. Tak takže kde jsi to našel?
4: Já jsem šel jako expert na spánek a našel jsem to na polštáři. Sekce polštáře.
2: Je to tak! No tak ty jsi šikovná.
3: Filipe, my ti moc gratulujeme. Já jenom připomínám kysáci, že tohle z toho logo se samozřejmě každý den bude přesouvat. No a Filipe, kdo bude nakupovat? Ty, nějaká drahá polovička nebo nějaký dítko třeba?
4: Já si tam podívám a když tak se poradím s někým.
2: Dítko, prosím tebe, jak tě napadlo, no, jak tě napadlo dítko, jako tam pošle jako pětiletýho dítě
3: no,
2: a řekne vyber rošty do postele, prosím tě, Magdo.
3: Ty dneska ty děti vůbec neznáš.
2: No, jasně, neznám. Takže tobě moc samozřejmě gratulujeme a všem ostatním doporučujeme, abyste se podívali na náš web kiss.cz, kde samozřejmě jsou tyhle informace o soutěži najdete. No a pak samozřejmě primárně na prospánek.cz.
3: A Filipe, ty nám ještě vydrž na telefonu.
4: Zítra
3: pokračujeme.
5: Prospánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.

0: Majk,
1: Míša,
0: Roman,
2: DJ Bejslikr,
1: Lenka,
3: Honza,
4: Tendy,
1: Soňa.
5: Kiss Party Live!
6: Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Kysáci, pojďme se přece jenom poohlednout maliličko za včerejším finálovým zápasem mezi Švýcarskem a Finskem, co se mistrovství světa v hokeji týká. Za mě totiž, já jsem na to po očku koukala, na ten zápas, a musím říct, že vlastně to nebylo až takový finále, jaký bych si představovala. Prostě
2: čekala jsi jako větší drama, nebo?
1: Trošičku větší drama, samozřejmě oba dva týmy teda prostě bránili se zuby nechty a jako nemohli prostě prorazit.
2: Byla
1: jako
2: to zajímavá skorovat. Podívaná, byla. Jako každopádně.
1: Každopádně smolně teda dopadla nakonec teda pro Švýcarsko, protože Finové v prodloužení teda vyhráli nakonec 1-0. No ale vlastně Švýcarsko to už jako smutní poměrně dost, protože je to potřetí teďka za sebou, kdy vlastně jim to zlato uteklo takhle.
2: Trik v těch prohrách trochu. Mě tam teda ještě zaujala, krom samozřejmě vítězů, kterým jako gratulujem, že jo? Nám, co jsme jako se nějak tam nepropojovali, tak gratulujem za účast. Vždycky mi někdo říká, no je potřeba se aspoň zúčastnit, jo? Když nevyhrát, zúčastnit. Já říkám, tak tohle já nezdílím, já chci prostě vyhrát.
1: Tyhle si skalní fanoušci hokej, ty s tebou asi nezdílej úplně.
2: Tohle já to taky nezdílím, jako je potřeba vyhrát. Tak ještě mě tam zaujala samozřejmě po prodloužení Kanada s Norskem. Tak to byl hezký zápas, docela na to se jako dalo hezky dívat, to bylo pěkný, no nicméně tady bohužel pro nás to neskončilo úplně tak, jako bychom chtěli. No.
1: Dobrý je u mistrovství světa v hokeji, že se koná opravdu každý rok a nemusíme třeba
2: to
1: jako na olympiádu čekat další 4 roky.
2: To je přesně tak, takže to je samozřejmě výhoda, myslím si, že náš tým by to uvítal klidně každý 3 měsíce, aby ty šance se jako zvedly trochu.
1: Já doufám, že tě někdo z národa jako poslouchá a teďka tě určitě.
2: Také moc zdravíme.
1: Také zdravíme.
0: Červenka, Zacha, Nečas, Franky Body Jam na Rádiu Kiss.

0: Jokis, a teď si představ, Magdo, poslouchej dobře. Varlata slavného mozaikového býka v milánské nákupní galerii Viktora Emanuele II. Se dočkala opravy poté, co je návštěvníci poškozovali letitým rituálem. Piruety návštěvníků tedy na varlatech býka vyhloubily kráter v podlaze milánské galerie. Chudák kluk už to prostě nemá.
1: Jak jsi začal číst název, jako ten titulek, jo, toho článku.
0: Ten titulek je bezvadný.
1: Tak mě, prosím vás, hlavou proběhlo tolik věcí, jako co se tam děje v té hlavě, to je někdy strašně zajímavý.
0: Ale no, on je to vlastně v podstatě jednoduchý, jo.
1: Je to jednoduchý,
0: tam
1: ano.
0: Je jako vyobrazený bík na zemi, je to krásný, prostě... A každý, kdo tam přijde, legenda praví, že každý, kdo tam přijde a pravou patou našlápne na býkovy genitálie a třikrát se otočí kolem vlastní osy, je to takový jako podivný rituál, tak toho potká štěstí. No a všichni, kdo tam šli, no tak samozřejmě především děvčata, že jo, tam býkovy patou...
1: Se točí na varlatech.
0: Se točí jako... Na varlatech a prý se tam zase vrátí do toho města a budou mít štěstí.
1: Skvělý. Já si myslím, že by to spousta mužů tady u nás nejenom v Čechách podle mě přivítala, kdyby za nima chodila děvčata. Že by vám někdo trdloval na varlatech.
0: Že by mi někdo trdloval na varlatech, tak na to jsem se těšil celý život.
1: Třeba to tady někdo zavede. To je skvělý. Ale...
0: No to se těším fakt. Odpolední jump od 2.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: No a jako první budeme děkovat Zdeňkovi za informaci.
2: Ahoj, nájezd Opatovice, Praha. Na nájezdu leží volant, tak se mu vyjděte. Čau.
1: Snad, kdyby náhodou někomu jen tak za jízdy prostě z okna upad, jako vypad volant, tak máte ho tam, tak se tam pro něj zastavte.
3: Pojďme spolu teďka na nějakou vážnější dopravu. Naléhavě se vyhněte, Mendlovo náměstí v Brně je kompletně uzavřené, jsou tam všechny složky IZS. Bouralo se bohužel také v Moravských Budějovicích v ulici Palackého. No a pojďme spolu ještě do Litoměřic, tam jsou celkem tři nehody, a to v ulicích Družstevní, Michalovická a Mrázová.
1: Šťastnou cestu.

0: Relaxe Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Zítra ráno bude jasno až polojasno a ojediněle čekáme mlhy. Postupně bude většinou oblačno a na horách ojediněle přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech vyskytne místy déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 21 až 26 stupni Celsia. Na horách budeme mít kolem 17 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů na dnešním zasedání odmítla. K novele poslanců opoziční TOP 09 kabinet pošle zákonodárcům záporné stanovisko. Novinářům to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Případné snížení věkové hranice by podle kabinetu vyžadovalo nejprve důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. Případ velryby přezdívané Timmy dál zaměstnává německé i dánské úřady. Státní zastupitelství ve Stralsundu na severu Německa se zabývá více než 100 trestních oznámení a dalších podnětů k případu. Na dánském ostrově Anholt se mezitím připravuje pitva, která by měla zjistit příčinu úmrtí mladého Keporkaka. A teď zpátky domů.
2: Praha bude mít jednu z největších evropských venkovních galerií. V tu se promění více než 700 metrů dlouhá betonová stěna v pražské Ruzyni. Na projektu s názvem Mural Ruzyně se podílí 30 českých i zahraničních street artových umělců. Dodejme, že obří mural vznikne mezi 15. a 30. červnem. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ruská tenistka Anna Kalinská ve čtvrtém kole Roland Garros porazila 6-4, 2-6 a 7-6 Anastázii Potapovovou z Rakouska a poprvé na pařížském Grand Slamu postoupila do čtvrtfinále. Zprávy v jedné minutě přinesla Blanka Holoubková.
3: A my Blance v jedné minutě moc krát děkujeme za zprávy.
4: Tak dlouho to bude trvat, tak dlouho ji budeme děkovat, ano. Celou jednu minutu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Ladíte Radio Kiss, taky odpolední jump. Dneska tady opět ve složení Magda Vronková a taky Martin Hájek, protože Radek samozřejmě tráví dnešní den dětí se svým malým synátorem.
1: Ano. A my tady taky máme, samozřejmě, že dodržujeme to, co odpolední jump má mít.
0: Ano.
1: Tak to má i dál. Kolikrát Magda tady mě do toho jako hodí, já pak trošku jako malinko tápu lekce. Většinou to pochopím velice rychle, protože ona má velmi zdatnou interpretaci, bych řekl.
0: Och, můj bože, děkuji ti.
1: Na tyto věci. Musím jí trošku taky polechtat bříško. Nicméně se na ní taky vždycky přichystám. Ty seš totiž fantastická kafka na to.
0: Já vím.
1: Že?
0: Já vím.
1: Jako stačí opravdu, ty jsi roztomiloučka, jak se necháš třeba v něčem lehce utopit, jo?
0: Ano, já jsem...
1: Co třeba doma taky? Máš to taky tak?
0: Občas, jo,
1: dává si tě ten tvůj?
0: Občas, jo, on se mě dobírá neustále, ale samozřejmě s láskou, jo. Ale největší, největší sranda, když se mě někdo dobírá, tak je samozřejmě můj kolega v divadle, Honza Bartoška, když spolu hrajeme třeba Sluhu dvou pánů, nebo tak, a já jsem přesně ten terč, který je na fantastický na to, aby mě člověk odboural na jeviště, že?
1: Jo, takže co tě třeba jako v divadle nejvíc odboural?
0: No, když tam samozřejmě teď mě, prosím tě, nejvíc, jak on mi tam házel něco s dopisem a pořád za to může pošta, za to může pošta, za ten otevřený dopis. A já jsem mu na to odpověděla, pošta neotvírá poštu. A sama jsem se začala smát, že
1: jo? Jo, tak to je ale fakt vtipný, no, to bys mě dostala. Jako pošta. Teď, vidíš? Já se strašně tomu směju, to je
0: ano,
1: tak vtipný.
0: Popadáš se za břicho.
1: Ne, já vnitřně.
0: Nicméně,
1: vždycky my jsme, doma říkám, vnitřně se směju.
0: My jsme tady chtěli odkázat na to, že budeme pokračovat samozřejmě v odpoledním jumpu tak, jak má být. A to znamená, že nás, přátelé, za chviličku čekají filmové nebo hudební protiklady.
1: A tak na to se těším, tak pojď, Senko, pojď.
0: Jdeme na to.
1: Pojď.

0: Filmové hudební protiklady.
1: Aj, je to tady, kysáci, naše oblíbená rubrika filmové nebo taky hudební protiklady. Martin už tady pochopil zhruba, o co se jedná. Budeme si to tady teďka zkoušet společně. Kysáci, kdybyste si to chtěli pomyslně zahrát s náma, tak můžete. O čem to vlastně je? My si tady řekneme název buď nějakého filmu, seriálu, pohádky nebo taky písničky, samozřejmě ale v protikladu. A ten druhý to musí uhodnout, o co se jedná.
2: No, máš na mě jistě připraveno něco složitýho, viď?
1: Ne,
2: aby
1: vůbec
2: si mě
1: ne.
2: Konečně nachytala.
1: Ne, právě, že mám to úplně jednoduchý,
2: to
1: protože
2: easy,
1: jsi v tom žabař, že jo, zatím v týsku, ty soutěže.
2: Jakej, no tak ale Magdy,
1: ne,
2: no dovol, co když budu zase geniální.
1: Budeš,
2: no, nevím,
1: já tomu
2: asi
1: věřím.
2: Ne, asi ne. Dobře, takže začnu asi já, protože ty máš ukázku,
1: já
2: že jo,
1: budu
2: to
1: mít
2: znamená,
1: ukázku.
2: Já mám slovní.
1: Takže ty
2: takže
1: máš.
2: Já mám film.
1: Ty máš film, okay.
2: Takže já mám film. Tak pojďme na to.
1: Připrav se. Jdeme na to. Můžeš.
2: No můžu. Tupě ignorovaná auta.
1: Ježíš, počkej. Tupě ignorovaná auta, vlastně, no. Ježišmarja.
2: Tak ale, Magdo čověče, co je to s tebou dneska?
1: Nevím.
2: Já vím, je to samozřejmě hodně starý, slavný český film.
1: Ostře sledované vlaky.
2: Ano,
1: ježišmarja.
2: Film režiséra Jiřího Mencla podle předlohy Bohumila Hrabala.
1: Já ti prosím tě myslím celou dobu na ten animovaný film k auta, prostě
2: ne,
1: nevím
2: já
1: proč.
2: Takhle, já jsem tam měl ještě náhradu, kdyby si náhodou jako to nedala.
1: Náhodou jsem to nedala.
2: No, náhodou jsi to nedala, ale tak pozdě. Tak jsem ještě zkusil Vasil.
1: Kolia.
2: No.
1: A vidíš to, a to jsem
2: a to
1: dala.
2: To bys dala.
1: To jsem dala, no.
2: No, tak teď pojď na mě, no.
1: Dobře, takže já ti teď, prosím tě, zadávám a bude to. A já se ptám, co ty, píseň.
2: A ty se ptáš, co já?
1: No, jakoby ono. Pojďme se dát kratouličkou ukázku. A ty

0: Kysáce, já se moc omlouvám, já to byl Martin Hájek.
1: Ne, to se, omlouvám se taky, já jsem trošku prostě najednou ulít.
0: Já bych to brala tak, že ty máš teda čestný jeden bod a já takový ušmudlanej čtvrt
1: bodíček. No, ale ušmudlanej čtvrt bodíček, jenom takový tululu, ale šmudlík je to.
2: Filmové hudební protiklady.

0: Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
1: Rozdali jsme skoro 400 000 korun a jedeme dál.
0: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
2: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Ladíte Radio Kiss a samozřejmě pojďme si ještě jednou pro jistotu teda připomenout, že dneska máme Den dětí. A já tady mám jeden takový krásný, úžasný článek o jednom dítku z USA. Jo, připrav se na to. Já nevím teda, co vyvádí jako tvoje děti, ale tohleto dítě...
1: No, moje děti jako vyvádějí různý věci.
0: Vyvádějí různý věci, ale no, tohleto dítě...
1: To vyvedlo dítě.
0: To vyvedlo dítě. Tohle taky samozřejmě. Tohle je samozřejmě roková verze We Will Rock You od dětí, že? To si dáme jenom jako podkres. Protože tohle dítě z USA vzalo mamince telefon.
1: Ano.
0: A z telefonu si objednalo 31 cheeseburgerů.
1: V pořádku, má hlad. Dokážu to pochopit.
0: Dokážeš to pochopit. Jako ještě 31 cheeseburgerů si myslím, že je poměrně jako docela jako v pohodě.
1: Je to trošku porce, no.
0: Je to trošku porce.
1: Ale tak je to hladovej, když to znáš z té pohádky.
0: No.
1: Snědl jsem tohle, tebe taky s nimi, tati, že jo. To bylo v nějaký pohádce. Otesánek, že jo. Ten papal úplně všechno.
0: Takže myslím, že kdyby se místo těch jako 31 cheeseburgerů by objednal třeba 31 Happy Mealu, to by bylo taky jako, tam by byly ty hračky aspoň, že jo.
1: Hele, já jsem třeba objednal 21 tabletů, protože jsem usnul a zapomněl jsem na Enteru to tlačítko.
0: Aha.
1: Teda pres jako na tom tlačítku Enter.
0: Jasne.
1: A moje sousedka objednala místo asi, já nevím, 5 kuřat na oslavu 50.
0: Ano.
1: A pak je rozdávala po vesnici, protože už jí to nechtěli vzít zpátky.
0: Já nevím, jestli jste tady tyhle cheeseburgery rozdali, nebo to dítko snědlo.
1: No to je škoda, že tohle to právě nevíme, že jo, protože jako, ale tak, Ježíš Maria, proti gustu žádnej, když putá to.
0: Přesně tak.
1: Je to prostě dítě, které je ve vývinu.
0: No.
1: Tak má hladík.
0: Když tak dávejte si pozor, rodiče, jo, když budete dávat ty telefony těm dětem do ruky. Jump. Odpolední Jump. Kiss.

0: Radio Kiss a k tomu odpolední Jump. A když jsme tady mluvili o dní dětí, ono vlastně celý to dnešní vysílání je protkaný nití se jménem nebo řekněme přívlastkem Dětský den.
1: Je to tak?
0: Protože to je prostě dneska. A ty jsi tady mluvila o dětech a já jsem si vzpomněl hned na svoje děti a jak jsme vlastně nedávno jako dost žalostně vzpomínali na dobu, kdy naše děti vlastně nejedly ještě všechna jídla, jo.
1: Aha.
0: Že je to vlastně takový období, kdy ty si říkáš, musím vařit toho víc, jako pro nás něco, pro ty děti a tak dále, jo.
1: Jasně.
0: Ale ona je vlastně mnohem horší situace, když děti začnou jíst to, co ty, jo.
1: Aha.
0: A ti to hned vysvětlím, jo. U nás sushi. Sushi pro dva, to ne, ne.
1: No jasně.
0: Kolik? 1000 × 12, když je to jako dobrý porce.
1: Je to dobrý, no
0: jako. Je to dobrý, tak jako. Pro 4, spočítej si to.
1: 4?
0: No, 2,5.
1: No, 2,5, dobře.
0: 2,5, no? No, jasně. Teď mi začali jíst stejky třeba.
1: Jo, tak že to se prodraží, no.
0: Pro 4? Pro dva stejky, pohoda, jazz. Aha. Pro 4 stejky? To je peklo.
1: Člověče, ještě...
0: to je finanční peklo.
1: Až začnou mít rádi třeba kaviár, víš, jako, tak to bude zajímavý.
0: No to už máme právě. Takže, prosím vás, já tady apeluju vlastně v rámci dětského dne.
1: Aha.
0: Na všechny rodiče. Jestli nechcete mít finanční problémy, držte je u krupicový kašic.
1: A bílej králíku.
0: Do 30.
2: Jump. Odpolední Jump. Rádia Kiss.

0: 122. kilometr a bouralo se taky na D0 ve směru na D7 a je to exit 23.
1: Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Co nás v červnu čeká v Bijáku? Šetřete, bude toho dost. První červnový týden nabídne dlouho očekávaný Scary Movie 6, čili nás čeká další parodie slavných hororů. Jodie Foster jako psychiatričku, která pátrá po vrahovi svého pacoše, uvidíme ve snímku Soukromý život. A v polovině 6. měsíce si užijeme 5. řadu oblíbeného příběhu hraček Toy Story. Těšte se na skvělé snímky. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
2: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Chcete 1000 korun za odběr a ještě něco navíc? Darujte krevní plazmu v Plazma Plus. Pomáháte zachraňovat životy a nově získáte až 1000 korun za každý odběr. Darovat můžete každých 14 dní. Přijďte se zaregistrovat a řekněte heslo Rádio. Získáte dárek navíc. Objednejte se na plazma.plus.
4: Vypadá váš trávník, jako by se chystal spoluknout sousedovic psa. Klid! Pořiďte si robotickou sekačku, která seká tak pilně, že by si zasloužila volný víkend. U nás najdete roboty Husqvarna, Mamotion i Honda. Profesionální krotitelé neposedných travních džunglí. Stavte se na prodejnu na Vančurově náměstí v Hradci Králové nebo mrkněte na www.zahradnitrendy.cz.
2: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. Rádio Kiss počasí.
1: Zítra ráno bude jasno až polojasno a ojediněle mlhy. Později čekáme většinou oblačno a místy déšť, přehánky a jen ojediněle i bouřky. Napříč republikou bude až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Do dvouhodinové stávky adiktologických služeb kvůli přesunu protidrogové agendy z úřadu vlády se podle ředitele Asociace poskytovatelů adiktologických služeb Matěje Holana zapojilo 40 organizací, které provozují 250 služeb a mají asi 3,5 tisíce pracovníků. Řekl to v debatě k protestu odborů agentury pro sociální začleňování. Služby, jako jsou poradny, ambulantní služby, terénní programy nebo programy výměny injekčních jehel pro drogově závislé, dnes v poledne na 2 hodiny přerušili svou činnost a pracovníci oblékli černé oblečení. Celosvětový trh s chytrými telefony by letos mohl vykázat rekordní propad, a to kvůli sílícímu nedostatku paměťových čipů. Z prognózy vyplývá, že celkový odbyt smartphonů by se tak mohl snížit o téměř 14%, na něco málo přes miliardu přístrojů. A teď zpátky domů.
2: Téměř půlroční uzavírka u svoru, která začíná dnes, neomezí jen běžné řidiče, veřejnou dopravu nebo vozidla integrovaného záchranného systému. Velké obavy vyslovili také zemědělci, kteří se svou těžkou technikou nebudou moci dostat do vnitrozemí, kde mají mnohdy pozemky nebo části svých statků. Pro KIS Lucie Sinková.
1: Fotbalová reprezentace už je v New Yorku, kde se bude připravovat na start mistrovství světa. Ve čtvrtek tamního času fotbalisty v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: No a ta Blanka, to je teda šikovná holka. Jsou s vámi Martin a Magda, pořád ještě poslední hodina odpoledního jumpu.
4: Říkáš to správně,

0: Víte, že?
1: A je před námi naše rubrika Víte, že? Kde se dozvídáme zajímavé věci, a to z oblasti vědy, zvířátek, lidského těla a prostě tak různě možně. Možná i z jiných oblastí, že?
2: Ano, lidské tělo mě zajímá nejvíc.
1: Jenomže dneska to teda o lidském těle nebude.
2: Ne, není, z té strany nebude.
1: Ne, z mojí strany, bohužel ne. Nebo i když vlastně trošku ano.
2: No.
1: Víte, že komáři se umí naučit, že repelent znamená večeři? Takže nám to bude za chvilku
2: učit. Počkej, jak večeři?
1: No jakože, když ucítějí repelent, tak si řeknou, jú, hele, tyjo, tam se bude dobře sát a letím.
2: Jo,
1: akorát
2: takhle.
1: Nevím, jestli je to jako zabije, když se teda napijou nebo nezabije.
2: No to právě asi možná.
1: No, tak
2: uvidíme. Na to jako působí, no.
1: Každopádně na tebe budu lítat asi víc, no, protože budeš prostě véčo.
2: No tak jasně, no tak já mám hlavně sladkou krev, díky tomu, že mám sladký život, jo.
1: To je skvělý.
2: Já jsem vždycky chtěl být spisovatelem, přiznám se, jo.
1: Mm-hmm.
2: Mě by bavilo velmi psát knihy, ale nějakou jako beletry, něco, nebo aspoň nějaký takový povídky, jako třeba lehtivější a tak dále.
1: Ano.
2: A poté, co jsem zjistil, a nevím, jestli to víš, že napsat román prý trvá v průměru 475 hodin. Znamená to tedy co pro mě? Že jsem to velmi rychle vzdal.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
4: Odpolední jump.
3: Kiss. Radio Kiss.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Škoda, že to není 10 v 10.
2: Čověče, to je možná na mě tohle nepokračování.
1: Ne, to musím říct Romanovi tohle, protože když zaskakuju třeba za Michala Kavalčíka,
2: rozumím.
1: Že, takže bych tam jako 10-10, že to by bylo jako fantastický, že jo, kdyby desítka tam padla. Tady ne, tady je to teda max jako 7.
2: 7 v 7. Kysáci v 7 hodin ráno zavoláte do studia 210-323-323. Pokud se dovoláte jako třetí, někdo háže kostkou, podle čísla na kostce vyhráváte danou částku. Já myslím, že je to v kostce, takhle shrnuto.
1: Je to v kostce si to, díky, že kostkou hodíš, tak díky kostce, jsi to řekla krásně v kostce. Ještě tam musíme říct, že když tam padne šestka,
2: ano,
1: tak se tam k tomu přičítá ta tisícovka. Vlastně,
2: tisícovka navíc, bonus navíc.
1: A proto je to 7 v 7, že to je maximum, co můžete získat, ale 7. Já bych skákal, už se to někomu povedlo, ne?
2: Jo, to je několikrát, jo? Samozřejmě, Květer byl trošičku takový napínavý, nakonec to tam padlo, ale my jsme samozřejmě odstartovali nový měsíc a jak to tedy dopadlo dneska pro Janu?
1: Hážu kostkou.
3: Na kostce se objevila dvojka, dobrý! Takže ti posíláme 2000.
1: 2000, to je krásný, čeče, dvojka krásná.
2: Jak to umíme krásně vyslovovat, vidíš, už moderátoři, kostce.
1: Kostce, no.
2: Kostce.
1: Kostce.
2: Tak zítra, kostka.
1: No, tak mám dobrý honorář, tak se to naučím, ne?
2: Je to tak, zítra v 7 zase.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Na sport je tady sice větší odborník daleko můj kolega Radek Hrdina, to jsme se tady shodli, nicméně my se teďka vydáme za sportem, který já osobně mám teda velice ráda, a to je tenis. Mm-hmm. Chystá se totiž velký comeback. Serena Williamsová se 4 roky po ukončení kariéry vrátí na kurt. Americká tenisová hvězda se 4 roky po ukončení kariéry vrátí na VTA Tour a odhraje 4 hru na trávě v Queens klubu. O startu 44-leté vítězky 23 Grand Slamu informovali pořadatelé londýnského turnaje, který je vlastně takovou generálkou před potom začínajícím Wimbledonem, takže Serena zase zpátky na kurtu.
2: No tak ona měla takovou velkou pompézní rozlučku přeci, že jo, yep. Co si pamatuju, kde vlastně řekla, že už ne, že vůbec, jako že už je to konec a že to bylo krásný všechno. Hele, víš, jak to je, i hudební skupiny kolikrát říkají, už končíme ten poslední koncert, pak možná dojdou many, tak oni si jako rozmyslej, ale já mám, člověče, s tenisem zkušenost. A teď pozor, já hraju tenis.
1: Hezky.
2: Myslím si, že velmi dobře, ale s největší pravděpodobností si to myslím jenom já. A taky mám zkušenost jako moderátor s tenisem. Jednou si mě pozvali na tenis, byl to takový narozeninový turnaj. A já jsem zvyklý jako moderátor samozřejmě hodně hovořit.
1: Jasně.
2: Komentovat to všechno, uvádět a tak dále. No. Nebuď hubatá, nebo jdeš do bundří. A takže jsem samozřejmě po tom svým naučeným vzoru vlastně to komentoval všechno a říkám, a pozor, a tamhle to a tak dále, a krásný všechno a krásná výměna, teď se připravuje. A pak za mnou přišel jeden kamarád a říká, hele, ale tenis se jako moderuje trochu jinak, jo. A já jsem se podíval na pár takových jako tenisových moderací.
1: Ano.
2: A tam to je. Stlum to, jo, trošku. A tam je to jenom jako.
1: No.
2: A do toho moderátor řekne, krásná výměna.
0: Branky Body Jump na Rádiu Kiss.

0: Ladíte Rádio Kiss a odpolední jump se nachýlil dneska ke svému konci. Já strašně moc samozřejmě děkuju Martinovi Hájkovi, který mi tady dneska vypomohl, zaskakoval tady za Radka Hrdinu, který se zase zítra vrátí, co si budeme povídat.
1: Ano, děkuju i já tobě, Magdo, ale jinak samozřejmě veřejně musím prohlásit, že je to trošku očistec s tebou.
0: Jsi čistý, je to vidět.
1: No to ne, teď jsem konečně čistý, ráno jsem odešel neosprchovaný a teď po tom vysílání tady s Magdou konečně se cítím takovej prostě ošplouchlej, bych řekl.
0: A vypadáš úplně jako Martin, vypadáš jako, že jsi úplně prozdřel tady.
1: Že jsem úplně se mnou říkám, já jsem skoro průhledný díky tomu našemu vysílání. Ne, bylo to bezvadný, děkuju, doufám, že se bavili i naši posluchači a že jsme tady rozebrali aspoň nějakou zajímavost, že si každý z toho odnes nějakou, třeba řekněme i chytrost.
0: Nezapomeňte ještě taky popřát, máte na to čas dneska všem Laurám, kromě toho, Laura, že je dnes den dětí, wow, tak Lauričky.
1: Laura, já znám jenom jednu, ano. Lauru a její tygry.
0: No, vidíš to.
1: Skupinu, ale jinak vlastně žádnou Lauru neznám.
0: Lauru člověče taky neznám. Každopádně máte svůj den, Laura, tak si ho užijte. No a tady samozřejmě na Rádiu Kiss už za pár minutek startujou večerní jukeboxy a to přesně s Vojtou Sklenářem.
1: Přesně tak, takže si přejte prosím nás hodně dobrou kvalitní muziku, já dneska budu poslouchat cestou domů.
0: Já taky.
1: Tak, papa.
0: Ahoj.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jak to vypadá před hodinou 18 na silnicích? No pojďme to omrknout, kde se zdržíte, tak to je D1. Máte-li namířeno ve směru na Prahu mezi 195. až 190. kilometrem. Zdržení je na D2 ve směru na Brno mezi 11. až 9. Kde se taky zdržíte je D8 ve směru Praha mezi 86. a 83. kilometrem. Pak je taky zdržení před Prahou, a to už od 3. kilometru. No a zdržení taky i na Pražském okruhu. Na D1 je to mezi 22. a 19. a ve směru na letiště pak mezi 13. až 19. kilometrem.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Radio Kiss počasí.
4: Zítra ráno bude jasno až polojasno a ojedinělé mlhy. Později čekáme většinou oblačno a místy déšť, přehánky a jen ojedinělé i bouřky. Napříč republikou bude až 26 stupňů Celsia, na horách kolem 17.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Milovníci sladkých elektronických cigaret se musí připravit na změnu. Od července se totiž nabídka v regálech sníží o dezertové, cukrovinkové, krémové, sladké i nápojové příchutě. Podle ministerstva totiž právě ony nejvíce přitahují mladistvé. Japonská společnost Toyota je největším výrobcem aut na světě. Nyní se ale potýká s rekordním propadem zisků. Podle bývalého generálního ředitele hrozí firmě i krach, pokud se něco nezmění. Na vině jsou podle zahraničních médií americký prezident Donald Trump, čínské automobilky i válka na Blízkém východě. A teď zpátky domů.
5: Na letní sezónu se chystá několik koupališť a plováren na Táborsku. Například v Bechyni využili nedávných horkých dní a mají otevřeno. Jinde zahájili provoz teď o víkendu. Mezi nejvyhledávanější místa patří tradičně letní plavecký areál v Táboře a na koupání láká i přírodní sokolská plovárna Jordán.
3: Sport.
4: Basketbalisté Nymburka budou ve finálové sérii s Pardubicemi bojovat o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Ve finále jsou už po 22. a vyhráli v něm pouze v roce 2023 s Opavou 3-4 na zápasy. Pro středočeského hegemona by zároveň mohlo jít o rozlučku s nejvyšší soutěží, protože nepodal žádost o licenci na další sezónu. Tolik ze zpráv s Blankou Holoubkovou a teď už jsou tady večerní juboxy.
6: A na jejich startu vás všechny zdraví Vojta Sklenář. Přeju vám všem krásné pondělí, no a ten večerní jubox teď startujeme z Belínek.
7: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Já doufám, že rozhodně vy dnes ten den nemáte špatný ani špatný nebyl a pokud třeba náhodou jenom třeba trošku ano, tak třeba muzika vám zlepší náladu. Jinak doufám samozřejmě, že se máte dobře takhle na startu nového týdne a vlastně i na startu nového měsíce. Ano, červen roku 2026 a vlastně první večerní jukebox nového měsíce. Do 22 hodin budu připraven hrát na vaše přání, tak stačí buď vytočit naše studio, dovolat se, anebo stačí mít aplikaci Rádia Kiss ve vašem mobilu, no a v té apce mi poslat hlasovku. Tak co mám zahrát?
1: Hoj, prosím, zahraj Crew Coverage. Monster in my head, pro všechny doposlouchaj, díky, Verča.
0: Tak takhle je to jednoduchý použít naší apku, tak pokud ji máte, což si myslím, že ano, tak tohle je prostě nejjednodušší způsob, jak se do jukeboxu dostat. Verča se do něj dostala, je první, kdo dneska večer vybírá a kdo bude další, zase za pár minut uslyšíme. Krásné pondělí.

0: Náš telefon 210-323-323 obsazen a to Petrou, kterou zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Petro, a takhle večer zdravím domů, nebo seš ještě třeba v práci, nebo někde úplně jinde? Kde teď ladíš?
1: Jedeme s přítelem a se synem do Plzně koupit mu nějaký dáreček ke dní dětí.
0: A vybral si nějaký nebo překvápku?
1: Jo, miluje Lego technik, takže si jede vybrat nějaký Lego auto.
0: Bude autíčko a pak bude stavení. Tak od něj bude chvilku jako klídek, že jo, pak co?
1: Tak trošku.
0: No tak hezkou cestu, na cestu Verona, ty jsi vybrala, už si pro nás jedou, takže vy už vlastně si jedete pro dárek pro syna. Takhle to hezky je.
1: Ano.
0: Že jo. Tak ať vám to utíká, mějte se, ahoj.
1: Zdravím, na nás.

0: Kiss vám všem přeje hezký večer při pondělku, nový týden odstartován a s novým týdnem taky pro vás nová soutěž.
1: Víte, že v posteli strávíte až 30 let svého života, tak proč si nedopřát o

Pro spánek. Kompletní řešení pro kvalitní odpočinek. Matrace, postele i doplňky. To vše ve více než 60 prodejnách po celé České republice a také na www.prospánek.cz.

0: Posloucháte Jukebox na Kissu? Možná, že máte taky někdy dilema. Co já si to nechám zahrát? No tak si to promyslete v klídku a pak se ozvěte sem k nám, buď přes náš telefon studiový a nebo přes naší aplikaci.
1: Ahoj, ahoj, prosím tě, pust nám tam od Skultru Maria pro všechny, co jedou z práce. Ať nám ta cesta líp utíká, díky moc a ať ti to utíká, ahoj.
0: Taky díky moc, Petře, tak Skutr Maria, muzika, která je připravená, ještě taky bude švagrový Mirce, a to od Pavla, Martina a Míši.

0: Poslouchat Radio Kiss, Jukebox je tady, hrajeme vám na přání, teď budeme hrát Jitce, která je na drátě. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: A musím říct, že s Jitkou to bylo trošičku jako takový složitější, lehce, ale nakonec si vybrala Emilia Justice, Mark Voss a After Party budeme hrát. Ty jsi mi říkala, že jsi dělala se synem referát. Teďko,
1: no. Ano.
0: Na jaké téma, prosím tě, a do jakého předmětu?
1: Na téma vesnice.
0: Na téma vesnice, jo. A pomohla jsi mu s tím teda?
1: No, samozřejmě, že určitě pomohla.
0: Jo. A to jako bylo jako třeba, kolik je vesnic u nás a takhle? Nebo?
1: Ne, jako mělo udělat vesnici, ve které žije.
0: Jo, takhle, tak to jo. Takže jsi mu určitě řekla spoustu zajímavostí, že?
1: Určitě.
0: Že jo, o sousedech třeba taky.
1: No, to určitě ne, ale...
0: Ale hotovo už teda, jo?
1: Jo, už jo, už jo.
0: Super, takže jak se říká, nejdřív povinnosti, potom zábava, tak teď už může být ta zábava. Takže komu všemu mám pustit tenhle song?
1: Takže všem, kdo poslouchají, všem mým třem dětem, který mají dneska svátek, takže všechno nejlepší. A speciálně ještě prostřednímu synovi, který má dneska 15.
0: Takhle to vyšlo hezky, takže,
1: všechno nejlepší za to.
0: Občankový věk vlastně, že jo?
1: Ano, no, vydá, přesně tak.
0: Tak jo, tak Jíťo, hezky ti to vyšlo, že máš 3 kluky, to je krásný. No. A chtěla s holkou určitě taky, viď?
1: Chtěla, tak hodně.
0: Není všem dům konec, nebo už jo?
1: Ne, to už ne, už ne.
0: Stačí 3.
1: Stačí 3.
0: Jo. Měj se moc krásně a tady
1: taky,
0: je muzika.
1: Taky.
0: Ahoj.
1: Díky moc.

0: nejlepší z trancové scény v éteru Rádia Kiss. Nejnovější tracky i legendární klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíru ti nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na Rádiu Kiss.
2: Začínáme další hodinu Jukeboxu. S vámi je Vojta Sklenář a přeju vám všem krásný večer při pondělku.
0: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss.
3: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Jeden jukebox při pondělku s datem 1. června už je dávno za námi, a to jukebox noční, ten tu byl mezi půlnocí a 6. raní. Teď je tady jukebox večerní, načali jsme ho další hodinu a do 22 hodin je to jenom a jenom na vás.
2: Čau Vojto, prosím tě, mohl bys tam zahrát ABCDFU, ale v tom remixu s Gigim D'Agostinem. Je to pecka, ať nám to hraje tady v práci. Díky, čus.
1: Souhlasím, je to pecka, je to povedená pecka, takhle hezky dvou songů dohromady. Takže Gigi a taky Gail a ABCDFU versus samozřejmě L'amour toujours.

0: Tohle je Jukebox na Kissu. Vám všem hezký večer a taky hlavně Pavlovi hezký večer, ten je totiž na telefonu. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Pavel tím, že je na telefonu, znamená to, že se dovolal, znamená to, že vybral a mám to říct, nebo si to řekneš, Pavle?
1: Můžeš to uvést.
0: Pavel totiž vybral Song Satisfaction, takže Benny Benassi, mám to tady už nachystaný, tak kam to poletí?
1: Tak pro všechny to poslouchají rádio samozřejmě, kousek na Jižní Moravu a ať máme krásný zbytek dnešního dne.
0: A ty kromě poslouchání, Pavle, ještě nějaká činnost nebo už žádná?
1: Ne, už žádná.
0: Už žádná, už jenom tak jako klídeček, jo?
1: Ano, pohodička, tabáček.
0: Tabáček taky a něco pití taky, ne?
1: To ne.
0: To ne, to ne, to ne. A víš, že pitný režim důležitý také?
1: No to samozřejmě, ale ne alko.
0: No ano, no, tak super. Tak teď song, co jsi chtěl a měj se moc hezky a zase někdy cinkni. Ahoj.
1: Jo, díky moc, ahoj. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Posloucháte Kiss, já vám všem přeju hezký večer v pondělí 1. června na Den dětí. No a Den dětí dneska se hodně slavil i ráno, no ale taky se ráno vyhrávali peníze a vyhrát můžete zase zítra.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss. Tahle soutěž udělala radost spoustě posluchačů.
2: Rozdali jsme skoro 400 tisíc korun a jedeme dál.
1: Jsme teprve v polovině, protože soutěžíme až do konce roku.
3: 7-7.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss. Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: píseň na rádiu Kiss. Hodí se to, že jo, při pondělku. Vohnouti nám dohrávají se Svazem českých bohémů a další song bude jaký? To řekne Slávek.
1: Čau Vojto, prosím tě, Slávek. Chtěl bych prosím tě zahrát písničku, už jsem ji dlouho neslyšel. Jsou tam tři, Shakira, Black Eyed Peas a David Guetta. Myslím si, že se to jmenuje Don't You Worry. Děkuji moc, už jsem to dlouho neslyšel. A děkuji, děkuji, děkuji za zahraní. Jinak všichni při pondělku, držte se.
0: Slávku, řekl to naprosto přesně, já k tomu nemám vůbec co dodat. Tak když jsi to dlouho neslyšel, tak hele, už slyšíš? Už jsem to pustil. Je to tady a ještě někam zahrajeme.
2: Ahoj Vojto, můžeš prosím tě zahrát něco pro moje kolegyně do práce? Já jsem PN, tak a ním ta odpolední hezky utíká. Ahoj Lenka.
0: Tak jo, i do práce, i všude tam, kde ladíte Kiss. A hezký večer. Don't

0: zahrát další muziku a konkrétně Olince, kterou zdravím na drátě. Ahoj!
1: Já taky všechny zdravím a ze všeho nejvíc zdravím svého milovaného manžela Dana a jeho parťáka policajtu Vlastu, který byl s mým mužem a pracovali na chalupě u polských hranic v Bohušově. Tak ať jim cesta odsejpá a ať jsou brzy doma šťastně a děkuju manželce Evičce od Vlasty, že ho půjčila na 5 dnů a myslím si, že prostě si kluci dali do těla. Děkuju.
0: Takže makali o 106, jo, Oli?
1: Ano, jo, jo, je to tam prostě, bude to tam krásný, je tam moře práce a máme vás rádi, kysáci, celá kysácká rodina a příště určitě slibuju, že už budeme na vaší party teda. Ten Mikulov, jak jsem viděla, tak musel být boží a musíme tam být příští rok.
0: No,
1: máme tak to tady
0: vidíš,
1: nejblíž Blanska.
0: No, tak vidíš, tak jsi to takhle jako slíbila, takže
1: ano,
0: za rok určitě.
1: Já to řeknu, já vám to tam prostě toho řeknu, že vás fakt máme rádi a všichni se máme rádi. No, tak takže Danečku, opatrně domů a šťastný prostě návrat.
0: A píseň Stuck on You si chtěla taky posílám. A měj se moc hezky,
1: jo,
0: a děkujeme.
1: A bude překvapený, že to není love message. Určitě.
0: Jo? Jo?
1: Děkuju,
0: tak jo,
1: děkuju, tak děkuju ahoj, moc. Mějte se všichni krásně, ahoj. And you love it, yeah, yeah, yeah.

0: Filmové tipy.
1: Za necelý měsíc na Disney Plus popáté a zároveň naposledy naporcujeme medvěda. Finální řada navazuje na události následujícího rána poté, co Sydney Richie a Sugar zjistí, že Carmy odešel z gastra a restaurace jim přenechal. Bez peněz, pod hrozbou prodeje, navíc uprostřed přívalový bouře se musí všichni pochlapit, aby zvládli poslední směnu v naději, že konečně získají michelinskou hvězdu. To zas budou nervy u medvěda od 26. června. Pro KIS Katka Čepelíková.

0: Blíží se nám hodina 20. Znamená to, že otvíráme druhou polovinu večerního Čupoxu na Kisu. S vámi Vojta Sklenář a přeju hezké pondělí.
1: To nejlepší od 90. let. I v Čupoxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Posloucháte Kiss a my vám hrajeme muziku na vaše přání. Je tady Jukebox a v něm je taky Vojta, nejenom já, ale i posluchač Vojta.
1: Ahoj Vojto, tady Vojta. Nemohl by si nám zahrát s mojí milovanou přítelkyní? Sedíme tady u kávičky. Ten novej hit, takovej bangaranga, nebo jak to je. Díky moc a zdravím všechny kysáky.
0: A je to bangaranga a na svědomí to má Dara. Tak si to teď dáme, co si dáme za chvilku, to záleží zase na někom dalším z vás. Aplikace Kissu, přes ní posíláte hlasovky, no a nebo voláte naše studio 210 323 323.

0: nehraje více písniček na přání.
1: To jsme přesně my, tady u nás taky jsou nejvíc jukeboxů v celém českém éteru. 210-323-323, to je náš telefon, tak kdo pak na něm teď? Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Kdo tam?
2: Pavel.
1: Co bys rád?
2: Tu Unlimited.
1: Dobrá, necháš to na mě čistě.
2: Určitě.
1: Mám tvojí takhle jako plnou důvěru, Pavle, jo?
2: Jo.
1: Dobrá,
2: jo, jo.
1: Dobrá. A komu je pustíme?
2: No, tak pro moji manželku a moje milované děti.
1: A že seš venku teď někde?
2: Jsem.
1: Jo, že jo, na zahrádce někde?
2: No, jasně.
1: Jo, jo, jo. Klídeček, že jo, při
2: jo,
1: večeru.
2: Úplně vojíčka.
1: No tak jo, tak užívej a zdravím jak manželku, tak děti a tady je muzika. Ahoj.
2: Hele, děkuju moc. Ahoj. Radio Kiss.

0: Let's go, girl. Ladies
1: night. Radio Kiss. Tak přesně, tato znělka se rozezní v našem éteru zítra touto dobou, protože zítra bude úterý. A po 20. hodině právě vás čeká Ladies Night, což je taková jednoměsíční drbárna našich děvčat. A konkrétně zítra se můžete těšit na 3 naše děvčata, na Míšu, na Soňu a taky na Vendy. A to mezi 20. a 22. hodinou. Co pak s vámi budou řešit? Tak myslím si, že to zatím je v jejich hlavách, ale zítra se to 100% dozvíte. Takže rozhodně laďte kis, nejenom dámy, ale i pánové, protože i pánové Ladies Night poslouchají a často reagují na děvčata. Tak zítra od 8.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Tohle je Jukebox na Kysu. Vám všem krásný večer přeju a večer ve znamení vašeho výběru muziky. Další je připravená Venca by rád copak.
1: Jelikož dneska je aprilové počasí na těch cestách, tak asi na zpříjemnění dne, tak bych chtěl pustit od Ace of Base Happy Nation. Ať to všem utíká, jo? Ať už je někdo doma nebo v práci, ať se daří. Užívejte zbytek večera a hlavně opatrně.
0: Tak Venco, máš to tady, už to hraje pode mnou. Ace of Base, legendy 90. a Happy Nation.

0: Radio Kiss vám hraje na přání, je tu pondělní večerní jukebox, ve kterém teď vítám Nikolase na telefonu. Ahoj! Nikolasi, seš tam, ty kluku jeden.
1: Ahoj.
0: No, já už jsem se úplně lek.
1: Na.
0: Jsi zaspal?
1: Ono to chvilku trvalo.
0: Cože?
1: Že mi to chvilku trvalo.
0: Chvilku ti to trvalo, tak už ses ozval. Prosím tě, když už nám dohrál song s názvem Superhero, máš třeba ty nějakého oblíbeného superhrdinu?
1: Superhrdinu zrovna ne, ale zpěváka ano.
0: Zpěváka ano. A můžu hádat, kdo je tvůj oblíbený zpěvák?
1: Ano.
0: Jo. Já si myslím, že tvůj oblíbený zpěvák by mohl být Sebastian.
1: Ano.
0: Ty jo, to jsem dobrej, co?
1: Jo, jo.
0: Tak a Nikolasi, zahrajeme si ho teď?
1: Jo.
0: A já tipuju, že bys chtěl tou lavou.
1: Jo.
0: Ty jo. To mi to jde, co? To typování takhle.
1: Jo.
0: Nikolasi, ještě něco jiného než jo, bys řekl?
1: Pozdravuju diváky.
0: Tak jo, a posluchače taky pozdravíme?
1: Jo, jo.
0: Super, je to tu, ahoj.
1: Díky, zatím.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: 9 minut zbývá do 9. hodiny večerní. Na Kissu budeme hrát i po 21. hodiny songy na vaše přání, takže stále můžete volat sem k nám na 210-323-323 a stále taky můžete posílat hlasovky přes naší aplikaci.
2: Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku pro mého bráchu Vendu od Eminema Lose Yourself na Den dětí. Děkuju, ahoj.
1: No tak zahrajeme, ano, děti stále mají svátek a ještě 3 hodiny a právě 9 minut svátek mít budou. Tak nejenom dětem, Eminem, teď na Kissu. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Katka
1: a Lukáš.
2: Radio Kiss vysílá non-stop.
3: Jedna 20. hodina večerní je tady, začíná poslední 60-minutovka dnešního Juboxu. S vámi stále Vojta Sklenář a tohle je Dr. Alban.
4: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss.
5: Be happy.

0: I po deváté večerní je to na vás. Na vás, kteří se dovoláte sem k nám například na 210 323 323. To je jedna možnost, jak si přát v Juboxu. Tak jdem na telefon teď. Rádio Kiss.
1: No dobrý večer, no, je, dobrý já jsem večer. Se dovolala.
0: Ty se dovolala a jak se jmenuješ?
1: No děkuju. Yeah.
0: No mě neděkuj. Sobě děkuj. A jak se jmenuješ, prosím tě?
1: Andrea.
0: A co bys ráda, Andreo, když se dovolala?
2: Turn the lights off od Kate Jones.
0: A kdo pak to tam tak hezky řekl?
2: Syn to tak hezky řekl.
0: No hezky storek. Tak si to i pustíme, takže...
2: Super.
0: Budu mluvit se synem dál, nebo Andrejka bude, nebo kdo bude?
2: Andrejka bude.
0: No tak jo, tak vídej. Andrejko, jak se jmenuje kluk?
1: Honzík.
0: Tak Honzíka, že zdravím, jo, že to řekl hezky.
1: Ano,
0: to nechtělo se ti do toho, jo, jako povídání té písničky. Jo.
1: Jako, že ne, nechtělo, ale neumím anglicky.
0: Nevadí, Honza to řekl hezky. Takže jemu to pustíme asi taky, co?
1: No určitě, když je to takový dítě.
0: A už bude větší trošku, ne?
1: Asi 26, no ale je to dítě.
0: Ano, dítě tvoje je to pořád, přesně.
1: Ano.
0: Mně dneska taky mamka napsala jako ke dní dětí, jo, a taky, a to je mi mnohem víc než 26.
1: ale dítě
0: prostě jsem taky furt její, no. Tak jo, tak já pouštím muziku a mějte se, ahoj.
1: Ahoj, děkuju.

0: Sam felt a time after time na rádiu Kiss v Juboxu. Jaká muzika další bude teď?
1: Prosím, pro tatínka, který je někde v kamionu v cizině, někde jezdí po Evropě, má rád skupinu Holky, tak jakoukoliv písničku od nich, tak pro mého tatínka a pro všechny, kdo poslouchají Kiss a díky a všichni, co jsou v autě, tak opatrně. Čau, Míša.
0: Tak jo, dáme Holky a dáme si jejich song Party, které teď Holky vydali v novém kabátě, originále z roku 2000, a o ten nový kabát se postaral Mark Voss. Takže Holky, Mark Voss a Party ve verzi právě pro tento rok. Ještě taky tahle muzika bude pro lásku z Dendu a našeho nového nájemníka Luboška. Každý jsme na jiné straně Čech a že se snad brzo uvidíme. A pro všechny kysáky, to je vzkaz od Vlasty. Taky mám zahrát všem dětem, hlavně mojí neteři Adéle z Vimperka, která má narozeniny. Narodila se ve 21.02, novida, tak to je pár minut po, 18 minut potom. A ještě mám zahrát pro babičku, která k nám přijela, hrajeme s ní karty, a to je od vnuček Elenky a taky Ladušky. Tohle jsou Holky a Mark Voss, jak už jsem zmiňoval, song Party. Mimochodem, od téhle středy bude v Kiss parádě.

0: Give Me Your Life, tak to je píseň, která dohrává na rádiu Kiss pár minut před půl desátou večer na svědomí Alex Party. A když místo Alex dáme slovo Kiss, tak vznikne co? No vznikne samozřejmě Kiss Party. A chystá se chystá.
1: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na

0: Míša,
1: Roman,
2: DJ Baselicker,
0: Lenka,
3: Honza,
4: Tendy,
0: Soňa.
5: Kiss Party Live!
6: Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.
7: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
8: Kiss. Rádio Kiss.
9: Be happy.

0: Tohle byla Shakira na Kissu a tohle je Dana, která se dovolala do studia. Ahoj!
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače, jsme ze severních Čech, z Prysku, kde posloucháme strašně dlouho, teď jsme s manželem v jižních Čechách, ve Stráži nad Nežárkou, v kempu, zdravím. Tu je dvě sestry, které jim hlídají pejska, domeček a svýho syna, svýho máme v Itálii, na školním výletě a všechny posluchače a hlavně vás.
0: Takže máte pohodu vlastně s manželem teď. Celou
1: pohodu, týden. A posloucháme vás všude, v autě, v práci, doma. Jste skvělý.
0: Děkujeme moc. A teď vám i zahrajeme, ty jsi chtěla něco od Coldplay, takže ano. Teda tobě a manželovi hlavně, převážně.
1: Ano.
0: A ty jsi říkala, že jste u Vohýnku, tak buřty proběhly už? Nějaký
1: jasný, buřty, vínečko, pivečko.
0: Ideálka, tak užívejte moc a tady to je. Ahoj.
1: Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: První večerní jukebox nového týdne a zároveň vlastně i nového měsíce jde do svého finále. Pomalu se nám blíží hodina 22. Hodina, ve které vás pak bude čekat to nejlepší z dnešního dne, čili mezi 22. a půlnocí. No a od půlnoci pak bude jukebox noční, takže vy, co budete napřímo mezi půlnocí a 6. ráno, tak i vy si budete moct nechat zahrát nějakou tu muziku, pokud třeba dneska večer jste to nestihli. V noci s vámi bude Lenka a teď si dáme poslední večerní přání.
3: Ahoj, taky řádci, tady Eli. S mojí milovanou maminkou tady posloucháme Kiss a mohli bychom zahrát, si nechat zahrát Dáma od Verony, prosím, jinak je to moje nejoblíbenější osoba na světě, tak prosím, na toto prostě dohrát, jaké si prosím, děkuji.
2: Eli, krásné přání jsi namluvila, tak tím to ukončíme. A Veronu pouštím s Dámou na Kissu.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: První pondělí nového týdne a zároveň i nového měsíce nám bude pomalu finišovat, zbývají nám necelé 2 hodiny a my je u nás na Kissu vyplníme rekapitulací toho nejlepšího od nás. No a čím začít jiným, než samozřejmě ránem. Roman, Míše a Patrik byli po víkendu zase s vámi, nabídli třeba rubriku Hej Šašo, taky jste se dozvěděli, jak dopadlo hlasování v lepší než originál. No a samozřejmě, hlavně dneska to bylo o dětech, když mají pořád ještě ten svátek a hrálo se jim hlavně taky o 106.
2: Dobré ráno všem, i tobě kamaráde, ale nevěřím ti, že ti je 17 let.
3: Kysáci, děcka, všem nejlepší hezký den dětí, jenomže nám kysákům se je třeba 17, tak to je náš poslední dětský den a to je strašný si uvědomit, jo, jak člověk stárne.
4: To není možný.
2: A jo, třeba jo.
4: 17, jo.
2: 17.
4: No to by byl ten hlásek vyšší.
2: Ale říkal třeba 17.
4: Jo, třeba 17.
2: Dával to jako příklad. Kdy jste si pro mě uvědomili, že jste dospělí? V kolika letech to bylo?
4: Kdy mě na záchodech potkala malá holčička a řekla mi dobrý den.
5: Už jsem se lek, tyjo, že řekneš něco jiného.
4: Ne, ale přišla jsem, to si pamatuju, přesně nevím, kolik mi bylo, ale přišla jsem na dámský záchody, byla tam malá holčička a řekla mi, dobrý den, a já, už je to tady, už mi vykaj.
2: A jakože už jako nejseš úplně dítě? Mně přijde tak 13, 14?
6: Jakože ti je?
2: To už mi bylo.
6: Jo.
2: Ne, takový to, že už si říkáš, ale už nejsem jako žádný děcko.
4: Tak u nás, holek, je to asi jasný, když se to změní. To je prostě, to, pánové, to vy nemáte, u holek se to změní a to už nejsou prostě děti.
2: U nás se to taky mění.
4: Jak se to mění?
2: Hádej.
6: Najednou je to jinak.
2: Hlavně ráno. A když to taky je, to v pořádku, hele.
4: Ale
2: to,
4: vy jste stejně takový jako dobrodruzi.
2: No to je diskuze tohle zase.
4: Když se to u vás změní, no tak to máte, a to máte rádi stanování, ne, do konce života.
2: Tak teď to správně popsala. Tak, aby ti, co to mají pochopit, to pochopili.
6: Ano, přesně tak.
2: A děcka se i nadále usmívají.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
2: Ranní Kiss.
1: Lepší než originál.
3: A kachna je venku.
4: Počkej to. Alexi, dobré ráno.
5: Dobré ráno, hele, já koukám, že vy znáte všechny moje písničky, co mám na svým albu.
4: Prý už albu, ale dokonce.
3: Jo.
4: Alexi,
3: jo,
4: jak, jsi mohla, užil, jak jsi užil víkend? Všechno v pohodě?
5: Jo, já jsem to měl krásný, já myslím, že i posluchači si užili to, že bylo parádní počasí, který se tam teda velmi jako zlomilo včera, takže dělal jsem práci, prostě moderoval jsem svatbu, potom jsem moderoval ještě další akci, do toho prostě sluníčko, takže skvělý.
4: No a v tom všem nabitým programu měl jsi chvilku čas poslat si hlas?
5: Minimálně dva jsem si poslal, ale omylem dva, jinak samozřejmě bych jako spravedlivě měl dělat jeden. To se překlik, ale jo.
4: Hleď, my ti chceme sklonit velkou poklonu za klip, který jsme viděli a doufáme, kysáci, že jste taky na sociálních sítích viděli to, co Alex vytvořil. Říkám si, je něco, co ten chlap neumí? Já tam viděl kotrmelce,
3: jo,
4: roznožky,
3: hvězdy,
4: všechno.
5: To byly speciální efekty. Nejdražší část na tom klipu, ano, to jsou efekty.
4: Jako AI už umí opravdu úplně všechno teda. Alexi, teď je tady důležitý moment, protože kysáci mohli hlasovat pro tvoji píseň What is Love celý víkend, klikat na tlačítko lepší nebo horší. Kolik typuješ, Patriku, ty, že to bude dneska?
6: Já si myslím, že to bude přes 90%, já Alexovi věřím, protože byl skvělý.
4: Taky bychom mu to přáli. Alexi, jak to vidíš ty hlavně?
5: Hele, já budu rád, když to bude přes 50.
4: Chápu tě, tak to máme všichni.
6: Ano.
4: Míšo, ty jsi jediná, která už hlasy sečetla, už víš, jak ano. To dopadlo.
3: Alexi, mám pro tebe dobrou zprávu.
5: Dobře.
3: Máš přes 50%.
5: Yeah. Tak já už jdu slavit.
3: No počkej, ještě musíš vědět přesný číslo. Je to docela dost. Přes 50%, aha, protože máš krásných 88%!
4: Pěkný úvod do tohoto pořadu.
6: Dost krás. Dobrý, Alexi.
5: Jo. Ale dvě osmičky, to jsou dvě nekonečná, takže...
4: Moc ti díky za to, že jsi do toho šel. Kysáci, pokud jste klip ještě neviděli, opravdu si to puste. My vám teď dáme jenom tu audioverzi, ale s videem je to ještě dokonalejší. A 88% jasně dává najevo, že vás to moc bavilo. Takže Alexi, díky, že jsi do toho šel a zase se uvidíme. Počkej, uvidíme, my se uslyšíme.
6: Ano.
4: Ve středu ráno, tady na Kisu.
3: Ano.
5: Ano.
4: Tože? Míšo, ty budeš pracovně mimo studio.
3: Já musím pracovně pryč a děkuju Alexi, že to za mě bereš.
4: Alex přijde.
5: Ale strašně rád.
4: Takže od šesti...
5: Já nebudu muset být stejně roztomilej a tohle to bude tak složitější se mnou, ale zkusím.
4: Budeme tě čekat. Alexi, díky, já jdem si tě pustit.
5: Ahoj. Díky, ahoj, čau.
1: Lepší než originál. What is love?

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss. Radio Kiss uvádí.
1: Míšo?
2: Ano?
1: Děkuju.
2: Nemáš zač, Romčo.
1: Bylo před půl devátou a Míša, hej Šašo, a já, no jo. Co řekl trošku jinak, do prdo mám já. Vždyť v době, kdy jsme to s Hankou domlouvali, jsem neměl ani páru o tom, že tady vlastně 1. června budeme slavit Den dětí. Ale je to dobře, protože Hanka, která je teď na telefonu, je taky maminkou a zrovna se synkem jedou od zubaře. Hani, hezké ráno, ahoj.
3: Dobré ráno všem.
1: Máme radost, že jsi udělala čas, že to krásně takhle vyšlo. Co zoubky, nic nebolelo, všechno v pohodě?
3: Ne, úplně všechno v pořádku.
1: To je dobře.
2: Hlavně teda si nás pobavila, když jsme ti zavolali, protože tvůj synek je teď v autě, poslouchá dětský písničky a ty si vylezla ven před auto a voláš do rádia.
3: Tak, no protože on by nám do toho hrozně povídal, takže jsem už to udělala, že bude jednodušší nechat mu zaplý vaše písničky. On si teďko poslouchal šupidupidup a já jsem tady venku.
2: A jak se synek jmenuje?
3: Toník.
2: Toník. Toníku, ahoj.
1: Ahoj.
2: Zdraví tě, Studio Kissu. Mamka je teď venku, víš, a povídá si s náma.
1: Neboj, hned je u tebe, my si totiž pustíme hodně rychlou písničku. To je dobrý, tady do těch dětských pohádek najednou pořádný techno.
4: Oh, fakt? Oh.
1: Protože já vám teď pustím něco, kde Hanička slyší něco českého. Pravdou je, že tento song se v této rubrice už jednou objevil. Mm-hmm. A byla tam věta něco o sladkém vínu, svatým vínu. Ale tohle je něco jiného.

0: Já to zase řeknu a vy se mi budete smát.
1: Celý to bylo česky.
0: Celý?
1: Celá věta.
0: Já jsem tam slyšela jenom, že mám kule.
1: Správně.
2: Kule a zuby jsem tam
1: správně
2: slyšel.
1: Tak vám dám ještě tu přímo konkrétní pasáž.
2: Rád na zuby?
0: Já mám zuby.
2: Jo. Mm-hmm.
0: Já mám zuby.
1: Takhle, Hani, mám ti s ním pomoct, nebo si to pamatuješ z hlavy celou tu dlouhou větu?
3: Já si to pamatuju.
1: Můžeš jí říct?
3: Tam je, že to se má, já mám zuby, jí vyndali, trolila. Já mám kule, no nejde to.
0: Moment, to si budu muset napsat.
1: Vasil to se má, já mám zuby, jí vyndali, trolila, mám kule, no nejde to, bla, bla, bla. Takhle to je. Takže Vasil to se má, já mám zuby, jí vyndali. Mám kuleno, nejde to.
0: Mám kuleno, nejde to.
1: Slyšíte to tam všechno?
0: Jo.
1: To je neuvěřitelný.
0: Wow. To je dlouhý. To si budu muset napsat a pak si to ještě rozebrat.
1: Takže ještě jednou naposledy, ano, Vasil to se má, já mám zuby, jí vyndali, trolila, mám kuleno, nejde to.
0: Je to tam.
1: Krásný úlovek. Toníka moc pozdravuj a šťastnou cestu do školky. Mějte se moc hezky.
4: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. Dneska je 1. června a proto jsme tady měli od rána speciální dětský playlist a ty 3 hodiny krásně utekly. Bylo to skvělý s vámi.
2: Všichni jsme se tady na tom shodli, bylo to až moc rychle, bohužel. Ty 3 hodiny, ale bacha na jednu věc. Stejně tak rychle, jako utekl užívat si tento dětský den, dětské ráno, tak kamarádi, je 1. června.
3: Ano.
2: Jo. A po červnu už jenom červenec, srpen a jdeme chystat Vánoce.
1: Nech toho.
2: Ale je to
1: nech
2: tak.
1: Toho.
2: Tak to je prostě.
1: Ježišmarja, zrovna teď začalo být teplo a ty už plašíš s Vánocema.
2: Ale rychle to přejde taky. Když to všichni víme, jak to letí, tak jenom co chceme říct, abyste si všechny ty následující letní dny opravdu užili.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.
4: You know we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne, těším se na vás.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: I po hodině 23. vám na Kissu dáme to nejlepší z dneška, konkrétně to nej od Michala Kavalčíka uslyšíte, na co se vás dopoledne ptal. Taky uslyšíte jeho dnešní moudro a uslyšíte i Radka s Magdou. Ano, Radka, i když dneska byl s Magdou Martin, ale těch informací, které si stojí za to připomenout od klasického odpoledního jumpu je spousta a tak se těšte právě do půlnoci i na Radka s Magdou a taky se těšte na spoustu muziky, tak stále vám všem hezký večer anebo hezkou noc, to už nechávám na vás.
0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
2: Pamatujete si, že nám stačila jedna hračka a byli jsme nejšťastnější děti na světě? Vždycky na Vánoce jsme chtěli to a to a s tím jsme si potom hráli klidně i dva roky. Ano, co jste milovali tak moc, že jste kvůli tomu doma skoro nespali?
3: Tak nejvíc jsem asi milovala Walkman, že jsem mohla poslouchat kazety do Walkmanu. Pak bylo Tamagotchi, Tetris, skákací koule, Cčka a rada jsem žvíkala Pedra.
4: Tak já jako dítě jsem měl traktor na ovládání, na takový ten kabel, samozřejmě Merkur, ale pak mi na Shiftu z Exu koupili Lego a to bylo v té době top.
5: Já jsem byla sice holka, ale hrála jsem si s bráchovou Merkurem, měl plechovou sanitku, tak s tou. A jinak venku to bylo Čáp ztratilo čepičku, měla barvu barvičku a Honzo stávej, kolik je hodin, 10 slepičích a různý a různý.
2: Máme tady vítěze! Já bych to dal dneska, Míša.
6: My jsme jako děcka si nejradši, když bylo venku škaredě, stavěli v obyváku bunkr. Pamatujete jako stůl, křeslo, židle, přesto deka nebo peřina, polštáře. No a tam se taky dalo hrát třeba na ty doktory. No a my jsme si hráli, že jsme tam na dovolený, ale stejně nejlepší bylo stavět a zařizovat ty bunkry.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
7: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Pojďme na dnešní moudro dne. Kdo to zná, určitě se v tom najde. Neděle, z neděle na pondělí.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Nejradši mám noční z neděle na pondělí. Jít ráno domů a vidět tolik vytočených lidí, jak jdou do práce, je k nezaplacení.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den
2: od 10 do 2
0: na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Přátelé milí kysáci, prosím vás, dávejte si pozor na svoje ovečky. A teďka doslova, nebo by se vám totiž taky mohlo stát to, co se stalo teďka jednomu vlastně pasáčkovi v Řecku. Nech to. Že se mu zatovalo.
2: Všichni pasáci si dají na svoje ovečky prostě pozor.
1: Ano, ale to také ne.
2: No samozřejmě, to říkáš správně.
1: A vem si, že tomuhle pasáčkovi v Řecku se ovečky zatoulaly se vlastně k jednomu skleníku. Kde
2: majitelé... Čekal bych mezi kamionama, ale...
1: Ne. Bylo to ke skleníkům. A tam se prosím tě pěstovala lékařská marihuana. Ano, slyšíte dobře. Lékařská marihuana. Ovečky to prostě viděli jako travičku, že jo, proč se jako nenapást, že? Tak to celý sežrali, asi 100 kilo.
2: Ano.
1: No a pak ano, ovečky byly lehce veselé.
2: Hravé. Přítulné a vonité.
1: Takový...
2: Možná byly až rozvlněný moc.
1: To prostě říkali a potom ta černá ovečka tam už nebyla vlastně černá, říkali, hele, po co jsem ty,
2: bro? Ježíš, tam se tam byly hrozná bžunda, jak byly zhulený prostě jako nažvejklý. Ne, může to být jako sranda. Samozřejmě doufáme, že se nic nestalo.
1: Jo.
2: Tak podle mě teďko nemůžou řídit několik dní, protože mají nějaký to... ty látky v sobě, že?
1: To, že nemůžou řídit, možná nemůžou chodit moc po kopečcích, nicméně ten pasáček zmiňoval, že těm ovečkám to jako zachutnalo a že mají tendenci se tam furt vracet. Já se jim nevím.
2: No, vidíš to? A z pasáčka je dealer.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Kysáci, my vás chceme tady teď varovat, protože tohle je ale naprosto jako šílená věc. Já se tomuhle tomu místu budu už na dosmrti vždycky vyhýbat. Co se stalo? Zákeřná sršeň asijská, která se v poslední době jako docela rozmohla po Evropě, tak už je i u nás. Místem nálezu byla benzinová stanice u hraničního přechodu v Rozvadově. Jde tedy o invazivní druh nebezpečný pro včelstva a volně žijící hmyz. Já teda jako normální sršně už jako nemusím. Já když to vidím, tak fakt jako beru prostě roha okamžitě. A tato potvora, ta je ještě mnohem větší a je fakt jako, za mě to je prostě hororový tvor tohleto.
2: Já tady koukám na fotografii, kterou někdo kdysi pořídil, kde je opravdu včela.
1: Ano.
2: Jo. A za ní, opravdu z přírody, je tady ten predátor pro ní. To je fakt velký rozdíl. Ale jako, to je velký.
1: To je ale jako
2: velký.
1: Prostě jako fakt jako potvora, vošklivá prostě.
2: Ale třeba si to malujeme opravdu pro ty včely, samozřejmě, které jsou pro nás velmi důležitý, celosvětově, že jo, nejenom u nás. Tak jako malujeme si to třeba opravdu, Magdě, jako černě. Třeba jenom prostě sem nalítnou, jako kdysi, že jo. A otevřou tady spoustu večerek v tom čelím světě. Rozumíš, tam budou, na pampališce budou mít prostě večerku a teď ty včely řeknou, ale ona není úplně zlá, oni se sem hodí, že jo, a budou chodit tam nakupovat prostě ten pil, jo, a budou to vlastně jako kámošky a ona mi říká, dobrý den, jo, jo, a prostě, jo, a bude to prostě taková, jo, včelí nebo srční večerka.
1: Tak jo.
2: Bude jich tady hodně, ale na to už jsme zvyklí.
1: Bezvadný, já bych radši ty jiný.
2: Jo?
1: To mi stačí.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
0: Díky apce Rádia Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Já už myslím, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonávám, tak furt jdete nahoru a nahoru.

0: Noční Jubox.
1: Kysáci, jdeme na písničky na přání. Připomínám telefonní číslo 210-323-323. No a už takhle ze začátku mám na telefonu prvního dnešního volajícího, a to Káju. Ahoj, Kájo.
2: Ahoj, Leni, jak se máš takhle v noci?
1: Hele, no jak se mám? Mám se fajn, ale upřímně bych trošku spala. Pořád jsem ještě trošičku unavená z kysparty v Mikulově.
2: Musíš dát Red Bulla.
1: No, vidíš, to je dobrý vědět. A co ty, jak se máš?
2: Už mám prázdniny.
1: No tak počkej, jak to, že máš prázdniny, teď ještě neskončila školní docházka?
2: No, ale jsem na střední a už mám prázdniny.
1: Aha, tak to se máš. Tak prosím tě, co zahrajeme?
2: Jo, šlo by Skutry.
1: Skutry, Fire, a po komu to pošleme?
2: Hlavně tobě, ať ti ta noční uteče.
1: Tak jo, tak pojďme rovnou na to. Kysáci, začneme pořádně z ostra. Měj se hezky, Kájo, ahoj.
2: Ahoj.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Na telefonu mám dalšího volajícího, kdo pak je tam?
3: Radim u telefonu.
2: Ahoj Radime, odkud k nám voláš?
3: Z Mladé Boleslavy.
2: Mm-hmm. A jak to, že nespíš takhle po půlnoci, ještě seš v práci?
3: No, já jsem právě z práce přišel, takže takhle. Já mám poslední.
2: Takže ještě seš jako takovej, že pohodička, trošičku tak jako klídek,
3: no,
2: než půjdeš spát.
3: Já to po té odpolední většinou zkouším, víš, na ten Kiss volat a ona to většinou vyjde. No.
2: No tak mám radost,
3: právě,
2: že to nešlo
3: i první dnes. Ty první žena, které jsem se dovolal, Lukymu jsem se dovolal čtyřikrát, Kubovi dvakrát, asi vlastně první žena, které jsem se dovolal večer.
2: Tak to mám radost. Co zahrajeme?
3: No, bude to Klas určitě a Statečné srdce.
2: A komu písničku to... budeš posílat, komu ji věnuješ?
3: No, určitě všem Kysákům, Noční letce, které rád poslouchám, a určitě českým fotbalistům, kteří se chystají na mistrovství světa ve fotbale. Hokejisti zklamali, tak doufám, že fotbalisti budou na tom líp.
2: Jasně, tak jo, tak posíláme Statečné srdce, měj se hezky, Radíme, hezkou dobrou noc, ahoj.
3: Tobě taky, ahoj.

Za 4 minuty kysáci půl jedné vám přeju krásnou noc až do 6 hodin do rána noční jukeboxy. Připomínám telefonní číslo 210-323-323. Stačí vytočit, zkusit se dovolat a pak budu hrát přesně tak, jak vy si přejete. No a nebo taky pokud nemůžete volat, tak můžete využít aplikaci Rádia Kiss a nahrát mi hlasovku a všechno mi to říct v té hlasovce. Já doufám, že si to tady společně všichni dneska užijeme, že pokud jste třeba někde v noci na noční, takže vám to tam bude rychleji utíkat při poslechu Rádia Kiss. No a nebo třeba naopak jste doma, nemůžete spát a ladíte Rádio Kiss taky. Tak jo, teď už Captain Jack a Alan Walker, pojďme na to. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Není na co čekat, pojďme na další písničku na vaše přání, protože na telefonu je Tomino, ahoj.
2: Dobré ránko ti přeju, dobré ránko všem, kdo mají ráno, dobrý večer všem, kdo mají večer a dobrou noc všem, kdo se chystají spát.
1: A co máš ty, prozrať?
2: Já mám ráno 2,5, skoro 3 hodiny.
1: Takže už jsi takhle jako vyspanej, nabuzenej na práci, jo?
2: No, tak nějak, jo, no. Za tou naší prokletou kulatou lopatou, tak jako každou noc. Teďka do Prahy, z Prahy potom do Rokyca, na zpátky na Brno domů.
1: Tak hlavně opatrně na cestách a jsem ráda, že ti to aspoň můžu zpříjemnit nějakou písničkou, co to bude?
2: Děkuju. Tak, my jsme se domluvili na Slovenku, od Emily.
1: A komu ji pošlem?
2: A pošlu to, to mi do studia. Pošlu to všem, kdo musí být s touhle nexistanskou hodinou v práci, všem na noční, všem za tu našu prokletou kulatou lopatou, kolečkama dole, anténou hore. Mm-hmm. A bude to pro jednu úžasnou Slovenku, pro Mirku, že ju mám rád. Ona sice neslyší, ale dostane se to k ní.
1: Tak jo, tak si to pojďme dát. Já myslím, že bude určitě nadšená, až se od tebe dozví, že jsi nechal
2: super
1: něco zahrát.
2: Paráda.
1: Tady už Emilia Markvo, Slovenka. Měj se hezky, Tomino, ahoj.
2: Ať se ti daří a příjemnou chvilku.

0: Noční Jukebox.
1: Lorin a Euphoria, máme za 2 minuty 3/4 na 1 kysáci. Noc je ještě mladá, takže si to musíme společně pořádně užít. Do 6 hodin času dost. No, abyste se třeba nenudili doma, anebo aby vám to rychleji utíkalo v práci, tak jsou tady samozřejmě noční jukeboxy na KISu. Nejenže můžete volat do studia, ale také můžete posílat hlasovky. A jedna hlasovka je tady teďka od Tomáše.
2: Ahoj, zdravím všechny kysáky a zdravím bolťáky do Liberce a taky zdravím Ivetku do Chrastavy, kterou miluju, a prosím tě, nech nám zahrát Prodigy No Good, anebo Everybody in the Place, anebo Poison. Díky.
1: Tak to mě Prodigy a No Good, já myslím, že tahle ta pecka nakopne nás všecky, aspoň trošku. Mimochodem, kysáci, dneska v noci se máte ještě na co těšit, protože budeme i soutěžit. A s čím a o co, to vám samozřejmě prozradím v další hodince.

0: Za 2 minuty 1 hodina na Kisu se samozřejmě nespí, protože noční jukeboxy jsou v plném proudu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Jubox. Dohrál nám Justin Timberlake and Stop the Feeling. Já myslím, že kdo si netrsne u téhle písničky, tak 100% prohloupí. No a my pokračujeme v písničkách na přání, protože na telefonu je další volající. Kdo pak je tam?
1: Ahoj, Jirko, tady Jirka, zdravím tebe a všechny posluchače.
0: Ahoj, Jirko, jsi někde na cestách?
1: Ano, jedu si to tady spíčíme na Jeseník.
0: Na Jeseník, tak to jo, já slyším právě, že lehce seš na handsfreečku nebo něco takového. Co bys si přál nechat zahrát?
1: Já bych si přál nechat zahrát Depeche Mode Personal Jesus.
0: OK, a pro koho to bude?
1: Mělo by to samozřejmě pro všechny pracující, kteří nespí, děti, kteří nemůžou spát třeba. Ještě bych to chtěl medzeři ke včerejšímu dní dětí.
0: Mm-hmm.
1: A Ivošovi na Vítkov, Petrovi, který jede na Zubří, no a všem, kteří vlastně poslouchají, a taky tobě samozřejmě.
0: No tak jo. Tak jdeme na to, tady depešáci, starý dobrý depešáci, měj se hezky, Jirko, ahoj.
1: Díky, ahoj, ahoj.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Jukebox Rádia Kiss.
2: Právě nám dohrál Snap Rhythm is a Dancer. Kysáci v Mikulově Snap naprosto úžasní byli, opravdu užito na 100%. Jestli jste nebyli v Mikulově na Kiss Party tuhle sobotu, tak jste opravdu prohloupili, protože tam byla neskutečná atmosféra. Počasí vyšlo, fakt to byla velká pecka, vždycky se tam hrozně moc ráda vracím. Jediný mínus, co to teda jako mělo, a doufám, že to na mě nebylo úplně poznat, jo, jak jsem vám vyprávěla, že jedu na tu dovču do toho Egypta a že teda jako abych nechytla tu faraonovu pomstu, tak jsem byla trošičku ve stresu a tohle. Takže Egypt jsem přežila v podstatě bez úhony, jenom takový lehký bublání, no ale víte, kdy mě to chytlo? Chytlo mě to, jo, přiznávám se, bez mučení, v sobotu ráno, 2 dny potom, co jsem se vrátila z Egypta a v ten den, kdy byla Kiss Party v Mikulově. Takže kysáci, pokud jsem vám přišla třeba maličko divná, ne tak energická, tak to bylo z tohohle toho důvodu, ale i přesto jsem se trošku nadopovala práškama a fakt jsem se ze sebe snažila vydat aspoň to maximum, co šlo, abych si to s váma užila. No, takže to je dodatek ke Kiss Party v Mikulově a teďka Jukebox, protože tady čeká hlasovka od Klíči.
3: Ahoj Leni, já bych chtěl nechat zahrát všem cisterňákům, co jsou v noci na cestách, všem holkám na pumpách a tady kolegovi Montimu, co tady spolu budeme celou noc zavážet pumpy. A poprosil bych něco od Markyho Marka, tak hezkou noc a díky, ahoj.
2: Co takhle Marky Mark a No Mercy? Já myslím si, že tahle tapecka by neměla chybět, takže jdeme na to.
4: About to step in the ring and do what I gotta do. This right here is a physical.

Benson Boone a Mystical Magical, 2 minuty před 1:30 kysáci, a jak jsem vám slíbila, tak v dnešních nočních juboxech budeme i soutěžit. A o co to bude? Bude to o vstupenky na Metronom Prague 2026, což je takovej hudební festival, který bude se konat od 19. do 21. června v Letňanech v Praze. No a já vám dneska v noci 2 lupeny vyhrám. Chtěla jsem říct, že vám nabídnu a vy můžete vyhrát. Můžete se těšit na spoustu zajímavých interpretů, kapel. Jinak, co mě teda zaujalo nejvíc, tak je určitě páteční program večer od 8, Tom Odell, a nebo potom asi taková třešnička na dortu celého festivalu od 20 hodin v neděli 21. června, Sting. Jo? Takže i takovýhle pecky na tom festivale Metronom Prague 2026 jsou. Takže bude to naprosto jednoduchý, asi v příští hodince si dáme tuhletu soutěž. Já se vás zeptám na nějakou jednoduchou otázku a samozřejmě ten, kdo se jako třetí dovolá, tak právě a správně samozřejmě odpoví, tak bude moct tyhlety lupeny vyhrát. Jo, takže buďte ve střehu, nechoďte spát a pokud jste v práci, tak laďte Radio Kiss dál. Teď už Dario G a za chvilku další písnička na vaše přání.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kids.
1: Kygo a Tina Turner a další písnička bude ve vaší režii. 210-323-323 je číslo sem do studia Rádia Kiss. A momentálně se dovolal Kroly. Ahoj, Kroly.
2: Dobrý večer, dobré ráno, Leni.
1: Krásné ráno ti přeju. Kam pak frčíš? Slyším, že někde jedeš.
2: Na Hradec.
1: Na Hradec a čeká tě dlouhá noc?
2: No ani ne. Hradec pak na zpátek do Prahy a pak zase další kolo.
1: Tak to není tak strašný, ale prozraď mi, co zahrajeme na přání.
2: Zahrali bychom na Apollo for Cozy. Na písni, co jsme se domluvili.
1: Ano, a pro koho to bude?
2: Bylo by to pro kolegy Ben Tony Trans, pak pro bývalý kolegy Vasila a Béďu, pro tebe a pak pro noční letku a pro všechny, kteří musí pracovat.
1: Tak jo, pojďme si dát tuhle stupecku, já ti přeju šťastně najetý kilometry, ať to všechno zvládneš, měj se hezky.
2: Děkuju, čau, čau.
1: Ahoj.

0: I v tomto roce bude Kiss Party u Máchova jezera. 18. července na pláži Klunček. Kiss Party Live! Přímo u vody, pod širým nebem, s těmi největšími party hity a týmem Rádia Kiss.
1: Těší se Patrik,
2: Míša,
1: Roman,
3: DJ Basslicker,
2: Lenka,
4: Honza,
5: Tendy,
2: Sonja.
0: Kiss Party Live! Vstupenky v prodeji za akční cenu. Více na webu kiss.cz nebo na Facebooku.

0: Noční Jukebox.
1: Ještě než nám odbyde druhá hodina Kysáci, tak si samozřejmě dáme další písničku na vaše přání, protože od toho tady noční jukeboxy od půlnoci do 6 hodin do rána každý všední den jsou. Takže si pojďme pustit hlasovku od Pavla.
2: Krásný večer, Liničko, krásný večer, Kysáci. Můžu poprosit písničku od Underworld, Born Sleepy, a bylo by to pro všechny, kteří poslouchají tohle skvělé rádio. Pro tebe do rádia, a to spolu vydržíme až do 6. A pro všechny delivery řidiče, kamionáky, kamionačky a krásné kysačky, které jsou sami. Děkuji, Pavel ze Skotska.
1: Tak Pájo, zdravím do Skotska, pojďme na to, Born Sleepy.